U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory.

taky jedem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, po co není 100, proto mě vždycky smolí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, po co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká,

opravdu byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytl stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modriku podlaze sunul. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a už se modriku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region.

kamiony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

vítr safia, krém honí bílý fáč. Plání jdou se svou muzikou, trochu stříbrané.

0: To jsou takový dopisy pro vás vlastně, pane Verich. Já bych vám je radši předal rovnou. Radši se podívat například tyhle ty dva, jsou pro vás jak dělaný.
1: No je moment, jsou jak dělaný, nebo pro mě dělaný?
0: Jak dělaný?
1: Vážený pane horníčku. Když jsem sledoval vaše hovory, há, napadla mě myšlenka, že byste mě mohli odpovědět na otázku, která mě zajímá již dlouhá léta. Jde o toto. Vidíme si je skutečně, jaký je?
0: To je zajímavý dotaz.
1: To je od Einsteina, ne?
0: Ne, ten už mě léta nepíše. No. Od té doby, co jsem mu vyřešil jednu teorii, tak mě
1: nepíše. Cože?
0: Já jsem mu vyřešil jednu teorii a od té doby on se nějak urazil, nebo co?
1: A tady do ústřední televizní hovory, ha, otázka pro pana Horníčka. Rád bych viděl, zda při psaní používáte nalinkovaného papíru nebo čistého. Co říkáte, to je pro mě?
0: Já jsem říkal, jako pro vás.
1: Jo, jak to jako?
0: Jako pro vás dělaný.
1: Já vůbec nepoužívám, já vůbec nepíšu.
0: Ne?
1: No, já se praštím přes ruku vždycky. Až litera skripta manet.
0: Ano.
1: To radši řeknu, to můžu odvolat vždycky.
0: Tady no, nalinkovaného nebo čistého papíru, abych to řekl takhle. Já používám nalinkovaného nebo čistého, jaké je, ale nemám rád, když použiju čistého papíru a někdo mě to dodatečně nalinkuje. Ale to cituju vás, pane Verich, jestli pak víte kdy, ne? Vy jste jednou řekl krásnou věc, když vám říkali, že v satirickém divadle je všecko, si můžete dovolit všecko, že můžete střílet jakkoliv chcete, ale že musíte střílet tím správným směrem. A vy jste na to řekl, ano, to se při fotbalu pozná. Protože při fotbalu soupeř, já, soudce i diváci, víme, že pálím na branku. Ale v satyře já vypálím míč a vy potom kreslíte lajny. Takže to jenom cituji vás. Či nemám rád, když mi někdo dodatečně nalinkuje papír.
1: A vůbec satyra se nemá dělat.
0: Že ne? Ale mám tady zajímavý jeden dopis, například, co to je zblo? Co to je zblo?
1: Pardon.
0: Že jo?
1: Zblo?
0: Že například není na tom zbla pravdy.
1: Ano,
0: nebo
1: ano, ano.
0: Nemám zblo peněz třeba.
1: Ovšem zblo, ale zajímavé je, že se nevyskytuje zblo v plurále, jako několik zbel.
0: Ano. Patrně to tak
1: malý. A zajímavé je, že prosím, každý tvrdí, že nemá zblo.
0: Ano.
1: Ani zblo.
0: Ani zblo.
1: Ale že by někdo tvrdil, nemám ani tři zbla.
0: A nebo že by někdo přiznal, mám zblo.
1: Mám kousek zbla.
0: Ano, ano, necelé zblo.
1: Necelé zblo.
0: Ano. To je zajímavé, že to se ještě nevyskytlo nikdy. Čili jestli zblo vůbec je. Myslíte, že třeba zblo je větší než přehršle?
1: To já myslím, že tady je nějaký omyl. Já myslím, že přehršle. Já myslím, že to není míra přehršle. Já myslím, že zblo je míra jako karát.
0: Aha.
1: Rozumíte,
0: takže... To je ten, co napsal broučky.
1: To je fiat.
0: To je fiat, pardon.
1: To je fiat justiciat.
0: A, to je fiat, ano.
1: Ano. Co vy myslíte?
0: Ano.
1: Ne, ale... No to bude, já myslím, zblo to bude míra.
0: Ale jestli to je míra, jestli na vážení nebo na
1: vážení?
0: Na vážení, no, zblo.
1: Karát, karát je váha jednoho zrnka toho, že jo?
0: Ano. Ano, ano.
1: No chleba svatojánskýho.
0: Jo? To nevím, to je zajímavý, tohle nevím.
1: Ano, no protože to je to zrnko... Má nějakou takovou vlastnost, že těžko, že velice nesnadno nabývá na váze vlhkosti vzduchu, nebo tak. Má konstantní váhu. A proto tím vážili v Benátkách ty kupci brilanty. A to se vážilo těma zrníčkama těch jak, jestli se pamatujete
0: ty,
1: na
0: ty,
1: to,
0: ano, ty,
1: co se na tom krásně, už mi to dneska dávno nemohl jít, leda, že bych to jet takhle a tak to tam sundám. No tak z toho vznik karát, ne? To je ta váha karát. Tak zblo musí být taky něco takového.
0: Teď jde o to, kolik zbel má jeden karát. A nebo naopak. Karátů má jedno zblo.
1: Ano, ano. No. A tady na kolik to... karátů má právo jedno zblo?
0: Ano.
1: Rozumíte? Nebo na... To je blbý, tak to zahoďte.
0: To nebo... Řekneme, že to je... Ano, to je nejlepší, že to je špatná
1: to
0: otázka.
1: Věci, nebo to pošlete do akademie, tam to taky nevědí.
0: Co je to, když se řekne opilý na mol? Vojtěch Martínek z Humpolce se ptá. Opilý na mol, jestli to souvisí s molovou základnou, nebo jestli může být opilej na důr.
1: Já myslím, že to bude spíš na to mol, ne?
0: To je mol, jo?
1: No to je, no to je, tam je všecko mol. Co se zpívá?
0: A já taky myslím, že to souvisí s individualitou, protože já znám lidi, kteří se tak opijou na dur. A zase některý na mol. To já myslím, že je velmi osobní. Velmi osobní. Tohle jsme vyřešili.
1: Já za mým času zbyl člověk možná jako Dán. A to mělo tu ten význam, že to bylo na mapě nalezitelné. Ale jste věděl, dělal, jsem božnala jako Dán. A každý věděl, o co jde.
0: Ano, ano.
1: A na mol to je takový, to už tam je nějaké špatné úmysly.
0: To ještě abyste měl k pití hudební sluch.
1: Co?
0: A ještě k tomu hudební sluch mít.
1: Jo.
0: Já ho nemám, já se opiju, vím já, na co se opiju.
1: Jo.
0: To ne.

0: Jo, že mám, dít, ne, a on se jim tady chci přitom, říkal, no přitom ne tady. Ale jako když by dělal divadlo, nebo když dělám, nebo když dělám film, nebo tak, vždycky mám, proto to dělám. Přece kdybych z toho nic neměl, tak to nebudu dělat. To je, ten vtip je v tom, že člověk chce tu trému porazit, ne? Ovšem nesmí to být patologická tréma, že tam se... To je blbej D'Artagnan, takhle to nebude. Nemůže dělat se, ale jakože tam jde D'Artagnan, tam přijde, to už je, to je, to je něco jiného.
1: Ano, že to přemůže?
0: Já když tam vejdu, tak už nemám tu trému. Ale to si vždycky říkám, tak co, no, tak mě vykopají, spustí oponu, budou říkat, to je blbec, on se zbláznil a budou psát v novinách, no a co? Půjdu na pivo.
1: Já bych to... A... No, pardon.
0: Tak se, tam už nemám tu trému, ale předtím mám.
1: Předtím.
0: Takovou divnou, příjemnou takovou.
1: Ano, takové rozechvění.
0: Ano. Jako,
1: člověk se tam těší a současně se tam
0: ano, trochu ano, bojí. Ano, co vám mám vyprávět? Vazolich jeden Erzeln.
1: Já.
0: Roubiček.
1: Já bych to uzavřel jednou takovou filologickou otázkou. Před chvilkou jste totiž použil slovo sranda. Považujete ho za neslušný?
0: Za neslušný?
1: Já taky ne.
0: No to bych musel být.
1: Totiž já mám dojem, že za prvé vy s Voskovcem už asi v 29. roce jste napsali filologický článek, který vyvracel neslušnost tohoto slova. Za druhý jsem ho jednou použil jedinkrát v rozhlase a dostal jsem rozhořčené dopisy asi 3 lidí. Ale dokonce mě vyčítali, že jako váš žák, tedy Voskovce a Wericha, kteří jste byli slavní svým puritánstvím a čistotou, že já to používám, a přehlédli nebo přeslechli, že to slovo jsem použil čta z knihy Jiřího Voskovce Klobouk Vexlový.
0: Přeslechli. Ale, máte tak,
1: ale za třetí jsem to našel v Karlu Čapkovi z roku 28 a klidně používá i Karel Čapek slova sranda. Pro mě to je jeden z druhů legrace, nenahraditelný jiným slovem.
0: No to je živý jazyk a nemluví o tom, že jste si jistě všim dostáváte dopisy takové, že tedy, když z toho udělám karikaturu, tak píšou ty dobytku, ty smrade všivá, teď ty mluvíš prostě. Čekáš sranda. Dej si pozor, ty prase.
1: Tedy tohle ten případ nebyl, tady mi napsali dva manželé, velmi slušný a milej dopis, ale přesto se pohoršil nad tím slovem. Ale já myslím, že v některých slovech zní prostě i růže.
0: Ano,
1: jsou
0: ano.
1: Taká ústa.
0: Ano, ano, máte pravdu. No. Jsou ústa na světě, ze kterých opravdu i slovo růže a láska je výkal.
1: Přesně, ano.

0: Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

35 let country rádia, to mě baví. Co popsat country rádiu k jeho 35. narozeninám? No, mějte se krásně a ať vám to hraje tak pěkně jako dosud. Ahoj, Samson.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

každý měsíc je náš tace. Čekáš, kam tě uložej, je to fajn, vždyť přece zpívá a třeba smutně.

kázat ti na nebe sponou z tvých vlasů, že poslední z Pegasů zase vrátil se k nám. Když padají

U nás v rodině máme zakořeněný odpor proti alkoholu. Pálenka k nám nesmí od té doby, co dědeček v alkoholickém opojení šimral základy domu trhavinou. Neboť se mu zdálo, že vnučka špatně chápe jeho opilecký výklad o Vezuvu. Také otec alkohol nesnáší. Zejména pak po 10. sklence rumu. Teta se napila poprvé při svatbě a od té doby nevystřízlivěla. Bratr vůbec nepije a jistě neprávem se mu přezdívá demižón. Je přirozené, že já, jsa takto přísně veden, jsem obcházel restaurace širokým obloukem a nenávistně plival na vývěstní štíty vináren. Také kamarády ve škole jsem napomínal, aby o přestávce neprolévali hrdlo levnou výčepní lihovinou. Říkal jsem jim upřímně, volové, kdybyste nechlastali a za ušetření peněz koupili si švihadlo a potírali tělo. Sám jsem jim šel nejlepším příkladem. Hned ráno, když jsem stál ze žíněnky pod čirým nebem, neboť otec propil postele a dům, rozhýbal jsem si tělo maratonským během a při jízdě vlakem zpět jsem na záchodku prováděl ranní hygienu, omyl celé tělo, záda promasíroval papírovým ručníkem a v kupé jsem si napsal úkoly. O jídlo jsem také neměl starost. V nádražní restauraci se vždy našlo něco z předešlého dne, zvláště když jsem nebyl vybíravý. Nepohrdl jsem ani ováleným soustem, neboť tělo sportovce spotřebuje mnoho kalorií a neptá se, kde jsi je získal. Ve škole jsem se nejvíce těšil na hodinu tělocviku. Bohužel tělocvikář Haštal nepatřil k průkopníkům tělesné výchovy. Hodiny zanedbával, rozcvičku vynechával vůbec a k nářadí nás nepouštěl, abychom ho prý neohmatali. Za to se však věnoval vyspělé žákyni Kotizové, které často vysvětloval pod bradly základy sportovní masáže. Po vyučování, kdy všichni ostatní hoši kouřili za stodolou, jsem je vždy marně varoval slovy. Volové, kdybyste nehulili a za ušetřený peníz koupili si švihadlo a potírali tělo. Po obědě, který jsem měl připraven u známého popeláře Kalouse, jsem se šel na nedaleká jatka poměřit s kamarády řezníky v zápase. Když jsem je všechny unavil, pustil jsem se do lesa pomoci dřevorubcům stahovat klády do údolí, neboť jim padla kobyla. Doma jsem se večer vlastně jen otočil, vzal si starší oděv a sváteční montérky zavěsil na strom, aby do neděle vydržely puky. A před usnutím počirákem jsem při svitu svatojánských mušek ve sklenici prolistoval své album sportovců. Tak ubíhal den za dnem. Mé tělo sílilo, svaly dosáhly tvrdosti kamene a při běhu jsem rychlostí připomínal pštrosa. Bylo mi dobře, když jsem se ve vypůjčených tretrách vznášel družstevními lány a dechu se mi stále dostávalo a svaly necítili únavu. Rolníci nechávali práce a selky mi s úsměvem mávali šátky. Usmál jsem se na ně také a běžel dál. Ne, mně ještě nepřišel čas ohlížet se pořádně chlapsky po ženách, jak se říká, zakoketovat si s babama. Můj cíl sportovce byl jasný. Nejprve připnout na hruď olympijskou medaili a pak teprve ženu mezi atletkami si najít a o svatební noci na obě líce pocelovat. Však už to dlouho trvat nebude, když stanu na stupni vítězů v 10 boji. Pot se ze mne lil, ale v běhu jsem nepolevil, i když obloha hrozivě potemněla a zdáli hrom burácel. Vybíhal jsem pravidelným tempem strmý kopec. I nad tebou, přírodo, zvítězím, volal jsem, přestože mi přívaly vod zalévaly ústa. V tom zahřmělo přímo nade mnou a blesk rozčísl blízkou borovici.
Startovní výstřel, pomyslel jsem si. Jako na stadionu. Zkusíš si finish, Václave. A vyrazil jsem tryskem do louky. Zde nalezený deník sportovce končí. Citujeme ještě zprávu z okresních novin. Tragická událost. Včera našli zemědělci svážející seno na louce u kulturního domu, dříve u pastoušky, tělo mladíka zasaženého bleskem při pondělní dešťové přehánce. Jedná se o Václava Zoubele. Upozorňujeme pionýry, aby si vzali z této nehody příklad, jak správně říká tajemník MNV, což jim vzkazuje. Milé děti, zastihne-li vás živel v poli, lehněte si do brázdy a odhoďte vše kovové, například pluh. Nebo jděte do nejbližší restaurace a v klidu vyčkejte sucha. Jenom blbec, jako byl Zoubele, v bouřce utíká. Čest jeho památce.

0: Kdo vyhnal tě tam na cestu dalekou?
1: Touha žít, touha žít.
0: Kdo zboural ti dům a pravdu staletou?
1: Touha žít, touha žít.
0: Těžko se ti dejchá v těsným ovzduší, že máš hlad a žízeň, to nikdo netuší. Kdo přes pláně hnal tvůj osud?

0: kdo studenou zbraň ti klíci přiložil.
1: Touha žít, touha žít.
0: Na týhletý cestě jen dvě možnosti máš, buď to někde chcípnout, anebo držet stráž. Kdo vysnil ti zem a

zrovna domů vyřízená z práce a k tomu unavená z chlapů a jejich snah, protože jen jednoho mívám ve svých představách. Na dohled od svého domu zátraží vidím zvláštní dopis a to mě zaráží. Slunce už zapadá a vítr fouká vlahy, když pročítám slova, co psal mi můj drahý.

0: Tak vážení, do sedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
1: Koukám, jak celá země vstává, jen dozněl poslední klapot kopyt.
0: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.
2: A budu znudy sudy krouhat, pak do všech mužských vleze touha, prachu mraky, drahý vraky.
0: Už zítra výhradně

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country.

Vážení přátelé, teda na všeobecné psání bych vám chtěl stručně jenom pár vteřin tady něco říct. Já bych vám mohl říct něco o takovým zajímavým pokusu, který jsem nedávno udělal s rybičkou a s kanárkem. Já vám to řeknu tak stručně, abych kolem toho zbytečně nemluvil, já mám jenom pár vteřin čas. Tak zkrátka a dobře, já jsem měl doma takové akvárium a... Já vám to řeknu od začátku. Já bydlím v Litoměřicích, Máchova ulice číslo 44. A tam v Litoměřicích jsou totiž různé ulice, víte, a každá ulice tam má nějaký název. A ta ulice právě, ve které já bydlím, se jmenuje Máchova. Máchova 44. A ty domy ty tam jsou totiž číslovaný. Víte, každý dům tam má nějaký číslo. To je proto, aby když se hledá nějaká adresa, tak se to podle těch čísel rychleji najde. A ten dům právě, ve kterém já bydlím, má číslo 44. Já to řeknu jen tak stručně, abych kolem toho zbytečně neplácal nějaký nesmysly tady. No a já bydlím takhle ve druhém patře. A napřed přijde první patro, víte, a nad tím prvním patrem pak je to druhý patro, ve kterým já bydlím. A tam jdou schody takhle nahoru. A, no tak jdou, oni tam nejdou sami ty schody, vlastně my chodíme po těch schodech, tak říká jenom, že jdou schody, že jo. No a tam potom máme takovou předsínku. Tam máme dveře do té předsíně a takhle doleva potom máme pánský pokoj. A v tom pánským, ale teda pánský, tomu se říká tomu pánský pokoj, že jo, tam nemůžou jenom, nesmí jenom páni, tam můžou i dámy, tak to není jako u toalet, že na pánský smí jenom páni a na dámský dámy, to se tak říká jenom pánský pokoj. Tam můžou i dámy do toho, jak říkám, tam to je pánský pokoj, se říká. Nebo i děti tam můžou, že jo, jak říkám, tomu se říká jenom pánský pokoj. No a v tom, já to řeknu jen tak stručně, abych kolem toho zbytečně nemluvil, abych tady neplácal nějaký nesmysly. No a v tom pánském pokoji jsem měl na stole stát takový akvárium, si takhle veliký akvárium jsem tam měl a takhle veliký. No a v tom, ono přece jenom takhle mohlo být, takhle veliký, čtverhraný akvárium, čtyři stěny to mělo, takový dvě delší a dvě kratší stěny. Ty delší stěny byly něco delší než ty kratší a ty byly všechny ze skla a sice z průhledného skla byly, takže se tam ze všech stran dalo krásně vidět, že tam člověk nemusel čumět takhle ze zhora, ze všech stran tam bylo krásně vidět. A v tom akváriu jsem měl vodu a v té, jo, a to jsem ještě zapomněl, dole bylo dno v tom akváriu, aby tam ta voda držela, víte? Pak kdyby tam to dno nebylo, a tak by se tam mohli lejt třeba celý den vodu, ta by tam nikdy nedržela. No a pak se, a co den, týden byste tam mohli lejt vodu, ta by tam nikdy nedržela. Tak to mělo právě to dno. A pak jsem, anebo leta páně, ta by tam nikdy nedržela, tak to mělo to dno, aby tam, já to řeknu jen tak stručně, abych kolem toho zbytečně nemal. No a v té vodě jsem měl takovou zlatou rybičku a no tak zlatou, pravý zlato to samozřejmě nebylo, že se jak říká zlatá rybička, to bylo dublé nějaký, nebo co to se říká zlatá rybička. No a ta rybička tam plavala všelijak v té vodě, třeba doleva nebo různě plavala. A pak, nebo doprava taky, různě, jak se jí zachtělo. A pak se měl, jo, nebo dolů taky plavala, víte, všelijak, jak jí to zrovna napadlo. A pak jsem, jo, nebo nahoru taky, různě plavala v té vodě, jak jí to... A pak jsem měl ještě kanárka, ale toho jsem zase neměl v akváriu, toho jsem měl v takový kleci, jako ptačí kleci. Klec znáte, že jo, klec. Ta klec to je to samý jako akvárium, jenomže zase něco docela jinýho, víte?
To nejsou ty stěny ze skla, jako u akvária, nýbrž z drátu. To je vždycky drát a pak je chvíli nic a zase drát a zase drát. Samý takový dráty a nici a to jde tak kolem dokola a to je pak dohromady ta klec. No a v té kleci, tam nebyla voda žádná, taky v té kleci, že jo? Ta by tam ani nedržela v té kleci, až ta by těma nicama unikala, že jo? Ta by, tam byl jenom vzduch, víte, takový průvan tam byl. A no tak já nevím přesně s tím průvanem, já jsem tam nikdy nebyl v té kleci, ale já to předpokládám, až ze všech stran tam mohlo fičet, že jo, tak tam byl asi no. A tam byly takový dva šprinc, takový dvě šprincliky, víte? A ten kanárek tam seděl vždycky na těch šprinclích takhle, teda ne na obou dohromady, buď to na jednom, nebo na tom druhém, vždycky jak skákal z jedné šprincly na druhou, pípal tak u toho. No a já jsem to tak pozoroval, víte, a tak mě tak jednou napadlo, co by to tak asi udělalo, kdybych se pokusil skřížit tu rybičku s tím kanárkem a docílit tak takovou létající rybu. Tak jsem to zkusil, ale vy byste nevěřili, jaký těžkosti mě tady nastaly. Když jsem například chtěl toho kanárka dát té rybičce, tak to nešlo. Ten tam tu vodu nějak nesnášel, nebo co? Neplaval doleva nebo doprava, hnedky dolů ke dnu šel. Já ho musel honem vytáhnout, aby se tam neutopil. A když jsem zase chtěl tu rybičku dát tomu kanárkovi, taky to nešlo. Ta se zase neudržela na té šprincli, zase spadla vždycky dolů, víte? Zkrátka těžkosti, které vám tady nemůžu ani všechny vyprávět, já nemám tolik času, já mám jenom pár vteřin času. Ale kdybyste náhodou dostali nějaký nápad, jak bych ty dva mohl nejlíp skřížit, tak mě to sdělte. Moje adresa je František Jouda, Litoměřice Máchova 44. Děkuji vám, naschánu. Já jsem... Děkuji.

0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

0: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 18. srpna zavzpomínáme na Františka Nedvěda.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.

tunelu jde chlad, můj vlak se vlní jako dlouhý had, jak had semafor mává dlouhou paží svou.

velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosím ventidol na potíže, jak to tak vidí.

při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve, než mě přijme svatý,

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku,

0: Tantry počasí.
1: Venku dnes bude převládat jasná až polojasná obloha, odpoledne a večer bude přechodně oblačno a od severozápadu počítejme s přeháníkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 31 až 36 stupňů.
0: Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Rádia. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem country shopu na www.countryradio.cz.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme jedním zajímavým průzkumem. Většina Čechů si na vlny veder stěžuje. Zároveň ale téměř 2/3 snášejí docela dobře. Větší problémy letní žár způsobuje ženám než mužům. Hraniční teplota, nad kterou už Češi horko nezvládají, leží okolo 35 stupňů Celsia. Klimatizaci má na pracovišti každý 8. Čech. Převažují mezi nimi vysokoškoláci, těch je 28%, oproti 8% lidí se základním vzděláním nebo výučním listem. Pokud vysokoškoláci pracují z domova, mají klimatizaci ve 22% případů. Lidé s nízkým vzděláním jen ve 2%. Počet případů lymské boreliózy v Česku letos extrémně vzrostl. Podle dat se od začátku roku do poloviny prázdnin nakazilo 8108 lidí. V červenci přibylo v průměru 90 nakažených každý den. Nejvíce nemocných hlásí Středočeský a Jihomoravský kraj. V pražských Holešovicích vedle parku U vody by mohlo vzniknout pontonové koupaliště s bazénem. Koupaliště by se podle starosty Tižinského mohlo otevřít do 3 let.
2: To, co my teďka řešíme, je, jestli tam bude voda z Vltavy, anebo jestli tam bude voda pitná. A já jsem se spojil s výzkumným ústavem vodohospodářským Tomáše Garrigua Masaryka. Oni dělají jako dlouhodobé sledování kvality vody a my bychom prostě byli rádi, kdyby to přešlo do takového jako semaforu, který třeba právě z některých měst známe, třeba z Kodaně nebo z Amsterdamu, že se na základě předpovědi počasí a na základě dlouhodobých sledování dá předpovědět, kdy je ta voda ke koupání úplně v pořádku.
1: V následující zprávě bychom vás rádi pozvali k vodě, ale vzhledem k počasí to není tak jednoznačné. Problému se věnuje kolega Savana.
3: Potoky, řeky, rybníky a další vodní plochy na Blanensku procházejí aktuálně extrémním zátěžovým testem. Tropické teploty a dlouhotrvající sucho snížily hladiny i kvalitu vody na řadě míst na minimum. Rybáři s napětím očekávají, zda nedojde k masivnímu úhynu ryb. Část chovných ploch, které vysychaly, už raději s předstihem vylovili. Rybáři denně situaci monitorují. Luděk Savana, Urbánek, Blansko.
0: Sport.
1: Včera se jeli motorky a motocyklový jezdec Filip Salač vybojoval ve Velké ceně Británie v Moto2 premiérové vítězství v mistrovství světa silničních motocyklů. Na okruhu v Silverstoneu vylepšil svá 2 letošní pódiová umístění v Maďarsku a doma v Brně a postaral se o první český triumf v seriálu po 16 letech. Navázal na Karla Abrahama, který slavil vítězství v roce 2010 v Moto2 ve Valencii. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Je 35 let s Country rádiem, klidným rádiem do neklidné doby.

Robert Křesťan, druhá tráva, Marcipán Stoleda. Krásná písnička, která nás přivedla k dnešnímu prvnímu pracovnímu dni tohoto týdne. Ano, je to pondělí 10. srpna, svátek slaví Vavřinec. Já si pamatuju na komiksovou postavičku Kocoura Vavřince. Myslím si, že vám tahle ta postava také není příliš cizí. No a co je podstatné, že posloucháte Country Radio a že je vaším dnešním a ranním společníkem Vláďa Vlach. Já se budu těšit na vaši přízeň, budu se také těšit na informace, které vám budu moc prezentovat a samozřejmě věřím, že společně se těšíme na muziku v těch nejbližších chvílích. Nás toho čeká hodně, Hank Williams Jr., anebo tu bude také Petr Rezek z písní Přátelství. Tak ať se vám dobře poslouchá, vplujme do toho dnešního dne, který bude opravdu velmi, velmi horký. Konec konců počasí se dopracujeme za chviličku. Tolik tedy informace o této hodině, o dnešním vysílání. A teď už avizovaný, nebo chcete-li slíbený, Hank Williams. Krásné ráno.

0: Jim Beam.
1: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

kolik takových slov jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

přátelství, pravé přátelství, přátelství, to je někdy víc než láska.

Tohle byla krásná vzpomínka na Petra Reska. Jeho písnička Přátelství, kterou bez pochyby všichni dobře znáte, já osobně se přiznám, že již od dětských let. No, tak to byla informace o přátelství, informace z dopravy a o počasí, alespoň ve stručnosti, přichází ve vysílání Country Rádia aktuálně právě teď, tedy ve 6:45. No a jak nám to jezdí nebo nejezdí, máme tu hlášenou jednu důležitou informaci, že se tvoří kolony na 38. u Havlíčkova Brodu, konkrétně z Jihlavy do Havlíčkova Brodu v okolí Antonínova dolu. Máme nějaký problém, tady začíná kolona a to už za sjezdem zde jedničky na exitu 112, tak v tomto místě zbystřete. Teploty, ty už na mnoha místech České republiky přesahují 20, nejchladněji je na Karlovarsku a na Plzeňsku nějakých 16 stupňů, polojasná obloha. Dnes by se ty teploty měly vyšplhat, no a teď nechci být špatným prorokem, až na nějakých 630 stupňů bude horko, odpoledne i večer očekáváme bouřky. O počasí za chviličku podrobněji, ale ještě předtím nás čeká silnice, tedy název písničky v podání kapely Hop Trop. Tak, ať se vám dobře poslouchá vysílání Country Rádia, přeji vám krásné, dobré ráno.

0: Jak bylo, je a bude.
1: Toť otázka, na kterou předpokládám v tuto chvíli najdeme odpověď. No a v rámci počasí tu máme také informace o sluníčku. To nám dnes vyšlo v 5 hodin 42 minut a zapadat bude 28 minutu po hodině 20. Rekordní teploty, když se tak dívám, tak v těch nejteplejších to vypadá, že dnes je o malinko trumfnem. No, necháme se překvapit, protože ta nejvyšší teplota byla naměřena v roce 2015 35,9 stupňů Celsia. Pro změnu nejchladněji 9,6 stupňů Celsia v roce 1784. No a pojďme na ten dnešek. Horko odpoledne a na večer můžeme na mnoha místech České republiky očekávat i bouřky, jinak má být polojasno až jasno. No a teď ty teploty, které už jsem nakousl několikrát během dnešního ranního vysílání, ty by měly být v rozmezí od 31 do 36, v 1000 metrech na horách kolem 26 stupňů Celsia. Zítřek 26 až 31, no a má být většinou polojasno, během odpoledne od severozápadu vyjasňování. Jak to vypadá s pranostikami vážících se k 10. srpnu? Máme jich tady víc než dost, tak možná dvě. Jedna z nich říká, že svatý Vavřinec, první podzimec, no tak alespoň podle těch stupňů to moc nevypadá. No a ta druhá, na svatého Vavřince slunečnost, vína bude hojnost. Tak uvidíme, jak to všechno bude. V každém případě je tu další muzika. Pozdní sběr nás čeká ve vysílání Country Rádia právě teď. Až skončí bál, to už je téma písničky, na kterou se můžete těšit právě teď v 6 hodin a téměř 21 minut. Krásné ráno při poslechu Country Rádia.
2: Do země

0: Country rádiem na cestách.
1: S Johnny Hortnem jsme před chviličkou vyrazili na sever Aljašky, to alespoň prostřednictvím té předchozí písně. Pro změnu v rámci informací o dopravě vyrazíme na koleje a také na nějaké ty dopravní nehody. Tak pojďme to vzít po pořádku. Nesvezete se vlakem v rámci výluk na trase Jihlava Horní Cerekev nebo také Olomouc Senice na Hané. No a ještě je tu Přelouč Heřmanův Městec. Tady je výluka do 21. tohoto měsíce, tedy srpna. Silnice. Máme tu nahlášený problém, který se stal v Brně v Králově Poli. Havarovalo se na Palackého třídě. Došlo zde k havárii osobního vozidla. Takže pozor, tahle ta kolize může bránit provozu v celé šířce vozovky. No a ještě se podíváme do Mutěnic. Tady došlo ke kolizi na silnici 380. Je to v okrese Hodonín. Tolik doprava, šťastnou cestu s Country rádiem. Za chviličku počasí a zprávy a také se podíváme do kalendáře, kdo dnes má důvod k oslavě.
2: Country rádio.
3: Tak vážení, dosedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
4: Koukám, jak celá země vstává.
5: Jedno směl poslední klapot kopit.
3: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.
6: A budu

0: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
1: Stařičký šerif u šlíně, prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Country Radio. Krátké zprávy v půl.
2: Hezké ráno. Další epizoda horkého počasí je tady. Meteorologové předběžně varují, že budou teploty na většině území opět stoupat nad tropickou třicítku. Modely navíc naznačují, že vedra mohou přetrvat po většinu tohoto týdne. Už minulý týden začala mizet voda z říčky Bystřice, protékající Miletínem na Jičínsku. Starosta Miroslav Nosek spolu s dobrovolníky, včetně místních hasičů a zaměstnanců úřadu, se proto vždy po ránu vypraví do vysychajícího koryta, aby zdejší živočichy vylovili a přenesli do míst, kde se voda ještě udržela. A Strakonice kvůli suchu zakázali odběr povrchových vod z vodních toků. Opatření platí mimo jiné na zalévání zahrad a trávníků, zavlažování hřišť, mytí automobilů, napouštění bazénů a nádrží. Radní města apelují na občany, aby opatření respektovali. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude polojasno až jasno. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně s přehánkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Takový důvod k oslavě by měl mít každý z nás, a to každý den. No a když si to ještě shrneme v rámci oslavenců, tak věřte, že ten důvod k oslavě by mohli mít dvojnásobný nositelé jména Vavřinec, protože právě Vavřinec slaví svůj svátek. Jedná se o křestní jméno latinského původu, které se vyvinulo ze slova laurus s významem Vavřín, také přeneseně Vavřínem ověnčený, nebo chcete-li vítězný. No a těch vítězů, těch Vavříny ověnčených Vavřinců máme v České republice. Není jich mnoho, i navzdory tomu, že je to krásné jméno, více než 150. Určitě si pamatujete fiktivní postavu Kocoura Vavřince, což je vlastně postava z původního československého kresleného komikse, jehož hlavními hrdiny je čtveřice domácích zvířátek. No a hlavní postavou je, jak název napovídá, zrzavý kocour Vavřinec. Ten měl kolem sebe spoustu kamarádů, společníků, jako byla malá bílá fenečka Otylka, rozmazlená a mírně namyšlená, prasátko Mojmír, poněkud bázlivý snílek a poeta a kozlík z Pitihněv. Ten byl takový, co si pamatuju, lehce zlomyslný. No a jak to vypadá ve světě? V Ekvádoru slaví ku příkladu Den nezávislosti a v Zambii mají Den mladých. Pozor, v závorce, je-li pondělí, tak tady jsme se trefili, tak říkajíc přímo do černého. Poutník s kytarou, to už je název písničky v podání kapely Rangers, která nás čeká právě teď, tedy v 6 hodin a 41 minut. Tak ještě jednou všem Vavřincům všechno nejlepší.

0: Ve stručnosti doprava mám tu informaci, která se týká D4. Bohužel ze Strakonic směrem do Prahy narůstá kolona před omezením na jíloviště v rámci výstavby nového mostu. Všichni, kdo tam jezdíte pravidelně, víte, oč se jedná. Ovšem pozor, v tuto ranní hodinu se brzdí již za Řitkou, a to na 13. kilometru. Kolona je v tuto chvíli aktuálně zhruba na 30 minut, takže žádná velká hitparáda. Jak to vypadá s počasím? Teď je veskrze ráno velmi příjemně, protože teploty jsou kolem 20 až 24 stupňů Celsia. Přes den to bude o něco náročnější, protože se můžeme dočkat až 36 stupňů. Tak podle toho si přizpůsobte váš dnešní den. Chtělo by to zavést nějaký pravidelný pitný režim a hlavně nějaké lehčí oblečení. Teď si dáme další muziku v našem vysílání, no a za chviličku už někoho z vás budeme probouzet. Je tu krásná písnička s krásným přáním. Zůstaňte s námi.
1: Kde já se tady vzal a co tu vlastně hledám? Kdo do vlaku mě dal a kdo ho do tmy řídí? Ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Proč já si koupil kvér a před kasou s ním mával, a těch, co mě chtějí dostat, je všude kolem nával. Ten rachot těžkých pražců je jediný, co ze života mám. Ten rachot těžkých pražců je jediný.

0: Písnička k probouzení na Country Rádiu.
1: Ta dnešní bude věnována prostě jenom tak. A co je důležité vědět, že Lucie nechává probouzet svého manžela Lumíra. No a máme zahrát jednu krásnou písničku, tu samozřejmě prozradím.
2: Lokaj, dobrý den.
1: Vladimír, Country Rádio, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já vás zdravím, mám tady od vás vzkaz od Lucky.
2: Já vás teďka špatně slyším, počkejte chvíli.
1: Ano, vy jste někde v autě. Je to tak.
2: Tak. Ještě jednou, s kým hovořím?
1: Country Rádio, Vláďa Vlach u telefonu. Dobré ráno.
2: Country Rádio.
1: Country Rádio, ano, mám tu, znáte Lucku?
2: Lucku znám, to je moje žena.
1: No, ano, ano, a vy jste Lumír?
2: Ano.
1: Ano, a ona tady píše, že by vás chtěla prostě jenom tak probudit a že máte rád Roberta Křesťana a druhou Trávu.
2: Ano, ano, ano.
1: No tak je to tak, tak to jste správně, jste na Country Rádiu a prý by vám udělala radost píseň Zůstaň.
2: Ano,
1: tak,
2: ano,
1: teď
2: ano,
1: jsem
2: ano.
1: Toho na vás prozradil hodně. No a tuhletu písničku máme díky vaší skvělé manželce Lucce v tuto chvíli připravenou. Prostě chce vám udělat radost a jenom tak vám tuhle píseň prostřednictvím Country Rádia zahrát. Co vy na to?
2: Ano, ano, děkuji moc krát, je to milé zpestření při pondělku.
1: Že jo?
2: Těšíme se opět na krásné teplé chvíle,
1: no,
2: protože teplota bude vysoká, já jsem silničář, takže...
1: Budem si užívat. Tak to mi vás líto. Pořádně píte, samozřejmě míněl tím nějaký pitný režim a hlavně to zvládněte, protože já jsem o tom hovořil před chviličkou 36 dneska. Tím se vám nechtěl zkazit náladu. Tak si užívejme, zatím je venku příjemně. Mějte se krásně, Lumíre.
2: Taky pěkný den, moc krát děkuju, naschledanou.
1: Není záť, naschle. Tak tady už je Robert Křesťan a druhá Tráva.
3: V materiu visí tabule. Když žiješ, nežij na nule. A tak zmizela

hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

Robert Křesťan, druhá tráva, tak tohle tou krásnou písní s názvem Zůstaň jsme před malou chvilinkou v rámci ranního probuzení probouzeli Lumíra. No a vy, pokud s námi zůstanete i nadále, naši posluchači Country Rádia, tak věřte, že v příští hodině vás čeká třeba snídaně v trávě s Michalem Tučným, ale teď už Petr Spálený a Lady, no a za chviličku také počasí a zprávy. Hezký poslech.

0: Antri počasí.
1: Venku dnes bude převládat jasná až polojasná obloha, odpoledne a večer bude přechodně oblačno a od severozápadu počítejme s přeháníkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 31 až 36 stupňů.

0: Tri Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Střídání času bude pokračovat i v příštích 5 letech. Letní čas by měl do roku 2031 začínat stejně jako dosud, poslední březnovou neděli a trvat do poslední neděle v říjnu. Vyplývá to z návrhu nařízení, které bude schvalovat vláda. Změna času měla v Evropské unii skončit v roce 2019. Členské státy se ale na jednotném nastavení neshodly. Kromě roznášení pošty je úkolem francouzských poštovních doručovatelů během veder kontrola obyvatel, kteří si oni sami požádali. Teď pošťáci kontrolují i další potenciálně ohrožené vysokými teplotami. Na následky nejsilnější červnové vlny veder ve Francii zemřelo podle odhadů až 6 000 lidí. Většinu z nich tvořili seniori starší 75 let. O komplikacích v dopravě teď Honza Navrátil.
2: Na cestující v pražské hromadné dopravě čeká další komplikace. Od úterka 11. do 28. srpna neprojedou tramvaje tentokrát v úseku mezi pražským náměstím Bratří Synků a Spořilovem. Dopravní podnik bude v Chodovské ulici opravovat tramvajovou trať. Komplikace se dotkne celkem 5 linek. Dopravce vypraví náhradní linky označené X11 a X96. Honza Navrátil, Praha.
1: Archeologové mají další skvělý nález.
3: Pozůstatky patrně nejstarší zemědělské vesnice na Moravě odkrývají v těchto dnech archeologové Masarykovy univerzity v Těšeticích a Kijovicích na Znojemsku. V nalezišti pojmenovaném Amerika odhalují základy takzvaného dlouhého domu, ve kterém bydleli pravěci lidé v mladší době kamenné. Na místě hospodařili před více než 7000 lety. Práci však komplikuje zdejší podloží. Luděk Savana, Urbánek, Znojmo.
0: Sport.
1: V basketu se rozdávaly ceny. Nejlepším českým basketbalistou uplynulé sezony byl vyhlášen Tomáš Satoranský. 34-letý rozehrávač, který opustil po 4 letech Barcelonu a pro nový ročník posílil Hapoel Tel Aviv, se vrátil na trůn po 4 letech a 9. triumfem v anketě si upevnil pozici nejúspěšnějšího hráče historie. Mezi ženami získala ocenění premiérově ve 22 letech pivotka Emma Čechová, která v květnu odešla ze ZVVS USK Praha do Minnesoty do zámořské ligy WNBA. Tolik z basketu, tolik zprávy na Country Radio. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Tohle romantickou písní Snídaně v trávě jsme otevřeli další vysílací hodinu na Country Radio, která se vztahuje k dnešnímu, tedy pondělnímu dni s datem 10. srpna. Svátek slaví Vavřinec. Ještě jednou přejeme z Country Radio všechno nejlepší. No a v této hodině nás čeká pochopitelně muzika. To je takové to primární, za chviličku Roman Horký, kapela Kamelot, Zaprášené diamanty, nebude chybět ani Ivan Mládek a jeho píseň Na brdech. No a samozřejmě také nakousneme počasí, které se k dnešku bude vztahovat. A nebude chybět ani pohled do historie, budou tu data v datech. Hezký poslech přeje Vláďa Lach.
1: Vsadil bych boty, sirky i nůž, že už jsem tady.

Ahoj, tady Ivan Mládek, ten benžista, tak já přeju Country Radio k jeho 35. narozeninám všechno nejlepší. Ahoj.

Honem líže nebo sáně, pojedeme ze stráně. No tak to byl Ivan Mládek v písni Na brdech. Malinko jsme se ovlažili, osvěžili a hlavně schladili, což bez pochyby budeme potřebovat během dnešního 10. srpnového dne, protože ty teploty dnes budou atakovat až 630 stupňů Celsia. Teď po ránu je příjemně, veskrze teda na celém území České republiky, protože teploty maximálně dosahují 24, ale jinak kolem 19-20 stupňů. Jak to vypadá na silnicích? Počítejte se zdržením na D1, a to z Vyškova do Brna. Tady nám housne provoz u Holubic, je to okolo 212. kilometru. Za Rohlenkou se ovšem pozor, kolona opět plynule rozjíždí, opět vás ale zbrzdí těsně před Brnem. Tolik informace, které se týkají dopravy, alespoň částečně, také informace počasí, no a za chviličku tu budou informace, které se vztahují bezvýhradně k historii, budou tu data v datech, ale ještě předtím Johnny Cash. Hezké ráno, v 7 hodin a 12 minut.

0: meditate on. Understand, yo man, you hear me talking, honey. Understand, yo man, remember what I told you. Understand.
1: Data v datech a aneb významné události dnešního dne.
2: Věřte, nevěřte, ale 10. srpen je již 222. dnem letošního roku. A co se toho 10. srpnového dne stalo napříč historií, řekneme si právě teď. Ano, jsou tu pravidelná data v datech. A začínáme rokem 1292, kdy král Václav II. Založil na Zbraslavi klášter cisterciáků. No a ještě pohled do světa. Psal se rok 1821, kdy stát Missouri se stal 24. státem Spojených států amerických. Narozeniny. Tak dnes tady máme narozky. Vladimír Páral se narodil v roce 1932. Měl pseudonym Jan Laban. Jedná se o českého spisovatele a prozaika. Známe určitě jeho díla jako Muka obraznosti a podobně. Miroslav Švandrlík narodil se v témže roce a téhož dne. Samozřejmě ten už bohužel není mezi námi. Jednalo se o českého spisovatele a humoristu. Používal také pseudonym Roman Kefalín. To už jsme ve světě. V roce 1947 se narodil italský zpěvák Drupi. Určitě si pamatujete ten jeho zastřený hlas v písních Serenoe, Piccola Fragile. A co je zajímavé, v 70. letech koncertoval v Československé socialistické republice třeba s Hankou Zagorovou. V roce 1960 se narodil španělský herec Antonio Banderas. V českém jazyce ho krásně nadaboval Honza Šťastný. Dostáváme se k úmrtí. V roce 1993 zemřela zpěvačka Eva Olmerová. Určitě znáte i z vysílání Country Rádia jeden z jejich hitů Čekej tiše. No a v roce 2015 opustil herec Ilja Prachař. Jeho nejznámější filmovou rolí je pravděpodobně chamtivý a lakomý statkář Trautenberg ve večerníčkovém seriálu Krkonošské pohádky. Tolik pohled do historie, to byla dnešní data vztahující se k 10. srpnu. No a čas 7 hodin 17 minut. Posloucháte Country Radio. Krásné ráno.

Jak to vypadá s časem? 7 hodin, téměř 24 minut. Za chviličku tu máme dopravu, je tady několik zajímavých aktuálních informací, bohužel se týkají i dopravních nehod a vlakových výluk, ale ještě předtím si dáme takovou tu neotřelou klasiku, písničku v podání Josefa Šimka a kapely Greenhorns. Všichni dobře znáte, Když náš táta hrál. Tak jdeme na muziku, no a za chviličku již avizovaná doprava. Krásné ráno a hezký den přeje Vláďa Vlach.

0: s Country rádiem na cestách.
1: No a je tu avizovaná doprava, máme tu vlakovou výluku, která je na trase Pelhřimov Horní Cerekev. Týká se pouze dneška, tedy pondělka. Na této trase určitě bude, nebo je, náhradní autobusová doprava. Jihlava Horní Cerekev, Olomouc, Senice na Hana, nebo také Přelouč Heřmanů v městech. To jsou pořád ty krátkodobější vlakové výluky. Výluky zdržení můžete očekávat i na silnicích. Ku příkladu na D4 máme hlášenou dopravní nehodu, která se stala na 13. kilometru ve směru na Prahu. Další dopravní nehoda, tak to je hlášena z DS8, je to 68. kilometr opět ve směru na Prahu, je to u Trmic. No a Švihov, tady se havarovalo na silnici 27, je to v okrese Klatovy. Přeji vám šťastnou cestu s Country rádiem a popůl, kde budou zprávy a počasí, si také řekneme něco o minulém týdnu, tedy respektive, co se nevešlo do jednoho z ranních otazníků. Tak šťastnou cestu, pevné nervy, posloucháte Country rádio.
2: Country rádio.
3: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Country Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. O převodu letiště Karlovy Vary z kraje na stát by měli zastupitelé i vláda rozhodovat pravděpodobně na podzim. Jednání zatím směřují k tomu, aby krajské letiště mohla od začátku příštího roku spravovat armáda prostřednictvím státního podniku letecké opravny Malešice. Zloděj v Praze uloupil ve Zlatnictví násilím šperky za asi 140 tisíc korun. Uprchnout pak chtěl autobusem, ale policisté na něj už čekali v cílové stanici v Brně. Dopadli ho tedy jen pár hodin počinu. Policisté a zástupci BESIPu si o víkendu uspořádali na Červenohorském sedle v Jeseníkách preventivně bezpečnostní akci zaměřenou na motorkáře. Kromě rychlosti měřili i hluk. Do terénu vyrazilo 40 policistů. Přijeli z celé České republiky i z Polska. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude polojasno až jasno. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně s přehánkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: Dnes máme v kalendáři pondělí 10. srpna a já se, když dovolíte, vrátím do minulého týdne. Ano, čtyřikrát do týdne tu pro vás máme vždy nějaké téma v rámci ranního otazníku. A jedno z těch témat v rámci minulého týdne bylo v důsledku výpadku proudu. Nevím, jak jste to měli vy, ale u nás z pondělka na úterý ten výpadek byl docela hustý, protože proud nešel zhruba od nějaké 6:30 odpoledne až do 2 hodiny raní. No a co teď? Co s načatým večerem? Nejde proud, to znamená rádio, absence poslechu, tedy v případě, že nemáte baterie nebo nějaký tranzistorák. No a ledničky, mrazáky, chlaďáky, hodiny, všechno tohle je samozřejmě napájeno elektrickým proudem. A pak to sebou přináší trošku komplikace. Téma tohoto otazníku bylo, co vám při výpadku proudu vadí úplně nejvíc. A napsala třeba Lenka, zdravím vás, Kačko a Vláďo, pokud je výpadek proudu večer a v zimě, tak mi to absolutně nevadí. Mám ráda tmu a ticho. Pokud by to bylo na delší čas, tak by to vadí.

elektrického proudu, pitomé otázky typu proč to nejde a kdy to zase půjde. Kdybyste se chtěli podívat na vaše odpovědi a odpovědi dalších posluchačů Country Rádia, ať už na tento ranní otazník či na některý jiný, podívejte se na náš Facebook. Teď už si dáme ovšem muziku, čeká nás Kenny Rogers ve vysílání Country Rádia. Čas 7 hodin 40 minut a hezké ráno přeje Vláďa Vlach. Jdeme na muziku. You've painted up your lips and rolled and curled your

0: take your love to town. Sakes, turn around.
1: Kenny Rogers, Nechtěj mi lásku brát. No tak to byla trošku taková parafráze na český text téhleté písničky, kterou samozřejmě si můžete poburkávat i v jazyce českém v rámci coveru. Jak to vypadá na silnicích D4, o tom už jsme hovořili, ale samozřejmě ten problém tady přetrvává směrem do Prahy, narůstá fronta u Jíloviště aut, protože je zde stavba nového mostu, brzdí se za Řitkou na 13. kilometru a kolona je už více než na půl hodiny. Co se týká počasí, dnes má být opravdu extrémně teplý den. Teploty budou atakovat 36, na horách 26 stupňů Celsia. Teď po ránu je příjemně, teploty kolem 20, na mnoha místech 24 stupňů Celsia, tak si toho užívejme, dokud nebude to parno. No a samozřejmě, co to chce primárně? Absolutně dodržovat třeba pitný režim. No a nebo si poslechnout nějakou příjemnou muziku. O tu nejbližší se postará kapela Epidemie a píseň Milé děti. Připomínám, posloucháte Country Radio.
2: Byly doby, když jsem ani neznal jméno svýho doktora. Za to znal jsem tvoje tělo, jak ten čas letí. Dnes se to otáčí, mou rolí je být opora.

0: budem.
1: Poznáte, kdo jsem?
2: Ano, tak toť otázka. Ano, každý všední den tady vždy kolem 7:45 máme jednu z našich ranních soutěží, kde vy, naši posluchači Country Rádia, hádáte na základě 5 otázek a následných 5 odpovědí, o kom si povídáme. A pokud k nám zavoláte na telefon 210 323 333 a dovoláte se se správnou odpovědí, tak od nás máte dárek. No a dnes tu máme opravdu jednu výjimečnou a vzácnou osobnost, konec konců jako každý jiný den. Tak jdeme pokládat otázky a jdeme zároveň odpovídat. Tak jsem zvědav, jestli se trefíte, ale já jsem přesvědčen, že ano. Kdybych se zeptal rovnou, jestli se jedná o sportovce, muzikanta nebo malíře, dostal bych odpověď. Ano, byl jsem automobilovým závodníkem, takže v podstatě se mě týká sport. Závodíte ještě nebo ne? Bohužel ne, zemřel jsem 30. prosince v roce 2021, ale za svůj život jsem měl to štěstí a byl jsem šestinásobným vítězem automobilových závodů. Tak to si opravdu zaslouží asi nějaké ocenění, že ano? Jasně, samozřejmě. Díky svým úspěchům jsem se stal několikanásobným držitelem zlatého volantu, tedy čtenářské a novinářské ankety, a spolu s motocyklistou legendou Františkem Šťastným jsem se v anketě Autoklubu České republiky stal v únoru roku 2000 českým motoristickým sportovcem století. Tak hovořili jsme tady o autech, hovořili jsme tady o sportu automobilovém. Kdybych se zeptal, jaká auta jste, milá osobnosti, preferoval, tak odpověď je jedinečná. Samozřejmě jedině Tatru. No a co se týká následovníku, to už je téma páté otázky. Jestli nějací jsou, ano, mám a jsem tomu rád. Mým žákem a následovníkem v soutěžích kamionů je můj synovec Aleš, který se mnou sešel v jedné posádce, a to jako navigátor při závodě, což bylo v roce 2026. Tak, telefony nám ve vysílání Country Rádia zvoní, tak jsem zvědav. Prosím, slumte si rádio, abychom se slyšeli pouze přes telefon. Haló, kdo tam?
3: No, tady je Jaroslav.
2: Jaroslave, tak o kom byla řeč? Jaká ta známá osobnost dnes
3: může... Domnívám se, že to byl pan Loprajs.
2: A pan Loprajs, vzpomněl byste si na celé jméno?
3: Tak nevím, jestli to byl Aleš.
2: Ne, ne, není to potřeba, je to Karel Loprajs a vy jste se trefili.
3: Karel.
2: Jasně, ano. Tak ten Aleš,
3: Aleš
2: byl jeho synovec, který po něm převzal tyhle ty úspěšné otěže v kamionových závodech. Bezvadný, kdy vám to bylo jasné?
3: No tak téměř, já nevím, druhá, třetí otázka, když jste říkali tam, že v podstatě 2021 zemřelo, takže...
2: Tak.
3: To už jsem si začal rovnat.
2: Dobře, já vám gratuluju, nezavyšujte mi telefon, my si dáme další muziku a jste šikovnej až na toho Karla, ale to nebylo podstatné. Primární. Ale trefil jste se do toho synovce, že jo, Aleš. Takže to je v rodině,
3: ano.
2: Je to v pořádku. Gratuluju vám. Teď už kapitán Kit a písnička Karolína. No a stejná soutěž bude zase zítra, ale nebojte se, pokud jste se nedovolali dnes po ránu. Budeme ještě zpívat, ale to bude až v příští hodině. Tak ještě jednou příjemný poslech.

Valdemar Matušek a kamarádi táborových ohňů. No, teď nás čeká další muzika, o tu se postará Emilou Harris. Čas 7 hodin 55 minut, za chviličku tu máme počasí a zprávy, no a v příští hodině třeba z muziky nabídka Vaby Rivola, Karabina a kamarádi táborových ohňů. Tak ať se vám dobře poslouchá, přeje Vláďa Vlach.

0: Tantry počasí.
1: Venku dnes bude převládat jasná až polojasná obloha, odpoledne a večer bude přechodně oblačno a od severozápadu počítejme s přeháníkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 31 až 36 stupňů.
2: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
2: No jo, tady jsem ještě nebyl.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme jedním zajímavým průzkumem. Většina Čechů si na vlny veder stěžuje. Zároveň ale téměř 2/3 snášejí docela dobře. Větší problémy letní žár způsobuje ženám než mužům. Hraniční teplota, nad kterou už Češi horko nezvládají, leží okolo 35 stupňů Celsia. Klimatizaci má na pracovišti každý 8. Čech. Převažují mezi nimi vysokoškoláci, těch je 28%, oproti 8% lidí se základním vzděláním nebo výučním listem. Pokud vysokoškoláci pracují z domova, mají klimatizaci ve 22% případů. Lidé s nízkým vzděláním jen ve 2%. Počet případů lymské boreliózy v Česku letos extrémně vzrostl. Podle dat se od začátku roku do poloviny prázdnin nakazilo 8108 lidí. V červenci přibylo v průměru 90 nakažených každý den. Nejvíce nemocných hlásí Středočeský a Jihomoravský kraj. V pražských Holešovicích vedle parku U vody by mohlo vzniknout pontonové koupaliště s bazénem. Koupaliště by se podle starosty Tižinského mohlo otevřít do 3 let.
2: To, co my teďka řešíme, je, jestli tam bude voda z Vltavy, anebo jestli tam bude voda pitná. A já jsem se spojil s výzkumným ústavem vodohospodářským Tomáše Garrigua Masaryka. Oni dělají jako dlouhodobé sledování kvality vody a my bychom prostě byli rádi, kdyby to přešlo do takového jako semaforu, který třeba právě z některých měst známe, třeba z Kodaně nebo z Amsterdamu, že se na základě předpovědi počasí a na základě dlouhodobých sledování dá předpovědět, kdy je ta voda ke koupání úplně v pořádku.
1: V následující zprávě bychom vás rádi pozvali k vodě, ale vzhledem k počasí to není tak jednoznačné. Problému se věnuje kolega Savana.
3: Potoky řeky, rybníky a další vodní plochy na Blanensku procházejí aktuálně extrémním zátěžovým testem. Tropické teploty a dlouhotrvající sucho snížily hladiny i kvalitu vody na řadě míst na minimum. Rybáři s napětím očekávají, zda nedojde k masivnímu úhynu ryb. Část chovných ploch, které vysychaly, už raději s předstihem vylovili. Rybáři denně situaci monitorují. Luděk Savana, Urbánek, Blansko.
0: Sport.
1: Ve fotbalové lize jsou po víkendu už jen 2 týmy 100%. Výsledky 3. kola zná náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Plný počet bodů mají po 3 kolech už jen Slavia a Jablonec. Sešívaní doma udolali Pardubice po 2 gólech, chytila 2-1. Severočeši si na domácím hřišti poradili díky brance Cedidly se Slováckem 1-0. V dalších nedělních zápasech Hradec Králové po 2 trefách Slončíka zdolal Ostravu 2-1 a Artis Brno podlehl Sigmě Olomouc 1-2.
1: To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: tak jeď.
1: Vaviry volá karabiná kamarádí táborových ohňů. Takhle krásně, zvesela a svižně, díky písni Tak už mi má holka máva, jsme vstoupili do další pondělní vysílací hodiny na Country Rádiu. Abychom byli úplně přesní, řekněme si, že 6. minuta po 8. hodině raní, že máme 10. srpnový den a svůj svátek slaví Vavřinec. V této hodině muzika, v nejbližších chvílích Malina Brothers, Stín staré řeky. Ta písnička už se nám krásně rozjíždí, nebude chybět ani Petr Novák s písní Hvězdičko blízkavá, no a neopomeneme ani pohled na silnice, také na počasí, no a je to také pořád pod lupou. Tak ať se vám dobře poslouchá, přeji Vládě Vlach z vysílání Country Rádia. Přeji krásné ráno.

Hvězdičko blízkavá klasika ve vysílání Country Rádia. Samozřejmě nemusím připomínat, že píseň naspíval a krásně nám ji odprezentoval, nebo odspíval Petr Novák. Teď tu máme další klasiku, 8 hodin, téměř 14 minut, vyrážíme na silnice a řekneme si, jaké máme počasí, alespoň teď po ránu. Co se týká těch silnic, tak trošku problém a komplikace je na D11 z Jaroměře do Prahy na 91. kilometru v úrovni Hradce. Je omezení provozu, je zde sražená zvěř, ale jak máme čerstvé informace, už by to mělo být v pořádku. Pro změnu D4 u Bíloviště to je velký problém. Tak tady je samozřejmě hodinová kolona už v tuto chvíli, ještě před 30 minutami to bylo na půl hoďky, takže tady se nám ten provoz opravdu velmi, velmi komplikuje při stavbě mostu u Jiloviště. Tolik tedy informace, co se týká počasí a dopravy. Teď už další muzika Crystal Gale ve vysílání Country Rádia a za chviličku pořad pod lupou. Koho si dnes vezmeme na paškál, dovíte se za chviličku. Krásné ráno.

0: pod lupou.
1: V dnešním pořadu pod lupou máme českého herce a také dramatika, který se jmenuje Ilja Prachař. Ten se narodil 10. srpna, zemřel 10. srpna v roce 2005 a narodil se 30. dubna v Malenovicích v roce 1924. Ilja Prachař svou hereckou kariéru zahájil jako člen dramatické skupiny armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého v Praze. Od roku 1954 účinkoval v pražském divadle SK Neumana a v letech 1959 až 1990 pro změnu v divadle na Vinohradech. Jeho nejznámější filmovou rolí je pravděpodobně takový ten klasický kamtivý a lakomý statkář Trautenberg ve večerníčkovém seriálu Krkonošské pohádky. No a co možná nevíte, Ilja Prachař je autorem několika divadelních her a televizních scénářů. Již v roce 1951 obdržel za hru Hajajů se o rozumné státní cenu a za své herectví byl oceněn vyznamenáním za vynikající práci, což bylo v roce 1967. Titul Zasloužilý umělec získal v roce 1983 a cenu Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu pro změnu v roce 1997. Co se týká osobního života, tak v něm byl Ilja Prachař velkým příznivcem fotbalového klubu Slavia. Na přelomu 80. a 90. let byl dokonce 7 let předsedou občanského sdružení odboru Přátel Slavie. No a filmy, kromě Trautenberga, mohli jste ho vidět v takových bijácích jako Svatba jako řemen, Lidé z Maringotek, Bílá paní, Spalovač mrtvol, Všichni dobří rodáci, Světáci a takhle bychom mohli pokračovat a pokračovat. Tedy pořad pod lupou, připomněli jsme si skvělého herce Iliu Prachaře. Teď už si dáme zase muziku. Honza Vyčítal a kapela Greenhorns, Pivní Jeep, právě teď v 8 hodin a 19 minut na Country Radio.

jako šíp. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval. Už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám, až ucítil jsem sladkou vůni píp.

než jsem se vám otočil, motor Jeepu naskočil a od těch do mě nějak přešel smích. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když jel nádrž piva plnou jel.

že mi ten auťák asi někdo štíp. Já prolez všechny pivnice, co jsou u naší silnice, však před žádnou se nemotal můj číp.

0: neviděl.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: zpěvem.
1: A zpěvem, ano, hospoda u Tateru. Jaká tam panuje pozitivní informace, tak to vám odprezentovali členové skupiny Nové struny. To, že dnes venku budou teploty kolem 36 stupňů a teď po ránu naštěstí atakují 20, na mnoha místech až 24, to je, myslím, alespoň pro tuto chvíli pozitivní informace. Pozitivní informace se vztahuje i kapele Brontosauři, protože píseň Jarní tání by nás mohla malinko osvěžit. No a doufám, že se nezapotíme při dopravních informacích, které nás v našem vysílání Country Rádia čekají právě po písničce.

0: S Country rádiem na cestách.
1: No a jak to v tuto chvíli vypadá na kolejích, pojďme si přiblížit nějaké vlakové spoje, které bohužel mají svoji absenci, alespoň co se týká dnešního dne, nebo jsou ty krátkodobější. Tak začínáme na trase Olomouc Senice na Hané, Ostroměř Stará Paka, nebo také Budišov nad Budišovkou Odry. Tahle výluka bude až do konce tohoto měsíce, tedy do 31. srpna. Co silnice? Dopravní nehoda je hlášena na Praze 14, v ulici Cvrčkova se havarovalo. Další dopravní nehoda je hlášena z Jičína, tady je to na silnici číslo 16. Praha Řeporie na silnici 3. třídy se havarovalo. No a ještě Říčany, což je okres Praha Východ, tak tady došlo k dopravní kolizi v ulici Černokostelecké. Ať jedete kamkoliv, přejeme šťastnou cestu s Country rádiem. No a po půl, tedy po zprávách a po počasí, už tu budeme mít dnešek v kalendáři. Tak ať se vám dobře poslouchá, přeji Láďa Vlach.
2: Country rádio.
3: Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
4: Hned ráno namočíme splátky, dokud je klídek nad řekou.
5: Do fousu píchnu redko,
4: já svoji dýmku pravěkou.
3: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
6: Hraní blíze mraky pádí jako stádo splašený, každou chvíli se tu bouře rozječí.
3: Případně provětrat starý maskáče.

0: takové příjemné posezení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme country rádio, nemá to prostě chybu.
1: Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jiroušek.
0: DAB+, to je i Country Rádio. Country Rádio. Country Rádio. Krátké zprávy v půl.
2: Hezké ráno. Další epizoda horkého počasí je tady. Meteorologové předběžně varují, že budou teploty na většině území opět stoupat nad tropickou třicítku. Modely navíc naznačují, že vedra mohou přetrvat po většinu tohoto týdne. Už minulý týden začala mizet voda z říčky Bystřice, protékající Miletínem na Jičínsku. Starosta Miroslav Nosek spolu s dobrovolníky, včetně místních hasičů a zaměstnanců úřadu, se proto vždy po ránu vypraví do vysychajícího koryta, aby zdejší živočichy vylovili a přenesli do míst, kde se voda ještě udržela. A Strakonice kvůli suchu zakázali odběr povrchových vod z vodních toků. Opatření platí mimo jiné na zalévání zahrad a trávníků, zavlažování hřišť, mytí automobilů, napouštění bazénů a nádrží. Radní města apelují na občany, aby opatření respektovali. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude polojasno až jasno. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně s přehánkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

stín zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr ten je jinačí, je zvajec divokej.

přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev.

noc jako každá jiná, to jenom muž lází k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

Milé Country Radio, jako věrný posluchač ti za celou kapelu Texmeni přeju všechno nejlepší k tvým 35. narozeninám. Ještě nám dlouho a hezky hraj. Ahoj, Jarda Čvančara.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dnešního 10. srpnového dne máme v kalendáři dvě jména, které tvoří takovou zvláštní kontinuitu. Ano, jménem Lars, což je dnešní oslavenec, tedy jeden ze dvou, je v podstatě zkráceninou, ale velmi rozšířenou formou starého latinského jména Laurentius, které je v češtině známé spíše jako Vavřinec. No a právě Vavřinec, tahle ta česká podoba tohoto jména, dnes také slaví svůj svátek. Jedná se o jméno latinského původu a jméno se vyvinulo z latinského slova laurus s významem vavřín, také přeneseně vavřínem ověnčený, nebo chcete-li vítězný. A těch vavřinců, těch ověnčených tím vítězným věncem, máme v České republice kolem 150. No a teď se podíváme na jeden československý takový jako kreslený komiks. Já si na něj pamatuju, měl jsem ho moc rád. Tam hrál hlavní roli kocour Vavřinec, konec konců, kdo by neznal. Měl společníky, kamarády, ku příkladu Otilku, že jo, takovou tu rozmazlenou a mírně namyšlenou postavičku, prasátko Mojmíra, poněkud bázlivého snílka a poetu, a také nesměl chybět kozlík z Pitihněv. Ten byl takový jako lehce zlomyslný. No a co se týká světa, tak ku příkladu v Ekvádoru slaví Den nezávislosti a v Zambii mají Den mladých. Tolik tedy pohled do kalendáře. Teď už nás čeká další muzika ve vysílání Country Rádia. Texas Hold'em a Barnes. Tak, hezký poslech přeje Vláďa Vlach.

No a krátce po 8:45 tu máme nějakou nepříjemnost, která se týká dopravy. Začínáme na D7. V okolí letiště ze Slaného zůstává plná tahle ta silnice, tedy dálnice za sjezdem od Středokluky. No a v opačném směru se brzdí už na okruhu Evropské. Tady se zdržíte zhruba 30 minut. Co počasí? Dnes čekáme obzvláště horký den. Odpoledne a na večer bychom se měli dočkat bouřek. Teploty ty by měly vystoupat až na 36 stupňů Celsia. Teď po ránu, nebo respektive kolem 8:45, je to příjemnější. Teploty se pohybují kolem 20 až 24 stupňů. No a telefon sem do studia, když jsme u těch čísel, je 210 323 333 a vězte, že ho budete určitě potřebovat. Tedy v případě, kdybyste si s námi chtěli dospívat jednu z těch krásných ukázek, a vězte, že dnes to nebude vůbec nic těžkého. Takže já se těším na vaše zavolání a těším se na vaši odvahu, kterou můžete zúročit právě v té pravidelné soutěži, která se jmenuje Dospíváš to. Rozespívat se můžete v tuto chvíli díky kapele Rangers a písni Krajina oblých kopců. To je na rozespívání, myslím, to pravé ořechové. Tak pojďme na to.

0: Dospíváš to?
1: Říká se, že odvážnému štěstí přeje a já věřím, že posluchači Country Rádia jsou odvážní a že by se eventuálně pustili i na tenký led v případě, že na tom se zpěvem nejsou nijak zvlášť za dobře. V každém případě jedná se o úryvek, který vám za chviličku z našeho vysílání pustíme a na vás bude, abyste dospívali ten zbytek. No a samozřejmě můžete vyhrát krásnou cenu. Stačí se k nám dovolat na telefon 210 323 333, no a můžete už začít zpívat, stejně jako je tady další dnešní telefonát. Country Rádio, dobrý den. Haló? Tak, telefon nám vypadl, to se nám stává docela často, protože o toto zpívání je docela velký zájem. Já se ani nedivím, protože říká se, co Čech to muzikanta, co posluchač Country Rádia, tak tady to patří opravdu asi dvojnásobně. Country Rádio, dobrý den. Haló? Tak, opět nám to vypadlo, zkusíme jiný telefon. Country Rádio, dobré ráno. Haló?
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, koho mám na telefonu?
2: Ahoj, tady Hana.
1: Haničko, prosím, stlum si rádio. Budeme se takhle krásně slyšet přes telefonní sluchátko. Mohu poprosit? Haló, haló?
2: Ano.
1: Tak, už je to v pořádku, bezvadný. Tak, dospíváš to, pravidelná soutěž Country Rádia, mám tu ukázku, která je kratička a my se na to rovnou můžeme vrhnout. Souhlas?
2: Ano.
1: Jo? Tak jdeme na to.

0: Je ráno, noha má
1: stíl. Rosu, nosu, na čem?
0: Bohumář.
1: Nohama stíráš rosu.
0: Na koleji.
1: My jsme se k tomu dostali, no to je ta to je tak, no to... No
0: to
1: vždycky, no já vím,
0: ale to je šok.
1: Je to šok, já to samozřejmě chápu, to člověk si vždycky myslí, to dám na první dobrou a samozřejmě pak to přijde. Tak říkáš nalámání chleba a dopadne to takhle, ale já jsem přesvědčený o tom, že tam
0: Nohama
1: určitě...
0: Jíráš rosu na koleji.
1: Super, no nic, v každém případě my si tu písničku pustíme a máte u mě krásný dárek od Country Rádia, třeba už i za tu odvahu. Souhlas? No, rosa na koleji, vaby na něj, teď si to pustíme, jak se sluší, až patří od začátku až do konce. Takže, no, ne, dobrý to bylo náhodou. Jak to bylo, rosama, nohama stíráš, co?
0: Stíráš rosu na koleji.
1: Výborně.

Ano, tak tolik Babi Daněk, Rosa na kolejích, vidíte to, soutěž Dospíváš, to je za námi, naše posluchačka Skálo pevně znala tuhle tu píseň, ale to víte, troška nervozity udělá své, takže malinko se mi pomohlo, ale v každém případě byla odvážná a povedlo se jí to, Rosa na kolejích, tak dozněla. V tuto chvíli Robert Křesťan, až si jednou sundám kliše, to už je hudební téma, před hodinou devátou, no a po deváté opět další muzika, třeba Neto a Pavel Kaiser. Krásné ráno.

0: Antri počasí.
1: Venku dnes bude převládat jasná až polojasná obloha, odpoledne a večer bude přechodně oblačno a od severozápadu počítejme s přeháníkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 31 až 36 stupňů.
2: Jsem ztracen a bloudím.
3: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Starobní důchody se od ledna mohou zvýšit plošně o zhruba 300 korun, jak to naznačuje vzorec výpočtu pravidelného navyšování, nebo až o dvojnásobek. Minister práce a sociálních věcí Juchelka připustil, že vláda může využít zákonnou možnost zvýšit penze nad rámec běžné valorizace. Pokud se plány naplní, státní rozpočet by se navýšil až o 10 miliard korun. Kvůli dlouhodobému suchu a nárůstu vysokých teplot v posledních letech se podle ochránců přírody musí výrazně změnit péče o zeleň ve městech a obcích. Pomoci může omezení sečení nebo takzvaná mozaiková seč, při které se v trávníku nechávají neposekané plochy. Podle výzkumu to může trávníkům pomoci lépe zvládat vedra, protože vyšší porosty brání vysychání půdy. Opět po roce si připomeneme události srpna roku 1968.
2: Události srpna roku 1968 si hlavní město připomene 5. ročníkem kulturně-společenského festivalu Nevermore, který proběhne na výstavišti. Tento rok je věnovaný tématu příběhy těch, kteří tu chyběli. Nejde pouze o memento tragických obětí, ale především o připomínku masivní vlnové emigrace, která po srpnu 1968 následovala. Program se na výstavišti chystá od 2 odpoledne až do půlnoci. Honza Navrátil, Praha.
1: Na melouny nás teď pozve Luděk Savana Urbánek.
3: Na sladkou úrodu z Vysočiny už se pomalu mohou těšit milovníci melounů. Sladké plody budou letos opět k mání. Samozběr melounů ve Vysokých Studnicích na Jihlavsku začne letos v posledním týdnu srpna. Lidé si budou moci vybrat melouny od 2 do více než 10 kilogramů, podobně jako na dalších místech v kraji. Úroda bude podle tamních pěstitelů daleko vyšší než v loni. Luděk Savana Urbánek, Jihlava.
0: Sport.
1: Máme nadějné mladé sportovce. Tyčkařka Nicole Krutilová je juniorskou mistryní světa. Vyhrála výkonem 445 cm. Navázala tak na 8 let staré zlato Amálie Švabíkové z mistrovství světa juniorů v Tampere. Bronz přidal v Oregonu 10 bojař Adam Juliš, který si ziskem 7877 bodů vylepšil osobní rekord. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Je 35 let s Country rádiem, klidným rádiem do neklidné doby.

Věra Martinová a Jukebox. Další písnička v našem teď již dopolední vysílání Country Rádia Čas. 9 hodin a 11 minut. Vavřinec dnes 10. srpna slaví svůj svátek. My už jsme mnohokrát popřáli všechno nejlepší, ale popřejeme samozřejmě i teď, protože se jedná o vzkrze, alespoň podle mě, o moc hezké jméno. Čeká nás další muzika, budou tu Gentlemani, Margaret, také nebude chybět Paul Simon a Art Garfunkel v písni Cecilia. No a téma dnešního ranního otazníku, tak to si řekneme v té první půl hodině. Ať se vám dobře poslouchá, přeje Vláďa Vlahno, a jdete kamkoliv, přejeme šťastnou cestu, po případě, že snídáte nebo svačíte, tak také dobrou chuť. No a připravte se na dnešní vysoké teploty, ty mají atakovat až 36 stupňů Celsia.

0: co, kdy, kde a jak. Ranní otazník Country Rádia.
1: Dnešní ranní otazník Country Rádia bude veskrze aktuální, protože nás opanovávají vysoké teploty. Kupříkladu dnes má být až 630 stupňů Celsia. Konec konců o tom jsme si povídali dnes už několikrát. Je potřeba si to připomínat, ne proto, že bych byl záškodnický a přál vám nějaké vysoké teploty, ale jak se během dne při takových teplotách udržovat v kondici. Samozřejmě v kondici, jsem chtěl říct, nikoli v kondici. V kondici můžeme mít ty nápoje, o které tady v tuto chvíli bude řeč. Já se vás chci zeptat, jaký nápoj v tomto počasí preferujete, a věřte, že každý z vás bude mít nějakou určitě dobrou radu, ale co je důležité vědět, že právě tyto vysoké teploty a slunečné dny často zvyšují chuť. A to je ten problém, jo, na ledově vychlazené nápoje. Během veder je ale důležité myslet nejenom na množství tekutin, to bychom fakt měli dodržovat podle dobrých rad, ale také na jejich výběr. No a co je důležité, ty nápoje mohou udržet tu správnou hydrataci v těle i v horkých letních dnech. No a čím je větší horko, tím větší chuť máme na ledový drink, jo, to je taková ta klasika. Přestože jde o velmi osvěžující pití, nemusí být vždy jedinou cestou, jak se během veder ochladit. Odborníci alespoň třeba v těch jižních státech doporučují pít něco vlažného kolem 16 stupňů. No tak jak jste na tom vy a jaký nápoj preferujete v těchto vedrech? Těšíme se na vaše odpovědi a už teď si myslím, že mohou přijít i nějaké velmi dobré rady. No a co se týká muziky, tak si pojďme dát kapelu Marien Memento Mori v 9 hodin a 22 minut. Tak já ku příkladu mám žízeň jako slon, ale také to nebudu přehánět s žádnými studenými nápoji. Třeba taková minerálka, ovocná šťáva nebo čaj by opravdu bylo.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tak to byl Petr Spálený a jeho hit, nebo písnička, chcete-li, Kolej Albertov. Když už tady padla ta kolej, tak se pojďme podívat na krátkodobé vlakové výluky, jejich tady víc než dost, tak alespoň některé z nich. Takže ocitáme se na kolejích, na těch reálných. Dnes se nesvezete na trase Jihlava, Horní Cerekev, nebo Olomouc, Senice na Hané, či Budišov nad Budišovkou a Odry. Co se týká dopravních nehod, jedna z nich je hlášena na Praze 4 z jižní spojky. Zde došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla. V Karviné se havarovalo na silnici 67. V Ústí nad Labem, město, tak tady máme dopravní nehodu v ulici Malá Hradební. No a ještě tu máme Brno jih. Nehoda se stala na D2 na 1,5 kilometru ve směru na Brno. Tolik dopravní informace, za chviličku si dáme další muziku, no a potom už se budeme věnovat dnešnímu rannímu otazníku. Ať se vám dobře poslouchá, přeje Vláďa Vlach.
2: Country Radio.
3: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
4: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
3: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
4: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
3: Aha, takže probouzeného, ne?
4: No, vždyť to říkám.
3: Aha.
5: Country Radio.
6: Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené

Zdravím Country Radio, tady Petra Černocká. Jsem ráda, že i já mohu přát ke krásnému 35. výročí této skvělé rozhlasové stanice. Takže hodně krásných písniček, šikovných moderátorů a hlavně věrných posluchačů, nás věrných posluchačů. Petra Černocká.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Venkovní teploty dnešního dne 36 stupňů Celsia. Ano, v těch uplynulých dnech a týdnech je to počasí, dalo by se říci, téměř neměnné. A my se pochopitelně oddáváme takovým těm klasikám, abychom se schladili a ovlažili nějakému tomu pití. No a jak zpívala před malou chvilinkou Petra Černská Tennessee Whiskey, tak to bych nedoporučoval ani já, myslím si, ani odborníci v těch parnech by to nebylo asi to pravé ořechové. A jaké tedy nápoje preferujete vy? Odborníci tvrdí, že by neměly být příliš studené, jo? Protože potom se jako nedokáže srovnat ta hladina teplot v těle a můžeme z toho onemocně dostat třeba angíny nebo nějaké jiné onemocnění horních cest dýchacích. A ta optimální teplota by měla být kolem 16.

15 stupňů. Konec konců na toto téma také máme několik odpovědí, ale je tady asi z 80% v rámci vašich příspěvků jedno jediné slovo a tím slovem je pivo. Jo, pivo, ale tak to by se také nemělo přehánět. Máme tady příspěvky třeba od Miluše, která píše, já kupuju pomerančový sirup a piju ho celý den. A furt mám dobrý pocit samozřejmě z toho, že mě to ovlaží. Přes den jemně perlivou vodu o teplotě 12 až 15 stupňů. Petr nám píše, večer jedno nebo dvě pivka, ale ty nesmí mít víc jak 8 stupňů. Tak tady se to dá vykompenzovat takhle krásně. Pochopitelně studené točené pivo, napsal nám Jirka, naznač se ani tak v tomto případě nezáleží, protože nejhorší pivo je přece to, které není vůbec žádné. Všechny vás srdečně zdraví Charlie. Ano, vodu a minerálky, pivo, ne, po něm mám žízeň, píše nám z Ostravy Mirka. Tak já bych si troufal tvrdit, že na tom něco bude, protože mám spoustu kamarádů, kteří když přijdou úplně vyprahlí po tom horkém dni, tak si dají napřed limonádu nebo obyčejnou vodu, aby zahnali žízeň a pak si dají to pivo. A když skončí tu svoji sérii, tak si opět na cestu dají vodu. Jo. Je to zvláštní, málo kdo se s tím třeba potká, ale prostě tím pivem kolikrát ta žízeň se zas až tak nezažene. No, já piju pořád, napsal nám Zbyněk, to samé, co vždycky. To, co mám, na co mám zrovna chuť. Tak tolik tedy příspěvky, které jste nám napsali, je jich tady víc než dost. Konec konců koukněte se na Facebook, tam uvidíte i zajímavé fotografie. Takže co pít v tomto parnu, v tomto horkém počasí? Opravdu, jak jsem říkal, odborníci radí maximálně kolem 16-17 stupňů, ne hlavně nic studeného nebo s ledem. Tak já vám za příspěvky děkuju. Ten vítězný příspěvek by mohl patřit Alešovi, ten nám napsal, milé Country Radio, piju, nač přijdu, zaženu žízeň, cokoliv je po ruce. Ať je to pivo, víno, limonáda nebo třeba minerálky, v každém případě v určitém množství to neuškodí, aba naopak cítím se vždycky svěže. Tak ozvěte se nám, dárek je váš. Teď už Bob Dylan ve vysílání Country Rádia. Ať se vám dobře poslouchá, přeje Vláďa Vlach. Jdeme na muziku.

0: Tak to se psal rok 1963, kdy Bob Dylan naspíval tuhletu úžasnou písničku. A v tomto pomalejším, klidnějším dopoledním tempu budeme pokračovat. Je tu Pavel Dobeš a jeho píseň Brhlíka Sojka. No a po celé už kolega Milan Schmidt a třeba muzika Pavel Brimer nebo kapela Jelen. Ať se vám daří, přeji hezký den.
1: Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se Sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, Brhlík a Sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá, jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se dí chochol.

0: lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. Dnes každý říká Brhlík a Sojka, to už se nevidí, taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Antri počasí.
1: Venku dnes bude převládat jasná až polojasná obloha, odpoledne a večer bude přechodně oblačno a od severozápadu počítejme s přeháníkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 31 až 36 stupňů.
0: DAB+, to je i Country Radio. Country Radio.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Střídání času bude pokračovat i v příštích 5 letech. Letní čas by měl do roku 2031 začínat stejně jako dosud, poslední březnovou neděli a trvat do poslední neděle v říjnu. Vyplývá to z návrhu nařízení, které bude schvalovat vláda. Změna času měla v Evropské unii skončit v roce 2019. Členské státy se ale na jednotném nastavení neshodly. Kromě roznášení pošty je úkolem francouzských poštovních doručovatelů během veder kontrola obyvatel, kteří si oni sami požádali. Teď pošťáci kontrolují i další potenciálně ohrožené vysokými teplotami. Na následky nejsilnější červnové vlny veder ve Francii zemřelo podle odhadů až 6 000 lidí. Většinu z nich tvořili seniori starší 75 let. O komplikacích v dopravě teď Honza Navrátil.
2: Na cestující v pražské hromadné dopravě čeká další komplikace. Od úterka 11. do 28. srpna neprojedou tramvaje tentokrát v úseku mezi pražským náměstím Bratří Synků a Spořilovem. Dopravní podnik bude v Chodovské ulici opravovat tramvajovou trať. Komplikace se dotkne celkem 5 linek. Dopravce vypraví náhradní linky označené X11 a X96. Honza Navrátil, Praha.
1: Archeologové mají další skvělý nález.
3: Pozůstatky patrně nejstarší zemědělské vesnice na Moravě odkrývají v těchto dnech archeologové Masarykovy univerzity v Těšeticích a Kijovicích na Znojemsku. V nalezišti pojmenovaném Amerika odhalují základy takzvaného dlouhého domu, ve kterém bydleli pravěci lidé v mladší době kamenné. Na místě hospodařili před více než 7000 lety. Práci však komplikuje zdejší podloží. Luděk Savana, Urbánek, Znojmo.
0: Sport.
1: V basketu se rozdávaly ceny. Nejlepším českým basketbalistou uplynulé sezony byl vyhlášen Tomáš Satoranský. 34-letý rozehrávač, který opustil po 4 letech Barcelonu a pro nový ročník posílil Hapoel Tel Aviv, se vrátil na trůn po 4 letech a 9. triumfem v anketě si upevnil pozici nejúspěšnějšího hráče historie. Mezi ženami získala ocenění premiérově ve 22 letech pivotka Emma Čechová, která v květnu odešla ze ZVVS USK Praha do Minnesoty do zámořské ligy WNBA. Tolik z basketu, tolik zprávy na Country Radio. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pětatřicet let s Country Radiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: Po 10. hodině vás zdraví Milan Schmidt z Country Rádia. Máme 10. srpna a tuhle hodinku nám zahájila klasika Matterhorn s Pavlem Brimerem a pak jsme si dali něco trošičku novějšího, rozlučkovou od Jelenů. A tak to budeme střídat, budeme hrát muziku, kterou znáte už dlouho i muziku, kterou třeba poznáváte, a to v průběhu celého týdne. K tomu, co bude z muziky, se ještě dostaneme, ale budu vás zvát také na festivaly. A to na festivaly, které už jsou blízko i které jsou třeba lehonce vzdálené. Už v této hodině v kukátku Country Rádia koukneme na festival, který se blíží, je 22. srpna, tedy ještě je nějaký čas, ale plány už si můžete dělat, proč ne? Čeká nás i Tulácká stezka, no a z té muziky, kterou jsem zmiňoval, takže pojďme se podívat. Z těch novějších věcí, které třeba teprve objevujete, Pavlína Jišová, Adéla Bohadlo, Uvědomění. Z těch klasik Kohout, Honza Nedvěd a František Nedvěd nebo Hoptropáci a Štěně. A dáme si taky Mirka Černého, Charlie a Phantom 305, takže příjemný poslech a pojďme prožít parádní týden s parádní muzikou na parádním rádiu.
1: Až na západní pobřeží mě vedla představa, že jednou narazím na místo, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizerných štací, dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to malem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečný chlap a tím, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zvedl, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno, a on na to, že neví sám, a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy nespatřil víc než zadní světla. A tak jsme spolu keceli a chvástali se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorist. A Charlie řekl, tak šéfe, končím tamhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam Charlie. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem a každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka, Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný zděšení jsem nedokázal skrýt, ale barman mi podal sklenice a řekl, jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plný dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře, a pak se z lesa vyvalil ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopar zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.

0: Bratrátkem Country Rádia.
1: Je to neuvěřitelné, jak to letí. Mně se zdá, že nedávno jsem mluvil se Zdeňkem Vřešťálem a zval nás na svůj festival. No a už to bude asi rok, jak to tak vypadá. Zdeňku, ahoj.
2: Ahoj.
1: Jak to je teda? Letí to rok?
2: Letí to jak blázen.
1: To je něco, člověče. Tak nás pozvi, no, zase, co tam máš, kdy to máš, kde to máš a tak, kdy to znáš.
2: Já to mám krásný, tady v Nových Dvorech u Kutné Hory se koná už čtvrtý ročník novodvorského minifestu, který se koná v Panské zahradě u kostela svaté Anny. Je to tam nádherný, je tam spousta místa na stanování, parkování a na výborný muzikanty. Vystoupí například Robert Křesťan s Druhou trávou, nebo kapela Cop, nebo Můj neřeš, Hřích, Pouta, Jindra Keják, Marty Johnson a další a další.
1: Tak to je parádní obsazení. Takže říkáš Nové Dvory u Kutné Hory, já jsem tam byl, ale na jiné akci, to bylo to zpívání, ale tohle to je tedy festival, tak ještě možná asi řekni, kdy, od kolika hodin a jak to přesně najdeme?
2: Je to 22. srpna v sobotu, ale už od 15 hodin. A já jsem to tam rozhodil tak, že vždycky je méně známá kapela, známější a tak dále, takže například COP už hraje od 5 hodin odpoledne. Jo, a takhle se to střídá, aby si zahráli i ty méně známí. Dopřejme jim to.
1: No jasně.
2: A je to na té Panské zahradě, je to prostě v Nových Dvorech, tam to je označený parkování zadarmo, stanování zadarmo, dobrý občerstvení a tak dále. Tak jako vždycky, bude to pěkný.
1: Všechno, co k tomu patří. Tak jo, říká Zdeněk Břešťál, takže ještě jednou. Nové Dvory u Kutné Hory 22. srpna od 15 hodin v Panské zahradě. Řekl jsem to správně?
2: Výborně.
1: To jsem rád. Tak ať to všechno vyjde, měj se krásně, Zdeňku, ahoj.
2: Díky moc, ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pár dopravních informací mezi 10. a 11. hodinou vám přináším právě teď. Vypadá to celkem klidně jak na kolejích, tak na dálnicích, i když výjimky drobné jsou. Například na trati 256 Žďár nad Sázavou Tišnov. V úseku Tišnov-Nedvědice je porouchané vozidlo a znamená to náhradní autobusovou dopravu mezi stanicemi Tišnov-Nedvědice. Počítejte s tím. Dálnice D1 vypadá relativně klidně, pouze na 221. kilometru ve směru na Brno stojí porouchané vozidlo, tak tam možná čekejte drobné problémy. D5 na tom je podobně, taky poměrně klidný průjezd, trochu hustější doprava v místech oprav okolo 100. až 110. kilometru obou směrně. Pak tady máme na 4,5. kilometru ve směru na Plzeň, tedy na výjezdu z Prahy, porouchaný náklaďák v odstavném pruhu. Není to nic závažného, dá se tam projíždět dobře. Horší je to na Pražském okruhu, tam přece jenom nějaké ty výjimky jsou, v okolí tunelu jsou nějaké ty kolony od 6. do 6,5. kilometru ve směru Gruzini na D7 kolona, to je u Cholopic, kousíček dál na 11. až 12. kilometru ve směru Gruzini také kolona, zhruba tak 1 kilometrová, to jsme u Komořan. Máme tu ale i další problémy, kolonu vidím například také na 27. až 29. kilometru ve směru Gruzini, a to je těsně před letištěm vlastně, kde se opravuje velmi intenzivně, se tam pracuje na silnici, takže tam počítáme dejte s nějakým tím zdržením. Přeji vám jinak šťastnou cestu.
2: Country Radio. Když spustí housle, zaskejí brou.
3: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Stařičký šerif už líně prdlku poláhlý vztah.
3: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie. Bonanza, pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza, každou neděli po 18. hodině na country rádiu.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Tuláci, dneska zamíříme do ojediněle zachovalého objektu řemeslnické dílny v Jihomoravském kraji. Kovárnu s hospodářským a obytným stavením najdete v Těšanech, které leží jihovýchodně od Brna. Kovárna byla součástí vrchnostenského dvora, který je připomínán již v roce 1377. Současnou podobu kovárně vtiskla přestavba z roku 1700. Dnes je ve správě Technického muzea v Brně. Objekt kovárny je čtyřkřídlou budovou ve stylu venkovského baroka s podsíní a zahrádkou. Těžištěm expozice je kovářská dílna v podobě z 19. století s původním vybavením. Výhní se širokým otevřeným komínem, měchy, kovadlinou, kovářským ponkem a nářadím. Při speciálních akcích tam můžete vidět i kováře při práci. Na expozici kovářství navazuje kolářská dílna, představující základní technologie, typické výrobky a nářadí tohoto dnes již mizejícího řemesla. Technologie kolářského řemesla je prezentována základní kolářskou prací, výrobou kola, a to v jednotlivých pracovních fázích. Instalaci doplňují základní nástroje a pomůcky. V hospodářských budovách je instalováno zemědělské nářadí a výrobky kovářů. Pro představu o životě těchto řemeslníků můžete v závěru expozice navštívit i obytnou část s dobovým nábytkem, nádobím a dalšími domácími pomůckami. Samotná obec Těšany je spojena s několika zajímavostmi. Jednou z nich je příběh, který se tam odehrál. Podle něho napsali Alois a Vilém Mrštíkové vesnické drama Mariša. Hra měla premiéru v roce 1894 v Pražském národním divadle. Hrob paní Marie Turkové, předlohy hlavní postavy Mariši, se nachází na starém těšanském hřbitově. Ze šlechtitelské stanice v katastru obce pochází také kůň Korok, trojnásobný vítěz Velké Pardubické se žokejem Václavem Chaloupkou, který je také těšanský rodák. V Těšanech byla rovněž úspěšně obnovena tradice babských hodů s ukázkami různých řemesel a zajímavostí. Více informací o těšanské barokní kovárně najdete například na webu tmbrno.cz. Dobrou náladu a pěkný den vám přeje Vít Pěkný.

Ahoj, tady Helena Maršálková z Pacifiku. Já i kapela vám přejeme dalších krásných 35 let, protože nám přinášíte radost a je to hrozně hezké poslouchání. Takže mějte se hezky, zdraví Pacifik a Helena Maršálková.

0: Tak tohle byl Tomáš Linka ještě z Greenhorny, tak já jdu dál, jsem pyšný na to, že mohu říci, že je mým kamarádem a také si myslím, že mohu úplně klidně říci, že je také majitelem jednoho z nejkrásnějších country hlasů, říkám to často a trvám na tom. Tomáš Linka a jeho parádní hlas nás dovedli až před 11. hodinu, před námi jsou kulturní pozvánky, tam se zase můžete těšit na hlas Teresky, který ví, co se kde děje, ale ještě než si pustíme předpověď počasí a právě kulturní servis, tak se také koukneme na to, co nás čeká zítra v Country Rádiu po 6. hodině a neb. Upoutávka na zítřejší den je právě tady.
1: Milí posluchači Country Rádia, zdravím tě také Milane, ahoj. Mám tu pro vás pozvánku na zítřejší ranní vysílání, kde kromě muziky bude i spousta informací, tak například si přiblížíme vůbec první filmové představení, které se odehrálo v Brně. No a neminou nás ani pravidelné soutěže a řeč bude pochopitelně i o blížících se narozeninových oslavách Country Rádia. Tak zítra úderem 6. raní se na vás těší Vláďa Vlach. Hezký den.
2: Country počasí.
3: Venku dnes bude převládat jasná až polojasná obloha, odpoledne a večer bude přechodně oblačno a od severozápadu počítejme s přeháníkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 31 až 36 stupňů.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Country Stodola se otevírá v pátek 14. a v sobotu 15. srpna v Radkovicích u Budče. Zahrají tady Duha, Šero, Květinka a Paroháči a začátek je vždy v 19 hodin. 43. ročník Kutnohorské kocápky v Kutné Hoře se koná v sobotu 15. srpna. Sejdeme se v parku pod Vlašským dvorem. Vystoupí tady Vohuba, Daniel Strampoty, Robert Křesťan a Trapeři, Malina Brothers, Brzdaři, Johnny Cash Quintet, Gladly SV a Niagara. Zveme vás na Country Šuňavu 2026, kterou můžete navštívit od pátku 14. až do neděle 16. srpna v Šuňavě na festivalové louce za jezerem. Zajeďte pod Vysoké Tatry na hudební festival toho nejlepšího z československé country, folkové, bluegrassové a tramské hudby. Zahrají Zelenáči, Petr Kocman, Sima Magušinová, Lojzo, Texmeni, Žobráci, Štefan Repka a Gorals, David Benda a mnoho dalších. Součástí programu bude westernová show, vystoupí taneční skupina Coloredo Žilina, dále vás čeká hudební výuka country tanců, bohatá tombola, program pro děti, jízdy na koních a také festivalový oheň. A ještě poslední kovboj, který se koná v Hostici u Miluny v Hostici u Volině 14. a 15. srpna a zahrají tam Rostia Fischer a Michal Tučný Revival, Rekonvalescence, Šárka Resková, Tomáš Linka a spousta dalších. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.

No, pořádná šlapárna, jen co je pravda, Petr Kocman. Jako cowboy s harmonikou. Já jsem Petra Kocmana a jeho PK band viděl teď ve Slabcích, tedy na dobře utajené country, no hraje jim to parádně, jen co je pravda. Užil jsem si to moc, ten jejich koncert. Ono celé Slabce byly moc fajn, zdravím všechny, kdo tam přišli a kdo tam strávili velmi pěkný slunečný den. Trošku to tam peklo, co na té louce, no. Ale vydrželi jste, byli jste stateční, bylo to parádní a vydrželi jste až do pozdních večerních hodin, což jsem obzvlášť kvitoval, protože jsem festival nejen moderoval, ale hráli jsme tam taky úplně na závěr se skupinou St. Johnny. A hráli jsme přesně ten program, který máme připravený také na oslavu narozenin do Pikovaru, takže pokud jste byli tam a míříte i tam, tak už víte i, co vás čeká. Kombinace rock'n'rollu a country muziky a doufám, že jste se pobavili skvěle. Já mám velikou radost, že ty festivaly frčí, že to jede, že pořád je kam vyrazit a že pořád je kde hrát. Mimochodem, když už hovoříme o tom, že se pořád něco děje, tak s mojí druhou kapelou Tomáš Průša Band tento týden hrajeme hned zítra v úterý na Vildově mlýně v Jistebnici, což je taky moc pěkná akce. A potom v pátek u Slávka Janouška na festivalu Muzikanti v Cakli. No a právě na tenhle ten festival nás Slávek za chviličku pozve a musím říci, že tam čeká teda opravdu parádnický číslo, parádnický překvapení, takže jestli jezdíte do Cakle pravidelně, tak už možná víte a jestli ne, tak si poslechněte, o jaké číslo konkrétně jde a myslím, že vás to bude hodně, hodně lákat. Takže pátek, sobota, možná v Ústí nad Orlicí. Kdo ví, teď si dáme další muziku. Vander do 50. a Zlatokop Tom.

0: Pátrátkem Country Rádia.
1: Festivaly se na nás sypou jeden za druhým a to je dobře, protože si užíváme léto právě před pódii, kde vydáme své oblíbené umělce a jedno takové pódium ožije už zanedlouho, protože se přiblížil festival Muzikanti v Cakli. No a ten má na svědomí Slávek Janoušek, kterého mám teď na telefonu. Ahoj Slávku.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
1: Tak jak to vypadá s letošním ročníkem? Kdy vlastně bude a na koho a na co se můžeme těšit?
2: Tak letos to bude 41. ročník, to je naprosto neuvěřitelné číslo, jsme začali pátou dekádu, to bych nikdy si nemyslel, jsme v roce 85 začínali. Letos to bude opět v Cakli a bude to dvoudenní a bude to 14. a 15. srpna v Cakli, to je v Ústí nad Orlicí. Je to takové malebné místo u řeky Tichá Orlice a my vždycky začínáme ten pátek 19 hodin.
1: Ano.
2: Vždycky první kapela, která nastoupí, tak zahajujeme vždycky písní Imaginární hospoda.
1: Jo.
2: Ale to musí každý vždycky samostudium, to se nesmí zkoušet a rovno se to hraje. A takhle to padlo na Míru Ošance, poslední šance Míry Ošance.
1: Jo.
2: Pak tam bude... No pak tam vlastně budete i vy, Tomáš Průša Band, kde hraješ na basu.
1: Ano.
2: A pak tam bude taková velmi zajímavá skupina, která se Vonosy to sedne. Bude tam Jindra Kejak, Marty Johnson a to bude na ten páteční večer.
1: Ano.
2: Končíme vždycky tak, že po tom posledním hraní udělá zpívaná pod pódiem. To si lidi tam, to se jim tak začalo líbit, že to máme pokaždé, že končíme zpíváním pod pódiem. No a v sobotu potom 15. budeme od 13 hodiny dětské odpoledne. Tam jsou divadla pro děti. My jim vždycky zahrajeme taky nějaké dětské písně. Jsou tam všechny soutěže pro děti a lezení na stěnu, která tam je
1: jo.
2: K dispozici, střílení z luku a takové věci. A od 17 hodin potom jede ten hlavní hudební program a tam jsou třeba Přístav, Madalen, kdo tam ještě, Líbanda, Alfa Srdec, Vítěz Porty tam vždycky bývá, ale to se to ale Vítěz autorské Porty, skupina Nebe z tebe.
1: Aha.
2: No a pak přijde takové to finále.
1: Ano.
2: A to letos teda bude velice zajímavé, protože se mě podařilo domluvit se s Jirkou Holoubkem, že přijede Spiritual Quartet.
1: Ano.
2: Ale nejenom to, přijedou legendy Spiritual Quintetu, Jirka Tichota se Zdeničkou Tichotovou.
1: Hezky.
2: A zahrají za doprovodu právě Spiritual Quartetu a Jirka mi říkal, ale ne, aby to vypadalo, že obnovujeme Spiritual Quintet, tak máme domluvený, že mezi tím právě zahrajeme my s kapelou.
1: Aha.
2: A pak bude ten závěrečný blok se Spiritual Quartetem, kde se samozřejmě rozezní i písničky Spiritual Quintetu taky, takže bude to takový v tom kvintetovským duchu.
1: Jasně, takže
2: a
1: máme.
2: Pak samozřejmě to zpívaná na závěr.
1: Pochopitelně. A pak až do neděle třeba můžou zůstat ti, kteří se tam ubytují, kteří tam někde budou stanovat a užít se celý
2: ano,
1: víkend.
2: Ano, to máme takový, jakože v podstatě pódium, louka pro diváky a na konci louky je hned stanový tábor.
1: Slávku, děkujeme za pozvánku. Já myslím, že asi nemusíme posluchačům říkat, kde přesně to je, protože za těch 41 let už si to asi okoukli. To prostě
2: no, tak
1: jako je jasný, ale prostě Ústí nad Orlicí.
2: Ústí nad Orlicí a je to kousek za Ústím, kdo přijíždí autem, tak je to směrem na Letohrad, hned za Ústím se sjede dolů do údolí a tam to je.
1: A je tam krásně, protože já, Slávku, samozřejmě to mohu prozradit, že už jsem u tebe hrál před časem a moc se tam s Tomášem Prušou a celou tou partou těšíme, že se uvidíme. Měj se moc krásně a díky za pozvánku. Ahoj.
2: Tak jo, mějte se pěkně a přijďte, bude určitě krásný počasí a bude to báječná atmosféra.

0: Country rádiem na cestách.
1: Trochu dopravních informací je před námi, koukám na polodenní výluky, jsou tu nějaké, takže pozor, Pelhřimov, Horní Cerek je v Týniště nad Orlicí, Opočno a Čáslav, Třemošnice, to jsou místa, kde budete dnes přesedat na autobusy. Teď se pro vás dívám na dálnice, už to není tak klidné, jak to vypadalo, ale není žádná panika, pouze na D10 dávejte pozor, tam se pohybují lidé po vozovce, konkrétně na 68. kilometru, je tam nějaký předmět na vozovce a lidé ho pravděpodobně sbírají, takže opravdu hodně zvolněte, ať se nestane neštěstí. D10, 68,5 km ve směru na Prahu. Pak tu máme zprávu z Pražského okruhu, 12. km ve směru k D1, dva náklaďáky v sobě, naštěstí bez zranění, ale se zdržením tedy rozhodně počítejte. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Country Radio. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

v čase naší zašlý slávy. A slova městem neředěná,

0: Tak pomalu se nám blíží konec dopoledne, ale nerad bych zapomněl také na nějakou tu soutěž, kterou jsem sliboval, takže mám tady hned v tuhle tu chvíli soutěž o vstupenky na Újezdské babí léto, tedy o vstupenky, respektive o dva vstupy na tenhle ten festival na guest list, a sice to Újezdské babí léto můžete navštívit od 21. do 22. srpna. Je to nedaleko Litomyšle, to už asi znáte to místo, protože ten festival je velmi, velmi tradiční. No a co se programu týče, v pátek 21. srpna tam zahraje Jirka Vondráček, Petr Kocman a skupina Voko Bere, potom tam budou Texmeni, pak Slávek Janoušek a kapela a potom co páci, takže parádní program, moc se těším. V sobotu potom Tabásek a Partia, což je vítěz Sporty, Epidemie, For Folk, Sichravo, Samson a jeho parta, Žalman a spol, tě slaví osmdesátiny Žalmana, i tento koncert bude takovou oslavou, no a pak Jiří Pavlica a Hradišťan, takže vidíte program jako hrom. No a teď v tuto chvíli jsem odblokoval telefon s číslem 210 323 333 a pokud byste chtěli získat dvě vstupenky právě na Újezdské babí léto 2026, tak volejte na 210 323 333, odpovězte na krátkou otázku a bude to. Tak už někdo volá a já vám přeji dobrý den, tady je Milan, Country Radio. Halo, halo.
1: Dobrý den, tady je Honza.
0: Dobrý den, Honzo, odkud voláte, jenom taková otázečka.
1: Já vám volám z Českého ráje.
0: Ano, výborně. Dobře, a vyrazil byste na Újezdské babí léto, nebo tam dokonce jezdíte pravidelně?
1: No, nejezdím pravidelně, ale určitě.
0: Zkusil byste to. Dobře, helejte, otázka je jednoduchá. Pokud jste poslouchal pozorně, neměl by to být problém. Řekněte mi z těch, co jsem jmenoval, aspoň tři kapely, které se letos objeví tam na tom festivalu.
1: Je, tak to jsem neposlouchal pozorně.
0: Ježíš, teď jsem je všechny říkal. Teď jsem je všechny tam říkal.
1: Vím.
0: Víte, nedáte to tři kapely?
1: Nedáte.
0: Tak to je milý to. Tak třeba příště budeme soutěžit celý týden. Mějte se hezky, nashledanou. Tak teď už znáte i soutěžní otázku, přátelé, takže v podstatě můžete volat na číslo 210 323 333, pokud to chcete zkusit. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio. Tak sebe slyším, ale vás ne, tak... Kdo se dovolal?
2: Dobrý den, Alena u telefonu.
0: Dobrý den, Alčo, jděte kousek dál od rádia, nebo slumte, vypněte, ať se slyšíme. Super, to jste udělala výborně. Tak povídejte, helejte, odkud voláte?
2: Z Prahy.
0: Z Prahy, a jela byste ale k Litomyšli, no je to kus cesty, ale je to tam super, takže...
2: Už jsem tam byla mockrát.
0: Aha, vítečně, takže víte, o co jde. No tak pojďme na to, otázka je stejná. Tři interpreti, alespoň tři interpreti z těch, které jsem jmenoval, že tam letos vystoupí. Tak dáte to.
2: Slávek Janoušek, ano. Jasný, Janouškovo léto, co páci,
0: ano.
2: Myslím, že poutníci tam zazněli.
0: Ne, poutníci tam nebyli.
2: To jsem už nekrasila, to byli.
0: Dva máte, jo, Slávek Janoušek a co páci. Jinak pozor, upozorňuji, soutěžíme o vstupenky nikoli na Janouškovo Muzikanti v Cakli, ale na Újezdské babí léto, ano?
2: Újezdské babí léto, no, já jasně. Jsem si to spojila dohromady.
0: No, takže máme co páky, máme Slávka Janouška.
2: To byly samý známý,
0: no, jasně.
2: Kapely.
0: Ty nejznámější nebyli dokonce,
2: tam,
0: bych řekl.
2: No právě, nebyli tam ty jeho Češi.
0: Byli tam ty jeho Češi.
2: No, Maršálková a spol.
0: Jo, tak tyhle jeho Češi ne teda, jestli myslíte,
2: ne.
0: Jestli myslíte ne. Helenku Maršálkovou s Pacifikem, což teda navíc nejsou jeho Češi, tak ti tam nebudou, ale bude tam někdo úplně jiný.
2: Ježíš, nechcete mi napovědět.
0: Dám vám...
2: Teda naťuknout mě.
0: Já vás
2: Skleroza,
0: naťuknu.
2: Víte co?
0: Jasně, helejte, dva jste dala, tak já vás zkusím naťuknout a určitě se k tomu dostaneme. V poslední době hodně mluvíme o tom, že někdo slaví osmdesátiny. Slavný zpěvák a taky skladatel, jež je proslulý třeba tím, že na festivalech, kde vystoupil, tak většinou zapršelo. Co říkáte? A to jsme v jižních Čechách. Křestním jménem Pavel.
2: Pavel. To jsem teda, ale já mám úplný okno.
0: No to vidím, teda no, spíš slyším, než vidím.
2: Dobře,
0: jasně, tak vám dám teda ještě jednu nápovědu, ať to dotáhneme do konce. Když jste byla u těch Jihočechů, bude tam jihočeská kapela, velmi slavná, folková kapela, jejíž název připomíná nepříjemnosti, když se velmi rychle šíří třeba chřipka.
2: Epidemie,
0: no vidíte,
2: bože.
0: Tak nakonec jsme to dali dohromady. Ne, že by tahle epidemie s Y měla něco společného s tou epidemií, kterou jsme nakousli, ale zní to stejně, takže určitě vám to
2: akorát
0: uznávám.
2: Akorát má tvrdý.
0: Přesně tak, přesně tak. Tak mi vydržte chviličku na telefonu, já si napíšu adresu. Trošku to bolelo, ale dostali jsme se k tomu. Jo, tak
2: děkuju
0: moc. Jo, není vůbec zač, vydržte, jo, nikam neutečte. Jinak přátelé, pro vás ostatní stejně, tedy pozvánka platí určitě 100% od 21. do 22. srpna Ujezdské babí léto za účasti mnoha skvělých kapel. Budeme o tom ještě hovořit, budeme na to zvát a budeme se na vás těšit.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Večer přichodní až oblačno. Od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia. Zítra čekáme většinou polojasno, během odpoledne od severozápadu vyjasňování. Teploty 26 až 31 stupňů.
2: Jsem ztracen a bloudím.
3: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
4: Píčete, jdi radši dál, potom mě za nohy vzal.
0: Takhle to hrálo Greenhornům na Portě v roce 1967. A večer po koncertě jsem se potkal s drsnou Mary. Brali jsme se na jaře 1970. To zrovna u Pantonu vyšly písně amerického západu.
5: Když v Laredu tenkrát jsem ulicí brouzdal.
0: A rok na to vydali svoje první album Kamarádi táborových ohňů. A nám se narodil Vašík.
6: Zas to zrádný banjo.
0: Na jaře 1978 už z drsný Mary byla soudružka Marie. A na koncert Johnnyho Cashe ve sportovní hale jsem šel zase sám.
7: Ladies and gentlemen, Mr. Johnny Cash.
0: I keep a close. Ale to už je jiný příběh. Ten si s Country rádiem projedu příště.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme jedním zajímavým průzkumem. Většina Čechů si na vlny veder stěžuje. Zároveň ale téměř 2/3 snášejí docela dobře. Větší problémy letní žár způsobuje ženám než mužům. Hraniční teplota, nad kterou už Češi horko nezvládají, leží okolo 35 stupňů Celsia. Klimatizaci má na pracovišti každý osmý Čech. Převažují mezi nimi vysokoškoláci, těch je 28%, oproti 8% lidí se základním vzděláním nebo výučním listem. Pokud vysokoškoláci pracují z domova, mají klimatizaci ve 22% případů. Lidé s nízkým vzděláním jen ve 2%. Počet případů lymské boreliózy v Česku letos extrémně vzrostl. Podle dat se od začátku roku do poloviny prázdnin nakazilo 8108 lidí. V červenci přibylo v průměru 90 nakažených každý den. Nejvíce nemocných hlásí Středočeský a Jihomoravský kraj. V pražských Holešovicích vedle parku U Vody by mohlo vzniknout pontonové koupaliště s bazénem. Koupaliště by se podle starosty Tižinského mohlo otevřít do 3 let.
2: To, co my teďka řešíme, je, jestli tam bude voda z Vltavy, anebo jestli tam bude voda pitná. A já jsem se spojil s výzkumným ústavem vodohospodářským Tomáše Garrigua Masaryka. Oni dělají jako dlouhodobé sledování kvality vody a my bychom prostě byli rádi, kdyby to přešlo do takového jako semaforu, který třeba právě z některých měst známe, třeba z Kodaně nebo z Amsterdamu, že se na základě předpovědi počasí a na základě dlouhodobých sledování dá předpovědět, kdy je ta voda ke koupání úplně v pořádku.
1: V následující zprávě bychom vás rádi pozvali k vodě, ale vzhledem k počasí to není tak jednoznačné. Problému se věnuje kolega Savana.
3: Potoky, řeky, rybníky a další vodní plochy na Blanensku procházejí aktuálně extrémním zátěžovým testem. Tropické teploty a dlouhotrvající sucho snížily hladiny i kvalitu vody na řadě míst na minimum. Rybáři s napětím očekávají, zda nedojde k masivnímu úhynu ryb. Část chovných ploch, které vysychaly, už raději s předstihem vylovili. Rybáři denně situaci monitorují. Luděk Savana, Urbánek, Blansko.
0: Sport.
1: Ve fotbalové lize jsou po víkendu už jen 2 týmy 100%. Výsledky 3. kola zná náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Plný počet bodů mají po 3 kolech už jen Slavia a Jablonec. Sešívaní doma udolali Pardubice po 2 gólech, chytila 2-1. Severočeši si na domácím hřišti poradili díky brance Cedidly se Slováckem 1-0. V dalších nedělních zápasech Hradec Králové po 2 trefách Slončíka zdolal Ostravu 2-1 a Artis Brno podlehl Sigmě Olomouc 1-2.
1: To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

Jo, Bruntosauří kytka nás zavedla do 12. minuty po 12. hodině, tedy začalo polední menu. Milan Šmit vám přeje dobrou chuť, příjemný poslech a vítám také všechny ty, kteří chtějí soutěžit, které baví soutěžit. No a když jsme u toho soutěžení, teď v tuto chvíli pro vás mám další dva lístky do CineStar na film Dovolená v Českém ráji, jehož jsme mediálním partnerem. Už celý týden minulý jsme soutěžili a také celý tento týden ještě budeme soutěžit o vstupenky právě na tenhle ten film, který pojednává o tom, že manželství Milana a Týny Svobodových se v posledních měsících proměnilo v sérii malých i větších nedorozumění, ve kterých se dokážou pohádat už téměř o cokoliv. A tak zkouší dovolenou, protože ta se jeví jako správná volba k záchraně vztahu. Jenže, co když si ji každý představuje jinak? Co myslíte? No tak Milan má slabost pro českou přírodu a je nadšen z představy s paní Počirákem, zatímco Týna by se nejraději viděla u moře. No a co to všechno přinese, jak to všechno dopadne, to se dovíte právě ve filmu Dovolená v Českém ráji. Film, který je protkaný hudbou, kterou znáte z country rádia a je skvěle obsazený. Když říkám skvěle obsazený, můžu i přímo zmínit některá jména, jako třeba Petr Čtvrtníček nebo třeba Josefína Prachařová, já bych řekl i další, tak třeba Tomáš Jeřábek, Magdalena Borová, Saša Rašilov nejmladší a další a další a další. Prostě ten film je moc pěkný, příjemný, letní a vy můžete být u toho. Jak vede cesta k těm lístkům? No vy už to znáte, doufám. Pokud jste nějaký nový posluchač, tak je to velmi jednoduché. Teď nám zaspívají Hoptropáci, Mirek Hofman a Lucka Vondráčková. Budou zpívat na nějaké téma a to téma společné my bychom rádi odhalili právě v těchto třech soutěžních písních. Takže poslouchejte a když vás napadne, co by mohlo být společným tématem, volejte na 210 323 333. Pozor, po odehrání třetí písně.

0: Tak to bychom měli Lucka Vondráčková a její písnička, kterou slycháme v Country rádiu poměrně často a která by mohla být nápovědou na to, co hledáme dnes jako společné téma písní. No a už je odblokován telefon s číslem 210-323-333 a ve hře jsou opět vstupenky na film Dovolená v Českém ráji plus jedna láhev s logem filmu a plus nějaké ty karty, které jsou limitovanou edicí právě k tomuto filmu. Takže já vám přeji dobrý den, tady je Milan Country rádio.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Kdo pak se dovolal?
0: Ano, výborně. Kdo pak se dovolal?
1: Vladimír ze Zlína.
0: Vladimír ze Zlína, zdravím vás a povídejte, co vy tam tak jako tušíte, že by to mohlo být?
1: Já bych řekl, že to jsou vozy, vagóny.
0: No, vozy, ano, ano, vozy, půjdeme na to pěkně v klidu. Vozy, ale jaké konkrétní vozy? Zamyslete se, jaké to mohly být vozy?
1: Ve střežení. Koňma.
0: No jasně, tak když bychom to vzali úplně jako do důsledku a vzali třeba nějakou, řekněme, jako rétoriku westernovou, tak jaké vozy to byly?
1: Vagón.
0: No, nejsou to úplně vagóny, byl jste blíž s těma koňma teda, no, ale já vás nebudu trápit. Já vás nebudu trápit, říkal jste to koně, vozy, je to tak, byly to takový ty přistěhovalecký vozy, ano, protože jak proklatej vůz, tak jedou vozy prérií a tak vlastně i v tom hoptropáckým Betty se zpívalo více méně o takových těch vozech, které známe, kdy táhli ty objevovatelé Ameriky v těch vozech krytých plachtou a táhli je koně. Je to v pořádku, já vám to uznám. Gratuluji vám, samozřejmě vám pošleme ty stupenky, vydržte mi chviličku na telefonu a já vám řeknu co a jak, jo?
1: Super, děkuju.
0: Není vůbec záč, mějte se hezky. A my pokračujeme dál, přátelé. Před námi je zase muzika, která patří do poledního menu, to znamená dnes ryze muzika česká, nebo ať jsem úplně přesný, v českém jazyce. To je, myslím, ta přesnější formulace. A kromě toho pochopitelně i nějaké drobné informace třeba o tom, kdo má svátek, nebo na co se můžete večer těšit. A hlavně doufám také dobré jídlo, takže si nechte chutnat a dobrý poslech.
2: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Hlásí se Karel Wagner. Country Radio má 35 let a já bych rád pogratuloval a poděkoval za ty všechny krásné chvíle, které jsem s tímto rádiem strávil na mých cestách autem po naší krásné zemi. Díky. Ahoj.

0: Posloucháte polední menu a před námi je pohled do kalendáře. 10. srpna slaví svůj svátek Vavřinec. Žádného neznám, pouze toho slavného kocoura z jednoho takového toho pohádkového příběhu, ale jinak osobně jsem žádného Vavřince nepotkal. Ale vím, že jsou mezi námi a určitě i poslouchají. Tak pro všechny Vávy a Vavřince posíláme hezkou písničku od Roberta Křesťana.
1: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

že vydrželi čekat tolik let. A Rose, ať si najde hodnýho chlapa, vždyť přece pro mě

0: přál platit, zvlášť nebo dohromady.
1: Je tady pozvánka na večerní pořad Country Rádia, no a protože dnes je pondělí a druhé pondělí v měsíci, tak to bude Srdcem v country pořad, který pro vás připravuji já, takže vím naprosto přesně, co bude programem, a sice hostem srpnového dílu bude Milan Krbec, kapelník Zelenáčů. Oslavil 70. narozeniny, i o tom si budeme povídat, jak je to v kapele, co chystá, jak to bude dál, kam jezdí na dovolenou. Prostě normální letní povídání s příjemným chlapíkem. Milan Krbec, Srdcem v country, 19:00, právě dnes.

jednou pro vždycky na tebe vtisk. Povál dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk. Tisíc mil tě dělí od plamenů, co nahřejvaj značkovací plech. A boty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

kotly údolí a kletba tichá mlhu proráží. Vzpomínka na ní v srdci zabolí jako úsměv, co zbraně mi

0: Polední menu právě teď končí, před námi předpověď počasí, další zprávy Country Rádia, tak jako vždy, také vám prozradím, téměř jako vždy, co nás čeká hned po 13. Texmeni a Mirek Paleček. No a také téměř jako vždy teď přeji všem, kdo ještě obědvají, dobrou chuť a příjemný poslech.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Večer přichodní až oblačno. Od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia. Zítra čekáme většinou polojasno, během odpoledne od severozápadu vyjasňování. Teploty 26 až 31 stupňů.
3: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
1: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
3: No jo, tady jsem ještě nebyl.

0: Daj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup,

0: Tatry Rádio. Zprávy.
1: Hezký den. Střídání času bude pokračovat i v příštích 5 letech. Letní čas by měl do roku 2031 začínat stejně jako dosud, poslední březnovou neděli a trvat do poslední neděle v říjnu. Vyplývá to z návrhu nařízení, které bude schvalovat vláda. Změna času měla v Evropské unii skončit v roce 2019. Členské státy se ale na jednotném nastavení neshodly. Kromě roznášení pošty je úkolem francouzských poštovních doručovatelů během veder kontrola obyvatel, kteří si oni sami požádali. Teď pošťáci kontrolují i další potenciálně ohrožené vysokými teplotami. Na následky nejsilnější červnové vlny veder ve Francii zemřelo podle odhadů až 6 000 lidí. Většinu z nich tvořili seniori starší 75 let. O komplikacích v dopravě teď Honza Navrátil.
2: Na cestující v pražské hromadné dopravě čeká další komplikace. Od úterka 11. do 28. srpna neprojedou tramvaje tentokrát v úseku mezi pražským náměstím Bratří Synků a Spořilovem. Dopravní podnik bude v Chodovské ulici opravovat tramvajovou trať. Komplikace se dotkne celkem 5 linek. Dopravce vypraví náhradní linky označené X11 a X96. Honza Navrátil, Praha.
1: Archeologové mají další skvělý nález.
3: Pozůstatky patrně nejstarší zemědělské vesnice na Moravě odkrývají v těchto dnech archeologové Masarykovy univerzity v Těšeticích a Kijovicích na Znojemsku. V nalezišti pojmenovaném Amerika odhalují základy takzvaného dlouhého domu, ve kterém bydleli pravěci lidé v mladší době kamenné. Na místě hospodařili před více než 7000 lety. Práci však komplikuje zdejší podloží. Luděk Savana, Urbánek, Znojmo.
0: Sport.
1: V basketu se rozdávaly ceny. Nejlepším českým basketbalistou uplynulé sezony byl vyhlášen Tomáš Satoranský. 34-letý rozehrávač, který opustil po 4 letech Barcelonu a pro nový ročník posílil Hapoel Tel Aviv, se vrátil na trůn po 4 letech a 9. triumfem v anketě si upevnil pozici nejúspěšnějšího hráče historie. Mezi ženami získala ocenění premiérově ve 22 letech pivotka Emma Čechová, která v květnu odešla ze ZVVS USK Praha do Minnesoty do zámořské ligy WNBA. Tolik z basketu, tolik zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pěta 30 let s Country Rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
4: Po prohrané bitvě u Midway soustředila se část japonské armády v oblasti Šalamounových ostrovů. Podle strategického plánu generála MacArthura měla americká invazní armáda obsazovat jeden ostrov za druhým. 7. srpna 1942, krátce po 6. hodině, připlulo od ostrovu Guadalcanal mohutné operační uskupení armády Spojených států. Za podpory letadel, pod plamenou clonou dělostřelecké palby bitevních lodí, se začali vyloďovat muži americké námořní pěchoty. Byl to začátek 6 měsíců trvajících těžkých bojů v husté ostrovní džungli.

sněžná fialinko.

Dostali jsme se tedy už za 13. hodinu, Texmeni, Mirek Paleček, před námi Dwighty Okem a Buck Owens, parádní kombinace hlasů, ale taky třeba Jiří Schellinger nebo Michal Tučin nebo Kameloti a také pozvánka na jeden moc hezký festival, na který nás pozve sympatiák, kterého dobře znáte z vysílání Country Rádia jako talenta Country Rádia, a sice Tomáš Bartoušek. Tak je vám asi jasné, že řeč bude s kapelníkem skupiny Paralela a oni připravují pěkný festival, na který nás právě v této hodině pozve, takže příjemný poslech.

0: Vlkem Country Rádia.
1: Festivalová sezona pokračuje dál, já mám na telefonu další pozvánku, ovšem pochopitelně musím nejprve zdůraznit, že pozvánka bude od chlapíka, kterého dobře znáte, je to můj kamarád a taky vítěz talentu Country Rádia Tomáš Bartoušek, takže kapela Paralela. Ahoj Tome.
2: Ahoj Milánku, já tě zdravím a zdravím samozřejmě posluchače Country Rádia.
1: No hele, volám ti Tome, protože vím, že už vlastně se blíží poměrně dost rychle festival, který s kapelou děláte, tak povídej, o co konkrétně jde a na koho se můžeme těšit a tak.
2: Máš pravdu, Manku, blíží se náš tradiční, už vlastně tradiční Orion Fest, jeho sedmý ročník, teďko už proběhne. A bude to v sobotu 22. srpna o 3 hodin tradičně na osadě Orion ve Hvožďanech u Bechyně. Krásný prostředí přímo na břehu řeky Lužnice.
1: Paráda, krásný místo, v Bechyni je nádherně. Nakonec i kapela, která tam hraje, myslím, že bude z pravého břehu Lužnice. Aspoň se tak jmenuje, já nevím, no tak povídej.
2: Už jsem na to narážíš, na kapelu Pravý břeh, která tam bude. Jsou to novici na našem festivalu a je to vltavotýnská kapela. Aha. A letos vyhrála regionální soutěž Bounický dřeva, která je tady velice oblíbená, taková prestižní, country folková, takže se na ně strašně moc těším. No.
1: Takže jsou spíš teda od Vltavy, než od Lužnice jsou spíš teda.
2: Je to určitě.
1: Jo. No tak ne, to jsme tak dali na odlehčení, takže vítěz Bohunického dřeváku 2026, Pravý břeh, ale budou tam i další kapely, tak povídej, na koho se tam můžeme ještě těšit.
2: Určitě bude tady černokostelický funebráci, to zní hezky. Samozřejmě uzavře to tradičně Randál Hostomický. Pak tady bude kapela Ve dvou, což je Míra Baldrych a Pavel Pazourek, písnička s Míra Baldrych. Si myslím, že to je taky skvělý duo, co jsme tak mohli slyšet. A pak tady mám jednoho speciálního hosta, na kterého se strašně moc těším. A tím je Tomáš Průša, to asi nemusím posluchačům představovat.
1: Určitě
2: na Country Rádiu, taková stálice už. A na to se teda moc a moc těším.
1: Je potřeba říct ale, že tam nejedeme jako celá kapela, nesnad proto, že bychom s Tomášem nechtěli kamarádit, ale je to proto, že já zrovna moderuji jiný festival a tak nějak se nám to časově nesešlo. No. Takže tam
2: určitě,
1: bude sám s kytarkou, ale i to je parádní, protože jeho písničky jsou, jak já vždycky říkám s oblibou, samonosné. To znamená, dají se zahrát i s kytarou a nebo třeba s celou kapelou.
2: Přesně tak. A přesně z tohle důvodu jsem si Tomáše pozval a těším se moc na něj.
1: No dobře, tak to je všechno v pořádku, co jsi říkal, ale počkej, pořádající kapela ta nezazněla zatím.
2: Pořádající kapela Paralela, ta tam bude samozřejmě určitě.
1: Jo. Takže normálně všechno v pořádku, budete tam určitě, s celou kapelou, určitě. Takže ti, kteří pamatují vlastně vaše vítězství v talentu Country Rádia, tak si to mohou připomenout a přiletět tak jako vítr si s vámi užít pomalu.
2: Já bych byl moc
1: festival. Hele, a prosím tě, jak je to tam ještě, když by někdo přijel a chtěl si dát pivko, je tam možnost nějak přespat?
2: Určitě, tak, je tam veliký parkoviště na louce, je tam možnost ubytování, takže s tím letím vůbec není žádný problém. Myslím si, že to bude fajn, celý den se bude grilovat.
1: Jo.
2: A jak říkám, stage je 50 metrů od Lužnice, tak kdyby to někoho třeba unavilo, může se osvěžit a vrátit se zpátky. Takže je to krásný prostředí a myslím si, že to bude hezký festival.
1: Takže osada Orion, Hvožďany u Bechyně a ještě jednou připomeň tedy, kdy, od kolika hodin?
2: Je to v sobotu 22. srpna o 3 hodin. Je to, jak jsem říkal, Hvožďany u Bechyně, přijedete do Hvožďan a značky už vás navedou přímo k vodě.
1: Dobře.
2: Na místo konání.
1: Tome, díky za pozvánku, měj se hezky, ahoj.
2: Milánku, měj se hezky a zdravím posluchači Country Rádia. Mějte se fajn.

Milé country rádio, narodil jsi se přesně v polovině mého dosavadního života, tak ti do těch dalších 35 let přeju všechno nejlepší. Doufám, že se tady ještě za 35 let sejdeme. I když, já nevím, ale ty určitě. Vašek Vidra.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pojďme se podívat na pár dopravních informací. Mám tu zprávu z kolejí z trati 173 Beroun Praha Smíchov. V úseku Loděnice Beroun se porouchalo vozidlo, vlaky tam nabírají zpoždění. Počítejte s tím, prosím, může jít asi tak o 20 minut. Pokud jedete po D1, pozor na 303. kilometru ve směru na Brno, stojí tam porouchané vozidlo, projíždějte opatrně. Pozor ovšem také na D1 mezi 191. až 196. a půl kilometrem ve směru na Ostravu. Začala se nám tam tvořit kolona, má zhruba tak 5 km. Další kolonu pak očekávejte také na D0 na Pražském okruhu mezi 13. až 18. kilometrem ve směru Gruzini. Tady je tedy asi tak 4 až 5 kilometrová kolona. Pravděpodobně se bude tvořit kolona i na příjezdu do Prahy po D5, ale zatím je situace celkem dobrá. Ucházející doprava pomaličku houstne, ale není to nijak alarmující, takže tam je to zatím celkem průjezdné. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: To je, panečku, provoz a těch aut kolem. Kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.

Je to neuvěřitelné, jak to letí, máme 10. srpna, to znamená, že už za pár dní oslavíme svoje 35. narozeniny, tedy Country Radio, ano, a ta oslava bude tuto sobotu 15. v Pikovaru. Když jsem byl na Parníku, tak jste se mě ptali, jak to tam je se sezením. Musím se přiznat, že protože to tam úplně neznám detailně, tak jsem nevěděl, tak jsem se na to radši informoval, no a bylo mi řečeno, že jsou tam nějaké lavičky na sezení, ale pokud máte možnost si třeba přinést svou vlastní sedačku, kterou nosíte na festivaly, třeba takovou tu skládací, no tak rozhodně neuděláte chybu a máte jistotu, že vám místo nikdo nezasedne. Jinak snad ještě připomínám také to, že pokud jedete s námi tím vlakem, který bude vypravený, tak byste měli přijít určitě včas na nádraží v Bráníku, protože ten vlak odjíždí v 8.57. Přijíždí na nádraží v 8.50 a hned v 8.57 odjíždí, takže tam máme poměrně malý prostor k tomu, abychom všichni nastoupili, ale bude tam kapela Šlape, to bude hrát, takže pokud přijdete už třeba 10, 15, 20 minut po 8. hodině, tak si to všechno očíhnete, poslechnete si hezkou muziku, rozhodně se můžete i zeptat lidí z rádia, kteří tam budou a pojedou s vámi právě vlakem, ať už tedy do Kamenného Přívozu, anebo třeba jenom do Petrova u Prahy. Odtud potom vyrazíte právě do Pikovaru, kde budeme oslavovat. Tolik k oslavě, myslím, že už jsme řekli skoro všechno, všechno víte, pojďme za další muzikou.

0: Před námi je 14. hodina, přátelé, to je čas, kdy vždycky říkám, připravte se na to, že přichází kulturní servis a vyberte si nějakou živou muziku. Ano, to samé platí i dnes, ale také často říkám, že přichází také pozvánka na zítřejší ráno. A i to platí dnes. Takže pokud budete poslouchat Country Radio zítra už od 6. čeká vás toto.
1: Milí posluchači Country Radio, zdravím tě také, Milane, ahoj. Mám tu pro vás pozvánku na zítřejší ranní vysílání, kde kromě muziky bude i spousta informací, tak například si přiblížíme vůbec první filmové představení, které se odehrálo v Brně. No a neminou nás ani pravidelné soutěže a řeč bude pochopitelně i o blížících se narozeninových oslavách Country Rádia. Tak zítra úderem 6. raní se na vás těší Vláďa Vlach. Hezký den.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Večer přichodní až oblačno. Od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia. Zítra čekáme většinou polojasno, během odpoledne od severozápadu vyjasňování. Teploty 26 až 31 stupňů.
4: Když spustí housle, zaskyní brou.
5: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obeškeném bol a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.
6: Moon and all your splendor, no only my heart.
5: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
7: Stařičký šerif u šlíně, prdlku poláhlý vztah.
5: A když se šerif unaví, pustíme si Country Radio a jsme taky úplně v pohodě.
8: To je, panečku, provoz a těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
5: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Country Radio. Naladí

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Country Stodola se otevírá v pátek 14. a v sobotu 15. srpna v Radkovicích u Budče. Zahrají tady Duha, Šero, Květinka a Paroháči a začátek je vždy v 19 hodin. 43. ročník Kutnohorské kocápky v Kutné Hoře se koná v sobotu 15. srpna. Sejdeme se v parku pod Vlašským dvorem. Vystoupí tady Vohuba, Daniel Strampoty, Robert Křesťan a Trapeři, Malina Brothers, Brzdaři, Johnny Cash Quintet, Gladly SV a Niagara. Zveme vás na Country Šuňavu 2026, kterou můžete navštívit od pátku 14. až do neděle 16. srpna v Šuňavě na festivalové louce za jezerem. Zajeďte pod Vysoké Tatry na hudební festival toho nejlepšího z československé country, folkové, bluegrassové a tramské hudby. Zahrají Zelenáči, Petr Kocman, Sima Magušinová, Lojzo, Texmeni, Žobráci, Štefan Repka a Gorals, David Benda a mnoho dalších. Součástí programu bude westernová show, vystoupí taneční skupina Coloredo Žilina, dále vás čeká hudební výuka country tanců, bohatá tombola, program pro děti, jízdy na koních a také festivalový oheň. A ještě poslední kovboj, který se koná v Hostici u Miluny v Hostici u Volině 14. a 15. srpna a zahrají tam Rostia Fischer a Michal Tučný Revival, Rekonvalescence, Šárka Resková, Tomáš Linka a spousta dalších. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné radio do neklidné doby. Country.

0: spíš lásko má.
1: Tak jsme za 14. hodinu a kromě Brontosaurů jsme si poslechli také další parádní hlas Rostia Fischer, dobře ho známe z revivalu Michala Tučného, ale také z jeho vlastní tvorby, odkud právě byla tahle ta písnička Rodeo, kterou můžeme slýchat i na festivalech, kde Rostia vystupuje, a je to velká paráda. Já se na to vždycky těším, když některou z těch písní zařadí, protože je to faktický jízda. No jinak o festivalech vlastně byla dnes už hodně řeč, ať už v Pozvánkách za kulturou nebo i v Kukátkách, která jsem zasvětil vlastně jen a jen pozvánkám na nejrůznější festivaly, protože právě teď je ten vrchol sezony a právě teď to jede úplně naplno. Ale pozor, nemusí být jako hezky vždycky jenom na proslulých a zavedených a já nevím, velkých obřích festivalech. I malé festivaly mohou vytvořit velmi příjemnou atmosféru a přesně o tom bude řeč v následujícím Kukátku Country Rádia, kdy vás pozvu do jižních Čech na jeden takový nenápadný menší festival, ale za to moc příjemný. Tak si ho poslechněte, nebo poslechněte si tu pozvánku, stejně tak si nenechte ujít i tu Láckou stezku, která je připravena. No a z muziky potom nabízím Rangers, Pavla Dubeše, Dona Williamse a teď třeba dvojici hlasů Conway Twitty a Loretta Lynn. Příjemný poslech.

Halo, halo, tady je Helena Vondráčková. Dověděla jsem se, že Country Radio slaví 35 let svého působení a tak bych vám všem ráda popřála hodně, hodně dalších krásných a úspěšných let, hodně hezkých písniček a ohromnou spoustu posluchačů. Ahoj!

0: Vítkem Country Rádia.
1: Nekončící záplava festivalů nám dělá radost, protože festivaly jsou, je kam chodit, máme se kde bavit a pozvánka na další festival přichází právě teď, protože na telefonu už je Marek Cihlář ze skupiny Cihelna a spol. Marku, ahoj.
2: Ahoj, prosím pěkně, tak já bych teda chtěl, a jestli můžu pozvat posluchače Country Rádia tady na festiválek v Plané nad Lužnicí, děláme to v romantickém prostředí na ostrově, koná se to 15. srpna v sobotu a začínáme v 6 hodin.
1: Jak moc je ten festival tradiční a na co se tam můžeme těšit?
2: To je úplně úžasná otázka, Milane. Je to o tom, že máme letos výročí kulaté, máme 10. ročník a můžeme se těšit na 4 akustické kapely.
1: Aha.
2: Festival otevře budějická kapela Never Been to Jamaica, dobře známá i posluchačům, kteří se účastní Porty a sledují Portu.
1: Aha.
2: Následovat bude Katka Misíková s Kubou Kořínkem z Plzně a se svými hosty,
1: což
2: je folk jak řemen i blues.
1: Aha.
2: Potom budeme mít irskou kapelu, i když jsou to Češi, ale hrajou to hodně od podlahy irsky a jmenují se Fucking Guns. No a na závěr bude naše sestavička Cihelna a spol.
1: Takže takový, řekněme, menší festivalek, 4 kapely, ale moc pěkný a příjemný na krásném místě, takže prosím tě ještě jednou zopakuj, kde vás přesně najdeme, kdy a v kolik hodin tam máme být.
2: 10. ročník festivalu Mosty se koná v Plané nad Lužnicí 15. srpna od 18 hodin na malebném ostrově.
1: Marku, moc díky za pozvánku, ať všechno vyjde, měj se krásně a brzy ahoj.
2: Já děkuju moc krát, ještě jednou hodně dobrá posluchačům Country Rádia.

zdalí hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

jdu takhle po pouti a nevzpomenu si už ani za nic. Ve které vesnici to bylo, a nebo co a jak. V tom zaslechnu píseň, co jsem slyšel u mexických hranic, kde zastavil jsem jednou na noc svůj auták. Señorita zpívá, bandoleros na kytary hrají. Na stole fazole a potom ještě nějaký divně rozpatlanej hrách. A celá hospoda se otřásá, když s ženskýma tu prachy roztáčejí. Chlap jejich ksichty na zatýkačích, všude tady visí po stěnách. Bandole rozhrají, přetískový kolotoč se točí. Od pasu vystřelím ti růži, aby bylo trochu zábavy. Říkám holce, která tady provokuje pohledem svých očí. Beru tři broky z pultu a vyplivuji vajgla do trávy. Posílám první ránu a první kytka v suchu. Zděšeně nadskočí a posadí se níž. Druhá tady ovšem jasně v prospěch cestovního ruchu. Potupně pleskne oplech a nezasáhne již. Barvy se mi před očima slívají jak nějaká divná duha. Nabíjím poslední a velmi dobře vím. Když tu třetí sundám, no tak se dá přehlídnout ta druhá. A když ji nesejmu, tak prostě za nic nestojím. Špejly mám před hlavní a celý Texas se mi přes rameno dívá. Spánky se potí a po studené spoušti klouže prst. Nafouknu žvíkačkovou bublinu a señorita normálně furt zpívá. Zavírám obě oči najednou a poslepu to pálím do těch míst.

0: ležérně beru dvě kytky a než padám z toho šmelcu, dávám je tý holce, co oči mají, měřím od země. Říkám jí ta žlutá, víš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne. Říkám jí ta žlutá, poslyš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Tak přináším pár dopravních informací, připomínám polodenní výluky Pleřimov, Horní Cereke, v Týniště nad Orlicí Opočno a Čáslav, Třemošnice. To jsou místa, kde budete přesedat na autobusy. Koukám pro vás i na dálnice. Je tady zpráva z D3, došlo tam k dopravní nehodě na 95. kilometru ve směru na České Budějovice. Počítejte s možným zdržením. Na D1 se také trošku zdržíte, jednak porouchané vozidlo. To překáží někde v jakých místech, no na 303. kilometru ve směru na Brno. Ale pozor také na tvořící se kolonu mezi 191. a 196. kilometrem ve směru na Ostravu. Kolona taková počínající, ale opravdu pouze počínající, je i na příjezdu do Prahy na D5, kde nám houstne doprava. Dá se předpokládat, že bude houstnout i dál. Zatím tam není žádná tragédie, ale přeci jen hustější doprava na pár posledních kilometrech je, takže zpomalte. A tvoří se nám dnes kolony i na Pražském okruhu průběžně. Teď momentálně je hlášena jedna na 2,5 až 6,5 kilometru ve směru Gruzini. Tahle ta kolona má tedy zhruba 4 kilometry, tak tam se také připravte na nějaké zdržení 2,5 až 6,5 kilometr ve směru k D7. Tak přejeme vám všem šťastnou cestu.
1: Country Radio. K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Radio každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

Nazdar tuláci, dneska zamíříme do ojediněle zachovalého objektu řemeslnické dílny v Jihomoravském kraji. Kovárnu s hospodářským a obytným stavením najdete v Těšanech, které leží jihovýchodně od Brna. Kovárna byla součástí vrchnostenského dvora, který je připomínán již v roce 1377. Současnou podobu kovárně vtiskla přestavba z roku 1700. Dnes je ve správě Technického muzea v Brně. Objekt kovárny je čtyřkřídlou budovou ve stylu venkovského baroka s podsíní a zahrádkou. Těžištěm expozice je kovářská dílna v podobě z 19. století s původním vybavením. Výhní se širokým otevřeným komínem, měchy, kovadlinou, kovářským ponkem a nářadím. Při speciálních akcích tam můžete vidět i kováře při práci. Na expozici kovářství navazuje kolářská dílna, představující základní technologie, typické výrobky a nářadí tohoto dnes již mizejícího řemesla. Technologie kolářského řemesla je prezentována základní kolářskou prací, výrobou kola, a to v jednotlivých pracovních fázích. Instalaci doplňují základní nástroje a pomůcky. V hospodářských budovách je instalováno zemědělské nářadí a výrobky kovářů. Pro představu o životě těchto řemeslníků můžete v závěru expozice navštívit i obytnou část s dobovým nábytkem, nádobím a dalšími domácími pomůckami. Samotná obec Těšany je spojena s několika zajímavostmi. Jednou z nich je příběh, který se tam odehrál. Podle něho napsali Alois a Vilém Mrštíkové vesnické drama Maryša. Hra měla premiéru v roce 1894 v Pražském národním divadle. Hrob paní Marie Turkové, předlohy hlavní postavy Maryši, se nachází na starém těšanském hřbitově. Ze šlechtitelské stanice v katastru obce pochází také kůň Korok, trojnásobný vítěz Velké Pardubické se žokejem Václavem Chaloupkou, který je také těšanský rodák. V Těšanech byla rovněž úspěšně obnovena tradice babských hodů s ukázkami různých řemesel a zajímavostí. Více informací o těšanské barokní kovárně najdete například na webu tmbrno.cz. Dobrou náladu a pěkný den vám přeje Vít Pěkný

0: No tak to bychom měli, 14. hodina za námi, před námi 15. další předpověď počasí, další zprávy Country Rádia a potom změna hlasu po 15. hodině, jako téměř vždy přichází Miloš Keller, takže vám přeji krásné odpoledne právě s Milošem. Já se ještě vrátím se svým hlasem, pokud budete poslouchat dnes po 19. hodině, uslyšíte Srdcem v country. Mým hostem bude velmi příjemný chlapík a náš kamarád Milan Krbec, takže jestli máte rádi zelenáče, poslechněte si takové krásné letní povídání vlastně na témata velmi jednoduchá. Milan oslavil pěkné kulaté narozeniny, kapela hraje a připravuje už teď dokonce i vánoční koncert. No je to tak, ale ten je tak tradiční, že se mu musí opravdu věnovat. Takže poslouchejte a plánujte třeba společně se zelenáči a Milanem Krbcem. Teď už, jak jsem slíbil, předpověď počasí a pak už Miloš Keller.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Večer přichodní až oblačno. Od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia. Zítra čekáme většinou polojasno, během odpoledne od severozápadu vyjasňování. Teploty 26 až 31 stupňů.
3: Haló, jsem ztracen a bloudím.
4: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladu na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Starobní důchody se od ledna mohou zvýšit plošně o zhruba 300 korun, jak to naznačuje vzorec výpočtu pravidelného navyšování, nebo až o dvojnásobek. Minister práce a sociálních věcí Juchelka připustil, že vláda může využít zákonnou možnost zvýšit penze nad rámec běžné valorizace. Pokud se plány naplní, státní rozpočet by se navýšil až o 10 miliard korun. Kvůli dlouhodobému suchu a nárůstu vysokých teplot v posledních letech se podle ochránců přírody musí výrazně změnit péče o zeleň ve městech a obcích. Pomoci může omezení sečení nebo takzvaná mozaiková seč, při které se v trávníku nechávají neposekané plochy. Podle výzkumu to může trávníkům pomoci lépe zvládat vedra, protože vyšší porosty brání vysychání půdy. Opět po roce si připomeneme události srpna roku 1968.
2: Události srpna roku 1968 si hlavní město připomene pátým ročníkem kulturně společenského festivalu Nevermore, který proběhne na výstavišti. Tento rok je věnovaný tématu příběhy těch, kteří tu chyběli. Nejde pouze o memento tragických obětí, ale především o připomínku masivní vlnové emigrace, která po srpnu 1968 následovala. Program se na výstavišti chystá od 2 odpoledne až do půlnoci. Honza Navrátil, Praha.
1: Na melouny nás teď pozve Luděk Savana Urbánek.
3: Na sladkou úrodu z Vysočiny už se pomalu mohou těšit milovníci melounů. Sladké plody budou letos opět k mání. Samozběr melounů ve Vysokých Studnicích na Jihlavsku začne letos v posledním týdnu srpna. Lidé si budou moci vybrat melouny od 2 do více než 10 kilogramů, podobně jako na dalších místech v kraji. Úroda bude podle tamních pěstitelů daleko vyšší než v loni. Luděk Savana Urbánek, Jihlava.
0: Sport.
1: Máme nadějné mladé sportovce. Tyčkařka Nicole Krutilová je juniorskou mistryní světa. Vyhrála výkonem 445 cm. Navázala tak na 8 let staré zlato Amálie Švabíkové z mistrovství světa juniorů v Tampere. Bronz přidal v Oregonu 10 bojař Adam Juliš, který si ziskem 7877 bodů vylepšil osobní rekord. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Je 35 let s Country rádiem, klidným rádiem do deklinace.

Dobré odpoledne, já jsem Miloš Keller a tohle je odpolední pondělní vysílání Country Rádia. Odpolední hodinku po 15. zahájili Michal Tučný a Malina Brothers a pokračovat budou za chviličku Brooks and Dunn s písní My Maria. V roce 1996 byla na jaře 2 týdny hitem číslo 1 na americké country hitparádě. A pak Petr Spálený, Žalma na spol, Vaby Daněk, Willy Nelson nebo Vlasta Redl. Také tu bude pozvánka na Léto z Café Prah, které tento týden v Brně končí a do pravní informace v půl. Tak ať se vám hezky poslouchá, dobrý a pokud možno osvěžující poslech Country Rádia.

0: Radkem Country Rádia.
1: Michal Šimínček, který je jedním z organizátorů Léta z Café Prah, které probíhá v Brně, je tu s pozvánkou na posledních několik koncertů, posledních několik dnů, protože příští týden festival končí. Tak pozorně poslouchejte, koho a co byste tam ještě mohli slyšet.
2: Zdravím všechny posluchače Country Rádia a chtěl bych pozvat na festival Léto z Café Prah. Uteklo to jako voda a my jdeme do posledního týdne. Startujeme už v pondělí, protože dobré muziky je spousty. 10.8. zahrají postupně skupiny Zkusme to, Lang und Breit a na závěr Kolibříkův úlet. 11.8. bude velmi pěkný večer. Tenhle ten úterní večer zahájí brněnská kapela Ku podivu, folkový přístav a na závěr legendární Old Boys Poutníci. 12.8. ve středu bude hrát Líbanda a rockový Dizzy. 13.8. celý festival ukončí folková nádhera. Zahraje v 19 hodin brněnská kapela Vína. Ve 20 hodin jsme si pozvali pražskou kapelu Lotrek a poslední kapela z těch 34 kapel, které na festivalu Léto z Café Prah hrály, se jmenuje Máta Brno. Veškerý program si můžete přečíst na cafeprah.cz a pojďte si tenhle ten festival vychutnat, protože je v nádherném prostředí uličky ve Vaňkovce a můžete se občerstvit v Café Prah a hlavně si užít úžasnou žánrovou muziku. Těším se na vás.
1: To byl Michal Šimíček, jeden z organizátorů Café Prah, které příští týden má svoje poslední koncerty. Věřím, že si z nich vyberete a že se vám v Brně bude líbit.

sami a nikdo nic netuší. Nikdo si na týhle zemi pro mě slzy nesuší.

Smutno je mi, moje milá, když tak píšu po nocích. A ta láska, ta mi zbyla, nemůžu si pomoci. Co lidí se na mě dívá, poslouchá a přemýšlí, a já tobě hraju, tobě zpívám. A ty dávno ne...

0: s Country rádiem na cestách.
1: Plastaredl a předtím Willy Nelson nás dovedli až k dalším dopravním informacím. D8, několik problémů. Ve směru z Prahy do Německa začíná kolona u exitu Kralupy kvůli opravám vozovky na 13. kilometru. Další kolona se rozjíždí za Ústím nad Labem. Na chvíli byl uzavřen tunel Panenská. V opačném směru D8 na dojezdu do Prahy kolona je od 0. kilometru, pokračuje přes Cínoveckou do opravované Kbelské. V opačném části do Kbelské začíná kolona jednak v Hloubětíně, jednak také na Novopatské a i na Černém mostě si postojíte. Pražský okruh, jižní část kolony jsou už od Běchovic, pak se to na chvíli rozjíždí. Kolony jsou také na cestě k tunelu Blanka v Troji a v Libni. Povltavské už od Libně, protože dopravní nehoda je u odbočky na Bulovku. A ještě mimo Prahu se podívejme, trojka na průtahu Hubenovem je dopravní nehoda, jezdí se Kyvadlově, kolony jsou od Kaplice, respektive od konce D3 Kaplice nádraží. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio. Housle,
0: akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Stařičký šerif u šlíně, prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si Country Radio a jsme taky úplně v pohodě. Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Váďou na Country Rádiu.
4: Nahlédneme do historie.
5: Chybět nebude anketa.
4: Ani pohled do kalendáře.
5: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
0: Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.

35 let country rádia, to mě baví. Co popřát country rádiu k jeho 35. narozeninám? No, mějte se krásně a ať vám to hraje tak pěkně jako dosud. Ahoj, Samson.

Tak tohle byl František Nedvěd a řemeslo, předtím Jaroslav Samson Lenk, Vášky. Za chviličku Tom Petty, Learning to Fly a nebo Nezmaři. A teď v tuhle chvíli pozvánka k televiznímu vysílání. Na Primě se opět objeví Prostřeno. Premiérové díly budou od 24. srpna. Prostřeno už 17. rokem baví každý všední den podvečer diváky televize Prima a Prima Plus. Soutěž amatérských kuchtíků stále baví jedinečným koktejlem taktiky, smůly, štěstí, intrik, ale i boje s úkolem týdne. Jak často je soutěžící nepřipraví a jak se to promítne do jejich hodnocení, to už se dozvíte právě ve vysílání. Prostřeno tedy začíná od 24.8. na Primě a Prima Plus. A teď začíná na Country Rádiu Tom Petty.

0: Co se stane, až uslyší hvízdání, vysvětlil Robert Křesťan ještě z Poutníky. Tomáš Adamec také uslyšel hvízdání a je na startovní čáře. Na startovní čáře pro informace o počasí a potom pro zpravodajství o čemkoliv, co se v průběhu dnešního dne stalo. To už bude 16 hodin. Po 16. Pacifik nebo Kateřina Marie Tichá.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Večer přichodní až oblačno. Od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia. Zítra čekáme většinou polojasno, během odpoledne od severozápadu vyjasňování. Teploty 26 až 31 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Zhruba 57% rodičů počítá s tím, že za školní pomůcky pro děti zaplatí více než v loňském roce. U nízkopříjmových rodin je to 66%. Ubývá ale těch, kteří žádají o pomoc rodinu nebo stát. Před rokem to byla pětina, letos jejich podíl klesl na 15%. Při jízdě na paddleboardu na jezerech, rybnících nebo moři by měli lidé podle záchranářů vždy používat bezpečnostní popruh, který je spojuje s plavidlem. Pokud ho nemají, při pádu do vody jim vítr nebo proud může prkno během chvíle odnést daleko mimo jejich dosah. Na důležitost používání tohoto bezpečnostního prvku upozornila vodní záchranná služba Českého červeného kříže i policie. Pokud máte doma ještě použitelný batoh, tašku nebo aktovku, kterou nepotřebujete, tak následující zpráva je právě pro vás.
2: Akce 6. pražské městské části Pošli aktovku dál má úspěch. Zaměřená je na udržitelnost a solidaritu s těmi, kteří nemají dostatek prostředků na pořízení nového vybavení pro prvňáčky. Od konce května se vybralo k dnešnímu dni 79 použitých aktovek. 35 z nich už má nové majitele. Tašky je možné přinést přímo do kanceláře místostarosty nebo do informačních center. Honza Navrátil, Praha.
1: Vypadá to, že někde už mají sklizeno.
3: Zemědělci na Třebíčsku mají žně téměř u konce. Obiloviny už sklidili z více než 90% polí a řepku téměř kompletně. Výnosy obilí jsou ale zatím nejnižší na Vysočině a za Loňskem zaostávají. Nejvíce práce před sebou mají ještě na Jihlavsku, kde je z polí svezena úroda jen ze třetiny polí. Na Vysočině byly obiloviny letos na více než 86 tisících hektarech. Luděk Savana, Urbánek, Třebíč.
0: Sport.
1: Včera se jeli motorky a motocyklový jezdec Filip Salač vybojoval ve Velké ceně Británie v Moto2 premiérové vítězství v mistrovství světa silničních motocyklů. Na okruhu v Silverstoneu vylepšil svá dvě letošní pódiová umístění v Maďarsku a doma v Brně a postaral se o první český triumf v seriálu po 16 letech. Navázal na Karla Abrahama, který slavil vítězství v roce 2010 v Moto2 ve Valencii. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

Kateřina Marie Tichá, nahrávka s názvem Příteli, to je písnička, která právě dozněla. Kdo bude hrát a zpívat dál? V zápětí už Alan Jackson a nahrávka s názvem Čita učí. Klasický Cajun a také country song roku 1993. Item číslo 1 byl právě v roce 1993 celé 4 týdny. Pak naopak klasika Vladimír Mišík Stříhali do hola malého chlapečka. Ale také Pavel Bobek, Johnny Cash, Lucie Vondráčková nebo Radek Tomášek. Kukátko bude dopravní a dozvíme se o dvou autobusových změnách v Praze. Dopravní informace v půl a v druhé polovině hodiny, potom dvojice pozvánek, jak už bývá v pondělí, v druhé polovině této hodiny zvykem. Celou touto hodinou vás provází Miloš Keller. Dobré odpoledne a dobrý poslech.

Čeně se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvá ti si z cizího,

0: Pátkem Country Rádia.
1: Na telefonickém spojení do studia Country Rádia je teď radní pro dopravu městské části Praha 6 Ondřej Matěj Hrubeš. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Na Praze 6 se uděje na konci tohoto týdne zajímavá záležitost, na kterou Praha 6, ale také Praha 8 docela dlouho čekali. Co to bude? Prozradím ten úvodní pojem, abychom se o tom bavili. Tunelbus.
2: Je to skoro zázrak a po více jak 10 letech, kdy je zprovozněn a otevřen pro auta tunelový komplex Blanka, tak se podařilo protlačit přes magistrát ropy a dopravní podnik zavedení i autobusové linky MHD, která propojí Prahu 6 a Prahu 8 expresně právě tunelovým komplexem Blanka.
1: Bude to linka 145, odkud kam pojede?
2: Bude začínat na Dejvické, potom pojede přes Hradčanskou a dále vyjede v Troji, dojede na Kobylisy a dál na sídliště Čimice.
1: Takže to je velká autobusová linka, dlouho se na ní čekalo. Já jenom poznamenám, že Praha 6 a 8 jsou propojeni také linkou S49, což je vlak, ale ta přeci jenom jde trošičku někam jinam. No a z těch malých, drobných autobusků na Praze 6 máme taky něco nového?
2: Navrátí se městská hromadná doprava i do ulice Kladenská na Dlouhém Lánu. To je ulice, kde přestali před 60 lety jezdit tramvaje, když vznikla nová evropská třída.
1: Tehdy no Leninová.
2: A tam bude prodloužena linka 218, která v současné době jezdí pouze mezi Novými Vokovicemi a nádražím Velestavín. Nově bude prodloužena z nádraží Velestavín ještě právě do ulice Kladenská až na Bořislavku k metru a obchodnímu centru.
1: Tu Kladenskou velmi kvituji, protože to je moje rodiště a ty autobusy tam a tramvaje tam taky ještě pamatuji. O dvou velkých úspěších autobusových v Praze 6 a v Praze 8 jsem si povídal s Ondřejem Matějem Hrubešem, radním pro dopravu městské části Praha 6. Já vám za ty autobusy děkuju a za rozhovor taky.
2: Já taky děkuju a naslyšenou.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tohle jsou dopravní informace na Country rádiu. Jak se postojíte na D1? Na cestě od Prahy od Výstaviště, na cestě od Vyškova od Slatiny. Také jsou kolony na 52 ve směru do Vídně až k Modřicím kvůli dopravní nehodě. D8 stále kolony od exitu 9 až k kilometru 13, kde se pracuje na vozovce ve směru z Prahy do Německa. V Praze dlouhé kolony na východní části okruhu začínají v podstatě už u Běchovic a vedou přes Černý most a také Novopatskou do opravované Kbelské. Počítejte také s dlouhými kolonami na přístupových komunikacích na Pražskou ohradu. Ulice vedoucí ke Grejcárku je uzavřená a kolony jsou třeba už od Novovysočanské nebo od Spojovací. Velmi pomalu jede i Hartigova. A počítejte také s kolonami na výjezdu z Prahy po 4, jsou od Cukráku až k Jíloviště, tedy o něco kratší než včera. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Za horizont slunce v krvi zapadá, bouře vztekle na Nevadu dopadá, sosny jsou kolem cesty všude sťaty, kauboj má polámaný všecky hráty, zbude z něj kostí hromada.
0: Jeho romantiku starého dobrého divokého západu tu máme už navždycky hluboko pod

Časy nebezpečně rychlých pistolníků, drsných honáků skotu, krásných žen, mnohdy nevázaných mravů a šerifů. Šerifů, kteří hájí zákon, ať už je jakýkoliv.

0: a Country Rádio samo sebou. Country Rádio. Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
1: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
2: Jo.
1: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl.
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
3: Škoda lásky.
4: No to já myslím, že na bylo nejlepší.
3: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Country Rádio. Country Rádio. Naladíte i v DAB+. Country Rádio. Klidné rádio do nekonečna.

Tohle byly KTO, předtím novinka Tomáše Kluse a Věry Martinové, Magnetické bouře. Za chviličku Marie Rotrová nebo Kenny Rogers, teď první ze dvou pozvánek v téhleté polovině hodiny. Víkendová polední siesta mezi 12. a 13. hodinou v sobotu a v neděli na konci tohoto týdne bude plná trumpských písniček. No a víkendový pokec Country Rádia bude tentokrát věnován speciálnímu vysílání k 35 letům existence Country Rádia. Zejména v sobotu se společně vydáme i do Pikovic, kde budou probíhat oficiální oslavy, no a z Pikovic budou přímé vstupy do vysílání. Tak to je víkendové téma. Když už o těch Pikovicích a 35. hovořím, je potřeba, aby se tam dostavili jen ti, kteří vyhráli nebo si koupili vouchery, protože na místě už žádné další kmání nebudou. Ale o to více můžete poslouchat Country Radio, protože tam v sobotu ta pikovická atmosféra také bude. Tak to je pozvánka na víkend, teď už Marie Rotrová. Thank you.

bez uzdy a sedla, krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla, krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. Naše touho ještě neumírej.

Nos drát sládne zápach klisen na břehu jezera. Milování je divoká píseň večera. Milování je divoká píseň večera. Stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Král z dvořany přijíždí na popravu,

návrat. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. S konskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád.

0: Máš mě přečtenýho, zpíval Michal Tučný, já mám přečtený večerní program Country Rádia a podílím se s vámi o něj. Po 17. hodině písničky na přání, po 18. hodině čaj o 6. V první polovině hodiny, tak jako každý den, Tulák Vítek pěkný ještě jednou dneska a také Fígle a dobroty Františka Mlsoty. V druhé polovině hodiny Jirka Vondráček představí písničku z Karavany a Vítek pěkný potom Country pod kapotou. V 19 hodin srdcem v country kolega Milan Schmidt si pozval svého jmenovce Milana, ovšem Milana Krpce, Zelenáči, a bude si s ním povídat v 19 hodin. A ve 20 hodin už kolega Petr Kocman se svým pravidelným večerním vysíláním nabídne vám třeba Larryho Gatlina a Gatlin Brothers nebo Alice Spring či Vince Gilla. Tohle všechno po 20. Teď máme chvilku před 17. a je tu Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Večer přichodní až oblačno. Od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia. Zítra čekáme většinou polojasno, během odpoledne od severozápadu vyjasňování. Teploty 26 až 31 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Ovocnáři ve Zlínském kraji odhadují, že letos sklidí čtvrtinu nebo dokonce jen pětinu obvyklé úrody. Počasí jim totiž vůbec nepřeje. Ovoce po jarních mrazech poškodila i letní vedra. A základních obilovin se letos v Česku sklidí 6,39 milionu tun, tedy o necelých 17% méně než v loňském roce. Odhadovaná sklizeň řepky klesne meziročně o pětinu na 808 tisíc tun. Podle odhadu statistiků by mohla být sklizeň základních obilovin nejnižší za posledních 14 let. Odhad sklizně řepky představuje nejnižší úrodu za posledních 21 let. Dobrovolníci nejen v Brně se pustili do pomoci zvířatům.
2: Hezký dobrý den, dámy a pánové. Tropické teploty atakující téměř hranici 40 stupňů trápí nejen lidi, ale především zvířata. Další a další dobrovolníci se zapojují do pomoci těm nejzranitelnějším. Na různých zákoutích, pod stromky, keříky se množí nádobky s vodou, které milovníci zvířat každý den doplňují čerstvou vodou. Zvířata nejen ve městě trpí jejím nedostatkem, proto bych rád touto cestou požádal ty z vás, kteří mají nějakou možnost pár misek do svého okolí rozmístit, aby to udělali. Nejlepším místem je stinný prostor, dále od lidí někde v trávě, kde ještě nějaká zbyla. Ježci, veverky, mnozí ptáci i včely si vodu jistě najdou. Pomůže mělká miska, plastové víčko či talířek. Mysleme tedy na ty, co vodu jen těžko hledají, navíc teď, když i potoky vysychají. Dnes se tedy loučím větou. Máte už nalito? Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Česko zažilo zlatý víkend díky mladým atletům a díky motocyklistovi Filipu Salačovi. Úspěchy našich sportovců teď shrne náš sporták Petr Plintovič.
3: Michal Rada je juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. V americkém Eugene vyhrál v evropském juniorském rekordu 48-59. Kromě 19-letého běžce získala juniorské světové zlato i stejně stará tyčkařka Nicole Krutilová. Na ostrovek zazářil motocyklový jezdec Filip Salač. Ve Velké ceně Británie vybojoval v motodvojkách premiérové vítězství v mistrovství světa. 24-letý závodník se tak postaral o první český triumf po 16 letech. V roce 2010 slavil ve Valencii Karel Abraham. Salač si připsal 6. pódiové umístění v kariéře, z toho 3x stál na stupních vítězů letos. V průběžném pořadí seriálu patří rodákovi z Mladé Boleslavy po 12 závodech 8. místo. Do konce sezony zbývá odjet ještě 10 velkých cen.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, a nebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kovou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Milé Country Radio, zahrajte prosím mému manželovi Jirkovi Říhovi, básníkovi z Poběžovic, k jeho narozinám písničku od Roberta Křesťana Vlčí oči. Zahrajte ji též pro všechny lidi, kteří ho mají rádi, a i pro ty, kteří ho rádi nemají, píše manželka Eva s dcerou Evičkou.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Je, dobrý den, pane Miloši, moc vás zdraví Jirka.
0: Dobrý den, tak co to bude a pro koho?
1: Ano, jestli bych vás mohl poprosit o druhou telefonickou písničku na přání a já bych vás hrozně moc rád poprosil vaši hymnu Country Rádia. A já bych písničku nejdřív věnoval mým přátelům a kamarádům, se kterými se teďka těšíme 14. srpna do Trutnova na jednu střešní restauraci, kde má vystoupit skvělý Honza Hauser, bude se zpívat na kytaru a zpívat se, moc se na to těšíme. Ale pane Miloši, proč dneska hlavně volám? Protože 15. srpna v 15 hodin, v 15 minut Country Radio bude mít své 35. narozeniny. Takže vám přeju, hlavně ať ty narozeniny nejsou první, střední ani poslední, ale věřím tomu, že ještě dalších 35 let se budeme slýchávat, protože jste prostě bezkonkurenční a no prostě vás miluju.
0: No, my se budeme snažit a zahrajeme tedy tu hymnu. Mějte se hezky, naschle.
1: Děkuji, pane Miloši.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Paní Martě, zahrajte k narozeninám písničku Ledňáček od skupiny Malina Brothers. Hodně zdraví přejí Zdeňka a Pavel. Písnička se jmenuje Ledňáčci nad Metují.

0: Vašky na přání na Country Rádiu.
1: Pro Alenku Ali Alču i za přestupného data horoskopu Marketku cokoliv od Dona Williamse posílá Roman.

autor prý se s nimi musí stýkat. Chceli se udržet na špici, leckdo však má křeč a zimnici.

0: písničky na přání na Country Rádiu.
1: Prosila bych zahrát písničku Černá můza od Pavla Pokorného. Písničku posílám dodatečně pro mého kamaráda Romana Petříka. Vše nejlepší přeje Martina.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dopravní informace jsou taky na přání motoristů. V Praze počítejte s kolonou na magistrále a také na opravovaném Hlávkově mostě. D7, respektive 7, odbočky na letiště. Od Tuchoměřic se jezdí jedním pruhem, kolona začíná právě tam. Od Prahy ve směru na letiště kolona začíná kousek za padesátníkem. D0 za Lovkovem je omezení ve směru od D1 k D7, počítejte s kolonou, regulují se občas jezdy i do Lohkovského tunelu. A mimo Prahu 13 u Stráže nad Ohří je momentálně neprůjezdná, je to kvůli spadlému stromu. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio. Když spustí housle, zaskejí vrou.
0: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Stařičký šerif u Šlíně prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami. Víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s tremskou písní. A nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country rádio. Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Písničky na přání na Country Radio.
1: V druhé polovině písniček na přání půjdeme po dvojicích. Prosím, zahrajte Glory od Sopu pro mořskou krávu, píše Lenka. Prosím o zahrání písničky Fialka od Miroslava Palečka, naší dcerce Violce, k dnešním prvním narozeninám. Moc tě milujeme, Fialko, a naše, a přejeme ti, aby byl každý den zářivý, jako si ty, maminka a tatínek Bočkovým.

0: Hračky na přání na Country Rádiu.
1: Chtěla bych poprosit o zahrání písničky pro moji segrušku, která doma marodí, a já bych ji ráda rozveselila písničkou Ona tančí od Cleo. Píše naše posluchačka Mily, odhaduji podle e-mailu. Prosím o zahrání písničky Pojď stoupat jak dým od Pavla Bobka k dnešnímu výročí svatby. S pozdravem Marcela a Karel ze Všenor.

účastníky této vynikající skupiny, tedy Olympiku, píše Renča. A náš posluchač, kytarista Fajkl, by chtěl zahrát písničku Podraz, kterou zpívá Jiří Štědroň. Ta písnička se jmenuje Jak to chodí.

nevíš ani jak, nevíš jak. Výroky bláznivý chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl jsi prachy na Mejdán, byl to hloupý špás, když jsi v noci vyšel ven, snad ses trochu třás.

0: Hudičky na přání na Country Rádiu.
1: Tak a ještě nakonec něco stihneme, prosím, ten chlap, co tady chybí, pro šváru nahoru k narozkám, píší Jara a Karel.

Každý mašinfíra na téhle trati nás znal. Před tunelem vždycky přibrzdil, my jsme vyskočili. A pak nahoru do stráně, bylo to na náš kemp blíž.

0: Tak to byly písničky na přání. Já vám ještě nabídnu dopravní informace v 6:30 a pak se uslyšíme znovu zítra po 15. hodině odpolední. Hezký poslech dalšího vysílání Country Rádia přeje Miloš Keller.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Večer přichodně až oblačno. Od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia. Zítra čekáme většinou polojasno, během odpoledne od severozápadu vyjasňování. Teploty 26 až 31 stupňů.
3: Haló, jsem ztracen a bloudí.
4: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladu na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Country Radio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, připraveny jsou pro vás dnešní poslední zprávy a pravidelný zpravodajský souhrn. O převodu letiště Karlovy Vary z kraje na stát by měli zastupitelé i vláda rozhodovat pravděpodobně na podzim. Jednání zatím směřují k tomu, aby krajské letiště mohla od začátku příštího roku spravovat armáda prostřednictvím státního podniku letecké opravny Malešice. Zloděj v Praze uloupil ve zlatnictví násilím šperky za asi 140 tisíc korun. Uprchnout pak chtěl autobusem, ale policisté na něj už čekali v cílové stanici v Brně. Dopadli ho tedy jen pár hodin počinu. Policisté a zástupci BESIPu si o víkendu uspořádali na Červenohorském sedle v Jeseníkách preventivně bezpečnostní akci zaměřenou na motorkáře. Kromě rychlosti měřili i hluk. Do terénu vyrazilo 40 policistů. Přijeli z celé České republiky i z Polska. Další epizoda horkého počasí je tady. Meteorologové předběžně varují, že budou teploty na většině území opět stoupat nad tropickou třicítku. Modely navíc naznačují, že vedra mohou přetrvat po většinu tohoto týdne. Už minulý týden začala mizet voda z říčky Bystřice, protékající Miletínem na Jičínsku. Starosta Miroslav Nosek spolu s dobrovolníky, včetně místních hasičů a zaměstnanců úřadu, se proto vždy po ránu vypraví do vysychajícího koryta, aby zdejší živočichy vylovili a přenesli do míst, kde se voda ještě udržela. A Strakonice kvůli suchu zakázali odběr povrchových vod z vodních toků. Opatření platí mimo jiné na zalévání zahrad a trávníků, zavlažování hřišť, mytí automobilů, napouštění bazénů a nádrží. Radní města apelují na občany, aby opatření respektovali.
0: Country Radio. Čaj o šesté.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Nazdar Tuláci, dneska zamíříme do ojediněle zachovalého objektu řemeslnické dílny v Jihomoravském kraji. Kovárnu s hospodářským a obytným stavením najdete v Těšanech, které leží jihovýchodně od Brna. Kovárna byla součástí vrchnostenského dvora, který je připomínán již v roce 1377. Současnou podobu kovárně vtiskla přestavba z roku 1700. Dnes je ve správě Technického muzea v Brně. Objekt kovárny je čtyřkřídlou budovou ve stylu venkovského baroka s podsíní a zahrádkou. Těžištěm expozice je kovářská dílna v podobě z 19. století s původním vybavením. Výhní se širokým otevřeným komínem, měchy, kovadlinou, kovářským ponkem a nářadím. Při speciálních akcích tam můžete vidět i kováře při práci. Na expozici kovářství navazuje kolářská dílna, představující základní technologie, typické výrobky a nářadí tohoto dnes již mizejícího řemesla. Technologie kolářského řemesla je prezentována základní kolářskou prací, výrobou kola, a to v jednotlivých pracovních fázích. Instalaci doplňují základní nástroje a pomůcky. V hospodářských budovách je instalováno zemědělské nářadí a výrobky kovářů. Pro představu o životě těchto řemeslníků můžete v závěru expozice navštívit i obytnou část s dobovým nábytkem, nádobím a dalšími domácími pomůckami. Samotná obec Těšany je spojena s několika zajímavostmi. Jednou z nich je příběh, který se tam odehrál. Podle něho napsali Alois a Vilém Mrštíkové vesnické drama Mariša. Hra měla premiéru v roce 1894 v Pražském národním divadle. Hrob paní Marie Turkové, předlohy hlavní postavy Mariši, se nachází na starém těšanském hřbitově. Ze šlechtitelské stanice v katastru obce pochází také kůň Korok, trojnásobný vítěz Velké Pardubické se žokejem Václavem Chaloupkou, který je také těšanský rodák. V Těšanech byla rovněž úspěšně obnovena tradice babských hodů s ukázkami různých řemesel a zajímavostí. Více informací o těšanské barokní kovárně najdete například na webu tmbrno.cz. Dobrou náladu a pěkný den vám přeje Vít Pěkný.
0: Posloucháte Čaj o šesté. Country.

0: Ahoj, přeju pěkný pondělní podvečer u Čaj o 6. I dnes pokračujeme s grilovacími fígly. Dneska mám pro vás několik tipů na přílohy ke grilovaným masům a sýrům. Bylinková ochucená másla. To všichni známe, to se hodí snad ke všemu. Skvělý doplněk ke grilovanému masu a zelenině. Na horkém jídle se to rozpustí a zjemní to chuť. Do rozměklého másla stačí zašlehat trochu hřčice a sardelové pasty, to je důležitý, nebo citronové šťávy a limetkové kury, případně jen směs čerstvě pomletých pepřů a třeba trošku papriky. Nejklasičtější je máslo bylinkové, které připravíte z nasekané směsi nejlépe čerstvých bylinek, soli a prolisovaného česneku. Důkladně promícháme a máslo pak za pomoci alobalu stočíme do válečku a necháme stuhnout v lednici. Ono to pak pěkně vypadá na stole a krájíte si to jako salám. A ještě mám pro vás tip na cibulové čatný. Dostatek červené cibule nakrájejte, osmáněte na dobrém oleji, nejlépe dobrém olivovém oleji s hnědým cukrem. Přidejte trochu nasekaného čerstvého zázvoru. Až ten cukr skaramelizuje, přidejte trochu strouhané, předem vařené červené řepy, červeného vína, soli a klidně do toho dejte i perníkový koření. Všechno to poduste a nechte schladnout. A ještě jeden tip, ugrilujte si šašlík. Okořeněné mleté maso na špejli je netradiční formou špízu. Dobře vypadá a svou chutí vám připomene sluní Balkán. Můžete to vyrobit i na sladko, například banán, ananas, nebo jablko, nebo hruška. Chutnají taky skvěle. Stejně jako naše vysílání. Jak my to děláme. Dobrou chuť.
1: Posloucháte Čaj o 6.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Změny v pražské tramvajové dopravě od úterka. Končí velká výluka v okolí národní třídy. Začne se jezdit tramvajmi po mostě Legií, po národní třídě a spálenou. Linky 2, 9, 18, 22 a 23 se vracejí na své trasy a uleví se i individuálním motoristům. Začínají naopak dvě výluky v oblasti Nuslí a Pankráce. Od úterka 11. srpna až do pátku 28. srpna se nebude jezdit tramvajmi v úseku náměstí Bratří Synků Spořilov. A od úterka 11. srpna mezi 8. a 16. hodinou do neděle 16. srpna se nebude jezdit tramvajmi také v úseku náměstí Bratří Synků Vozovna Pankrác. Odklonové trasy linek jsou na letácích na zastávkách. A ještě na závěr, Ostrava v úterý 11. srpna od 7:30 ráno do 7:30 večer se nebude jezdit tramvajovými linkami číslo 4 a 14 do Nové Hutě, budou ukončeny na zastávce Hranečník. Šťastnou cestu tramvajemi po Praze i v Ostravě.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže nůž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup k

0: my zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
1: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle. No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
1: No jo, tady jsem ještě nebyl.
0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio. Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou. A vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.
1: Posloucháte Čaj o 6.

0: Písnička týdne z karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
1: Ahoj, tady Jirka Vondráček a připravil jsem pro vás další písničku, tentokrát již 33. týdne. Většinou jsou to písničky, které zazněly v karavaně, kterou připravujeme, jak víte, s Denisou Markovou, a my jim takhle vlastně dáváme možnost, aby k vám dolétli na vlnách country rádia a mohli jste jim dát šanci, aby dolétli i do vašich srdcí. Ne každé písničce se to povede, ale to už je jiná věc. Tak tady je písnička 33. týdne, zpívají Aleš Petržela a jmenuje se Cukr a sůl. Tahle písnička zazněla na Portě 2017 a Aleš s ní tu Portu tehdy vyhrál. No a v září v roce 2018 zazněla také poprvé na country rádiu v naší úplně první karavaně. A také jste ji mohli slyšet samozřejmě na country rádiu již několikrát, protože se zkrátka písnička líbí. A abyste ji mohli slyšet ještě víckrát, tak si můžete pustit třeba karavanu číslo 1 nebo číslo 96 na YouTube kanálu Country Rádia, nebo si najít kanál Aleše, kde najdete třeba i to, jak se naučit hrát na kytaru, nebo jak hrají své slavné písničky jiní naši písničkáři, třeba Roman Horký, nebo Víťa Troníček, nebo Franta Nedvěd. A taky můžete přijít na koncert, kde Aleš hraje, a nebo si můžete napsat do Country Rádia, že se vám písnička líbí, že ji chcete slyšet v písničkách na přání a poslat ji třeba vašemu miláčkovi. Je to jednoduchý. Písnička 33. týdne se jmenuje Cukr a sůl a zpívá Aleš Petržela.
2: Jako se země točí, jak barví svoje oči, tak jenom se mnou si hrej. Jako se podzim loučí, jak tvoje ústa mlčí, poslední tanec se mnou dej. A milujem se, válčíme, smíjeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Kamením házíme, na slepý koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou.

a jedný ústa, dvoje uši, tak poslouchej, jak duši chvíli tomu tichu naslouchej. A nepletem si souci s láskou, berem to snad záskou, jen o sobě mi povídej. A milujeme, válčíme, smějeme se, tančíme, naše oči suchý nezůst.

vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál. Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli.

0: Z country pod kapotou.
1: Přichází vaše pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Ford přiváží do Evropy čínskou dodávku. Je

elektrická a nejspíš bude i levná. Rozšiřuje tak svou nabídku užitkových vozů o zcela nový model Transit City určený pro městské doručovací služby. Není to technologická exhibice, ale efektivní nástroj pro poslední míly, který kombinuje osvědčený design s dostupnou čínskou výrobou. Tento model vznikl ve spolupráci s čínským partnerem JMC a využívá nejen jeho platformu pro elektromobily, ale i většinu vnějších prvků. Vůz bude k dispozici ve třech karosářských verzích, od krátkého rozvoru až po podvozek s kabinou, což otvírá dveře pro různé firemní přestavby, jako jsou sklápěče nebo chladírenské vozy. Přestože Transit City sdílí vizuální základ s čínským modelem JMC Touring, dostal specifickou masku a nárazníky, aby lépe zapadl do flotily Fordu. Praktičnost potrhuje i solidní nosnost, která u verze se středním rozvorem dosahuje 1275 kg. Pohon předních kol zajišťuje elektromotor o výkonu 110 kW napájený odolnou 56 kWh baterií LFP. Ta sice nabízí dojezd jen 254 km, ale pro městský provoz je ideální díky nižším výrobním nákladům a dlouhé životnosti. Pokud energie dojde, stačí 10 minut na rychlonabíječce k získání dalších 50 km jízdy. Na 80% se má baterie nabít během půl hodiny. Interiér je záměrně jednoduchý a zbavený všeho, co zvyšuje cenu. Transit City sází na fixní výbavu, která však obsahuje vše podstatné pro moderní práci. Řidič má k dispozici velký dotykový displej s bezdrátovým zrcadlením telefonu, vyhřívané sedadlo a couvací kameru, což z kabiny dělá funkční a přehledné digitální pracoviště. Největším lákadlem pak bude plánovaná startovací cena. A vy zatím jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. Loučí se s vámi Vít Pěkný.

Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Srdcem v country. A neb muzikantské povídání Milana Šmita a jeho hostů nejen o hudbě.

0: Dobrý podvečer, milí posluchači, nejen písnička, která právě doznívá, ale také předchozí anonce vás jistě už navnadili na pořad a prozradili, že hostem tohoto Srdcem v country, tedy srpnového, je náš kamarád Milan Krbec. Ahoj Milánku, čau.
1: Ahoj všem a tobě vzlášť.
0: Díky, díky.
1: Těchto večerních hodinách.
0: Ano, ano. Zaznamenali jsme, prosím tě, ono to nešlo nezaznamenat, tvoje kulatiny, sedmdesátiny, takže velká gratulace ode mě, od Kuby tady a taky od celého country rádia.
1: Děkuju samozřejmě moc, no je to strašný teda. Teda na jednu stránku strašný, na jednu stránku hezký, že jo?
0: Prostě. No.
1: Že si člověk dožil.
0: Nedávno jsem byl na lodi se Slávkem Janouškem a zpíval, je to tak krásný být starý, zdravý a bohatý. Tak co říkáš?
1: Tak to první, to by se mi splnilo a vlastně, no, ale bohatý jsem taky.
0: Jo, jsme všichni bohatý.
1: Člověk, tak. Když to nechce moc, ale tak mě těch, já nevím, 250 tisíc měsíčně stačí.
0: Jo, to je vidět, že jsi nenáročný muzikant.
1: Teda halířu, jo.
0: Ne, já jsem teď nedávno viděl někde nějaký nápis, jo, já už vím, kde na jedné takový ty odpočinkový lavičce, počkej, že bohatý není ten, kdo má hodně peněz, ale bohatý je ten, komu jich stačí málo.
1: No, to je můj případ.
0: No, to je, no.
1: Nebo spíš akorát.
0: No, tak hele, prostě to je jedno, spíš mi řekni, jak jsi to oslavil, to není kolik stála oslava, ale jak moc hezky jsi to oslavil.
1: Ale člověče, jo, a ještě to možná budu ještě slavit, já to asi budu slavit celý rok, protože mi se to strašně líbí, ale měli jsme krásnou vodárnu, kde fanoušci teda mě překvapili moc milýma dárečkama.
0: No, dort tam byla,
1: tam jsme neslavili, tam teda, ale bylo to moc hezký, bylo to moc miloučký, takže jim moc děkuju našim, teda já říkám, až nemocným fanouškům.
0: Kdo ti dal ten dort? Já ho viděl, no to bylo neuvěřitelný, to byl obří dort, člověče.
1: Člověče, já se obávám, že to je a i.
0: Jo, fakt?
1: Dort tam nebyl.
0: Nebyl, tak ten kdo vyrobil. Já jsem si říkal, prosím, že to nemohl nikdo ani unést.
1: To jsem asi prozradil.
0: Já jsem čekal, že z ní vyskočí nějaká, jako, nějaký dárek. Jako.
1: Myslíš nějaký prsatý dárek?
0: No.
1: ne. Ale bylo to krásný, ale říkám, krásný dárečky jsem dostal, takže moc děkuju. No a zatím jsem slavil s kamarádama na mém oblíbeném Olešku, prostě, kde to bylo milé, prostě na chatičce, no, tak jsme se tam tak jako slušně, hele, všichni jsme, já jsem tam skoro nejmladší, že jo, prostě, takže to víš, no, takže trošku jsme se připrdli, ale s rozumem.
0: Jasně, jasně, jak se říká, s mírou.
1: S mírou.
0: A kdo míru nezná, má smůlu, no. Dobře, no takže sedmdesátiny, prosím tě, tak ještě jednou teda gratulace, co to znamená pro kapelu, to si řekneme potom trošku později, co to znamená pro tebe, je mi jasné, zkrátka a dobře, máš před sebou teď zase rok oslavování krásných kulatin a já doufám, že se k té oslavě nějaké někde nachomítnu a že si prostě dáme skleničku
1: určitě,
0: spolu, aby
1: určitě,
0: nám
1: určitě,
0: zdraví
1: určitě,
0: drželo,
1: určitě.
0: Protože to zdraví.
1: Taky říkám moc děkuju všem, kteří mě přáli a bylo to, až jsem nečekal od lidí, kteří mě přáli, prostě kolegů a tohleto. Děkuju moc všem.
0: Je to
1: vážím
0: milý.
1: Si toho.
0: Je to milý. Dáme si písničku. Co navrhuješ?
1: Já teď, no, vždycky říkám, na vystoupeních jediná písnička, kterou možná znáte, kterou já interpretuji teda v country rádiu, Splacenej dluh, tak ho tam dáme.

trvalý už sedmej den. Když jsem si vjel v sedle ven, tak stála vždycky někde opodál. Ale pokaždý, když jsem ztrácel klid a chtěl jsem tu ženu oslovit, tak strhla koně do soutěsky skal. Teprve sedmej den v neděli, když už jsem ztrácel naději, vyjela mi náhle sama vstříc. A jestli bych s ní nemohl jet k jejímu srubu, jsme tam hned a ani cestou neřekla mi víc.

vnitř byl chlap, snad její muž. Jak jsem tam vešel, vytáhl nůž a jen náhodou jsem změnil jeho směr. A tam, kde měl ten rváč košily, dopadla čepel ve chvíli. Byl tuhej, než jsem stačil vyndat kvér. Čekal jsem ženský pláč a křik, ona však jenom špitla, dík. A že jí mám odpustit ten šprým. A potom svým očím nevěřím, než došla ta ženská ke dveřím, tak se rozplynula ve vzduchu jak dým.

přivez pak šerif patrolu, já chtěl zdvihnout ruce nahoru. Řekl, že s tím chlápkem to byl prýma tah. Že už ho hledají sedmej den od Texasu po Michigan. Že propík vlastní ženu, byl to vrah. Pak mi vyprávěl v pohnutí, že když našli těsně před smrtí, tak řekla jednu větu, spíše vzdech. Že do týdne vrah splatí daň tím, že ho zkosí vlastní zbraň. A pak tu ženu popsal.

0: Takže posloucháte Srdcem v country s Milanem Krpcem, slavili jsme jeho 70. v tom prvním vstupu, ale je to hudební pořad a ty jsi kapelník Zelenáčů, takže musíme se samozřejmě také povinovat téhle tomuto kousku práci. Tvé práci jako takové a vlastně i zálibě, protože hele, ty jsi, já tě znám právě jako současného kapelníka Zelenáčů, ale jako dlouholetého člena, ty jsi zažil to krásné období s Mirkem Hofmanem, no, prostě to byly léta. To. No a vlastně 100% svého hudebního snažení té kapele dáváš, viď, asi.
1: No, no se, snažím se, no, říct, ale no. To víš, je takový, tak no, člověk se snaží. No, když se
0: ale léta povede... běží, ale nejenom u tebe, ale i u kapely, takže já se chci zeptat, jak je to třeba s hraním a jak vlastně Zelenáči teď momentálně fungují, když pomineme ty proslulé večery u vodárny, které jasně, jako
1: které jasné, pokračujou.
0: Jasně, tak já jsem třeba zahlédl, že hrajete na festivalu skoro v Prešově, takovýhle dálky jezdíte.
1: Prosím tě, no to jsme, my jsme tam byli, Prešově ne, je to Šuňava.
0: No, tak to je nějaký prešovský kraj někde tam asi,
1: no,
0: ne?
1: No, u Tater, ne, to je nějaká Banská Bystrica, teda přesně, ne, někde uprostřed je to tak, no. Je to pouhých nějakých 560 kilometrů od Prahy. Ne,
0: kam, co bys kamenem dohodil.
1: Ale my už jsme tam byli minimálně jednou, já mám den, že i dvakrát. A je to tam teda, a dlouho jsme teďkom vlastně na Slovensku nebyli, takže se tam těšíme moc, prostě, protože je pravdou, že v Čechách se hraje nádherně a na Slovensku teda oni jsou ještě takový, i když nevím za ty leta, jestli se to nezměnilo, ale vždycky jsme si tam připadali, je pravda, jsme tam přijeli trošku jako malinký rokový hvězdičky, jo, prostě hrozně. Akorát je nejhorší, že jim člověk musí odmítat, oni furt nabízejí nějakou kořalku, že jo, hned jako člověk vystoupí z auta a už tam běží, že jo, Slavičko. Ale těšíme se tam, to je na Šuňavě, tam mají krásný festival, Šuňava 26, no a ptal si se, no hrajeme takom přes léto, ne tolik jako třeba fešáci, nebo toto, ale spíš kvůli tomu, že prostě kluci mají taky svoje nějaké aktivity, takže projekty, už to tak jako trošičku nehoníme, ale jezdíme a měli jsme krásný a těšíme se na krásný festivaly, který byly, že jo, byli jsme na Hrošení, že jo, tam to bylo báječný, prostě krásný publikum, na Portě úžasný, prostě, že jo, u vás na Country Fontáně v Brně taky prostě super, že jo, Wander pod mostem, paráda. Takže my to máme tak jako v klidu, ale ještě nás čekají tyhle ty festiválky do toho září prostě. No a pak hlavně nás čeká, jak jsi zmiňoval, že už hrajeme teda 17 let ty salony v klubu u vodárny, tak v říjnu budeme mít 200. salon.
0: Pane jo?
1: U té vodárny, jako jinak my jsme, kdysi, jestli můžu ještě říct, vlastně je to 30 let, Milanku, co Mirek Hofman tenkrát s Jirkou Kuncem Brabankem z CI5 uspořádali v Lucerně 500. salon Zelenáčů. Uváděl to tenkrát Petr Novotný, byl tam úžasný, byli tam starý vajctáři, byl tam své paběrky s Markem, že jo, který ho zdravíme, teda moc ano. Marka přejeme, aby teď jsem se dozvěděl, že už jezdí i na člunu, na kanohéze, na kanoe po Berounce, takže Marko, moc tě zdravíme a děkujeme. A tam to bylo tenkrát 500. salon Zelenáčů, ale oni to měl, jako to počítali, od opravdu začátku.
0: Úplně začátek, jasně.
1: Ale tohle to je opravdu 200. salon, 17 let u té vodárny a 200. salon skutečně tam na tom místě, jinak ty salony.
0: Ale to je super tradice, je krásná. No, dobře, a když jsme to teda nakousli, už teď se ti třeba rodí v hlavě něco, že to bude jako nějakým způsobem výjimečný, kromě té dvoustovky teda, že třeba speciální.
1: No tak zvýšíme vstupný.
0: No jasně, tak to jsem chtěl slyšet.
1: Tím to bude velmi výjimečné.
0: Ano, teď to bude.
1: Ale já nebudu prozrazovat, no hele, ono vždycky jde o ten nápad, samozřejmě něco už se mi nám klube v hlavičkách, takže prostě něco vymyslíme, něco tam bude. Těšíme se na to a no, to je asi tak všechno. No a pak samozřejmě, si teda můžu ještě říct do toho, tak doufejme, že vyjde 9. prosince vánoční.
0: To mě taky zajímá,
1: vánoční klasický náš, teda naše vystoupení, že jo, doufejme, že bude stejně vydařené jako ty minulý. Ty, že nám pomůžeš tam.
0: Jasně, no, tak já jsem tam vždycky to, rád a vždycky můžu ti říct, že už teď vlastně tím, že letos jste už nevyrazili na parníky Country Rádia, to už jsme probrali, že vlastně toho místa je tam málo, taky ano. Vlastně vlastně i z časových důvodů zelenáči letos nebyli, ale jsou návštěvníci na Parnicích, kteří se ptají, no ty zelenáči nám tu chybí, ale tak my se těšíme do té knihovny. Bude to, doufám.
1: No tak pak, když všechno dobře dopadne, tak už je to samozřejmě, mělo to 9.12. v městské knihovně, tak.
0: Tak jo, to je krásný, takhle uprostřed léta mluvit o tom, co se bude dít zimně. No, ale no, doufejme, tak, no jasně.
1: Spousta
0: no,
1: je... kapel, že jo, inzeruje, ale... že jo, aby to, takže no. Samozřejmě lístky nejsou ještě v prodeji, nic, to bude až někdy během jasně. podzima, že jo, a budeme informovat jak na našich stránkách, tak hlavně na facebookových
0: jasně,
1: stránkách.
0: Jasně, jasně. Je to tak, no letí to letí, člověk se párkrát vyspí a jsou tu Vánoce, no
1: právě. Prostě,
0: je to tak. Dáme si nějakou písničku, co tam dáme?
1: Hele, dáme určitě, pojď počkej. Pavla Krále, pojď tam dát Pavla Krále. Co tam máme?
0: Kluk z Plání?
1: Kluk z Plání.
0: Kluk z Plání,
1: dejme.
0: Dobře.

0: No, Pavel Král, a já tuhle písničku mám rád, Kluk z Plání. Já jsem mu to párkrát říkal, jsem se ho ptal, když tady byl, protože on byl, myslím, v lednovém dílu byl, protože tehdy slavil osmdesátku. Je to tak, že jo?
1: No, loni.
0: No, loni, a byl v prvním lednovém dílu, jsme se k tomu jakoby vraceli a já jsem se ho i ptal, jak to dělá, že mu ten hlas pořád sedí. Ono, vlastně na to samý se můžu zeptat i tebe, protože ty taky zpíváš a vlastně si převzal některý party po Mirkovi Hofmanovi, což taky není úplně jako, že by to bylo jako, že si řekneš, no to co je prostě tak zaspívá. To bylo docela složitý, ne?
1: No, je to možná odvaha až příliš veliká prostě po Mirkovi. Teda takhle, vrátím se k Pavlovi. Pavel je prostě úžasný. Ale to jsou
0: To je ukaz.
1: No, ale to je Tomáš Linka to samý.
0: Přesně.
1: Jo, prostě to je úžasný, ty kluci prostě jsou bezvadní a mají ty
0: hlasy. Nevíš, čím je v tom Hajstar skrmili, prosím tě.
1: Asi je to tím prostě. No, je to takový, mají takový pořádný kořeny v sobě, no. Nekňourací, tak myslím, jako
0: ty
1: životně
0: člověče, ale teď mi napadá, víš, že možná ono to bude. Pavlovi 80, Tomášovi 80.
1: Pavlovi 82 bude letos.
0: No dobře, ale jako je to po 80. Já jsem teď zase byl přednedávnem v Budyně nad Ohří, tam jsem potkal kamaráda, který tam prostě má svůj stánek a vypadá skvěle, prostě jezdí na motorce a je mu 80 prostě. No. A zrovna jsme to tam říkali, že oni budou nějaký divný ročník, tyhle ty chlapy.
1: Tak je to těsně poválečný ročník. Jestli to byl nějak líp dělaný.
0: Asi, jo.
1: Jestli tatínkové se nedávali víc záležet. To je klidně možný.
0: No ale vraťme se k tomu, že ten Pavel je fakt teda úkaz, a zpívání. No.
1: Pavlovi to báječně zpívá a doufám, že ještě nějakou chvilku bude, nebo nějakou dlouhou chvilku bude prostě, takže to je super. No a u mě s těma písničkama, no hele, to víš, tak já jsem miloval, jestli to můžu říct, jako samozřejmě jsem chodil na ně před těma 55-6 lety, no někdy v tom 72. roce, 71. prostě, těch 15-14 prostě, když jsem se do nich zamiloval jako do kapely, tak samozřejmě mě nejvíc okouzlil Pepa Šimek, že jo, prostě. Takhle, mně se líbili všichni,
0: Jasně. Ale
1: to byl takovej ten prostě zájem, že jo, prostě Pepi Šimek. Takže ty jeho písničky...
0: Rok 48, to je kovboj.
1: Přesně tak. On byl městský kovboj, že jo, takový úžasný tohle z toho, ale tak jako ty jeho písničky, který on samozřejmě jsou nenapodobitelný, tak ty se mi jako vryli vysloveně, že už tenkrát v těch 16-17 člověk se pokoušel nějak zpívat. No a Mirkovi písničky, ty se samozřejmě líbily všem, že jo, měl to svoje velmi tvrdý jádro, že jo, jako Michal měl svoje to, ale jinak zase nám jak bych to řekl, takovým těm, my jsme to měli rádi oboje, ať Mirka, tak Michala, jo, takže no a některý ty Mirkovi taky, jako jsem už tenkrát člověk. No a samozřejmě, když se mi to splnilo, ten sen prostě přijít do té kapely v tom 90. roce, tak samozřejmě to bylo bezvadný být vedle toho Mirka. No a pak teda, když skončil v těch 70, skončil teda veřejně vystupovat, že jo, no tak samozřejmě ty písničky bylo škoda, tak asi lidi na to koukali trošku divně, no a teď už možná si trošku zvykli, no. Ale on je to těžký po Mirkovi zpět,
0: On měl ten výraz, no, on byl ten chlapák, jo, prostě, on se ani kouká, to byl prostě
1: no,
0: chlapák,
1: ale ten hlas byl takový, teď jsem nedávno, je to asi 2 měsíce, se potkal s Pepikem Fouskem a říkal, já když si chci nějak uklidnit, tak si pustím pana Mirka Hofmana. To je tak uklidňující hlas, že to je nádherný.
0: Jo, má pravdu, no. Pepička se mimochodem taky potkal nedávno na festivalu, tak ho zdravíme takhle na dálku.
1: No, to je taky ten Bardi těmu 87,
0: Pojďme si dát další písničku, teda bavíme se o tom věku pořád, aby jsme nespadli do nějaký depréze tady.
1: Jo,
0: pojďme si dát nějakou veskou mluví.
1: Příště.
0: Říkám, nesmíme spadnout do deprese.
2: Přemýšlel si, Georgi, ať víc, anebo míň.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Na Country Radio posloucháte pořad Milana Šmita Srdcem v country.
1: A hostem srpnového vydání je Milan Krbec, takže probíráme logicky zelenáče, kterým kapelníku je, ale tenhle ten pořad není jenom zase o muzice, je to trošku jako i o tobě, taky nechci říct, že medailonek, ale zajímají mě věci těch mých hostů i jiný, který třeba se v rádiu neprobírají. Jsi muzikant, jsi chatař, ale nevíme o tvým soukromí toho zase až tak tolik, takže máš ty nějaký záliby, úchylky, nebo já nevím něco, co je pro tebe charakteristický. Hele, já vím, že s Gábinou, se ženou prostě se věnuješ taky fotografování, jo, prostě
2: no,
1: i to
2: už,
1: by mohlo.
2: Už taky jsme to, ale jo. Protože manželka, teda, že jo, Gábina je fotografka jako
1: profesionální,
2: nicméně už to jako neděláme, už jsme to jakoby zrušili, tak ona dělala samozřejmě ve fotografii, pak dělala u pana Škody ve vodičkovi v ateliu dlouhá léta a velmi úspěšně. A pak jsme si právě, ona říká, pak jsi mě zaměstnal a vymyslel si fotostudio, že budeme dělat jako fotit sami, ale to jsem si říkal tenkrát, že škoda vlastně to nevyužít, protože ona teda dělala jako ateliérový fotky, když vlastně
1: všechny redaktoři,
2: který lidi vidějí na vašich stránkách, tak vlastně se pochlubím, že to dělala moje žena. Že
1: no tak. Ale tak to je jedna věc, jo, to ateliérový focení, jasně. Jasně je, že taky dneska jiná doba, dneska už fotí kde kdo.
2: No právě, fotí všichni mají mobily.
1: Na mobilu a jsou to fotky jako
2: celkem
1: pěkný.
2: Dobrý. No.
1: Takže tady jde spíš o ten motiv, ne? A tak když děti vypadly z domova, nenapadlo vás třeba začít někde cestovat a fotit něco netradičního? Nakonec myslím, že máš přízeň ve Spojených státech, takže třeba zrovna tam by asi těch objektů k tomu fotografování bylo dost. Ne?
2: Ale tak ani ne. My jsme tak takový jako, já ani moc cestovatelský jako nejsem takový, dřív jsem jako chtěl a to se nemohlo a pak když se mohlo, tak
1: se
2: mi nechtělo.
1: To je nejhorší kombinace.
2: Nejhorší kombinace, která může být. Ale samozřejmě tím, jak jsme už takový, jakoby, nechci říct starý, ale starší, tak už máme rádi své pohodlí.
1: A klid, no,
2: ne, určitý takový, takže někde, a teď neumíme jazyky ještě.
1: No.
2: Jo, jsme bohužel ty pitomci, který se nenaučili
1: nic. Je to období,
2: ruštinu
1: kdy
2: jsme bojkotovali vnitřně a jiný jazyky jsme se nenaučili, že jo. Takže někam, takže jsme jezdili do Itálie, žena to ještě jezdí tam na jedno místo, krásný, prostě do starého bylo městečka, můžu říct, Kaorle, to se může, není to reklama, nebo je to reklama pro Kaorle. A tam je to hrozně krásný. Já jsem tam jezdíval pár let, protože tam je taková hezká parta, tak jsem jim tam večer hrál. Jako,
1: jasně,
2: bylo to takový, jako, že jsem to spojil s prací.
1: Prostě.
2: Ale
1: tam,
2: ne, že bych to měl placený, měl jsem tam určité úlevy a jako od té agentury, která to pořádala, ale prostě bylo to hezký, bylo to milý, prostě tak večer se sedlo prostě pod italským nebem. Prostě,
1: Dobrý vínečko
2: a prostě bylo to jako báječný, takže, no a já nějak, no tak já, mě baví, říkám, že to umím, ale baví mě právě kolem toho fotografování, mě baví úprava fotografií, vymýšlení, i takový grafický proto pro kapelu, třeba dělám vlastně plakáty a všechny tyhle ty věci.
1: Tak to ti asi prostě, ta AI dělá radost, ne?
2: Mám kamarády jako grafiky, kteří jsou z toho nešťastní, protože říkají, člověče, on to udělá třeba za 5 minut a udělá to ne úplně blbě. Takže nemám, já vůbec nemám žádný takový, mám nejobyčejnější prostě Photoshop starý prostě, který to naopak mě baví prostě to dělat,
1: si
2: s tím hrát prostě. Takže říkám takhle, když něco, ať je na Facebook, nebo když máme ty vánoční koncerty, tak vlastně celý ten podkres, tohle z toho si vytvořím sám prostě. Takže to mě. A ono to ubírá strašně času, hele,
1: no,
2: k tomu sedneš a najednou buma, je půlnoc, jo, prostě. Takže tímhle s tím. No a pak máme klasika, teď máme vnoučata, že jo, prostě.
1: To je zábavy dostadost, víš.
2: Zábavy dostadost, sice pravda, jednou vnoučeti už je 26, takže s tím akorát můžeme chodit na pivo.
1: A tak to taky není špatně.
2: No,
1: zase,
2: není špatně.
1: Že ti dovede domů, víš.
2: Něco veselýho, no tak on je takový jako, ne sportovec, a takový, oni ty mladí dneska jsou. že jo, fitko a tadyhle, ale je strašně hodný. Není potetovaný, což je báječný, prostě jeden z mála mladých lidí.
1: A prosím tě, ty výtvarník, co máš proti tetování?
2: Ale no ne, tak já, hele, když jsem byl malej, tak jsem chtěl mít taky kotvu na ruce, no, že jo, no. Ale to jsme si kupovali, ty Donaldy, žvejkačky,
1: jo,
2: tam
1: a
2: tam byl
1: vodky.
2: Takže a to se dá smejt, no tak já, nic prostě, takže tam tadyhle, no a ty, no, ta si se jako, co děláme, no, na zábavy. No a radím mu s holkama, že jo, prostě. V nejlepším věku prostě no, tak, jasně, no. Člověk musí předat nějaký zkušenosti, no, prostě.
1: Tak, oni se tě taky už nebojí, nebo oni už se nás nebojí obecně.
2: No, to,
1: takže jsme v pohodě.
2: No a navíc manželka, že jo, když jsme spolu 50 let jsme oslavili.
1: Hezký.
2: No, letos, v březnu. Máme jsme zlatou svatbu.
1: Krásný. Takže to jsou záliby Milana Krpčevýho dnešního hosta. Pojďme si dát další písničku.
3: Že neznáš tu historku slávy, to teda je vina všech vin. Vždyť ten, kdo tak strhoval David,

stopně rost. A Mačinchov memluk měl heslo, jen vítězit dobrý je dost. Měl srdce svý statečný poní a tělo jak pero a klín. Jak oheň a nejtvrdší z koní byl, pardon, ten milosti syn.

až umře a přijde můj čas. To nebe, kde harfa zní tklivá, tam nechci, to není můj stát.

0: Vavřín skloní, náš pardon ten milostný syn.
1: Hostem srpnového vydání pořadu Srdcem v country je Milan Krbec, který jednoznačně v country je, protože občas tu mívám folkové muzikanty nebo bluegrassové, a ty jsi jednoznačně countryman, countrysta, konec konců hraješ s ikonickou kapelou tohoto stylu, Zelenáči. Musím se tě zeptat, tvůj život se teda tím pádem kolem té muziky motá jako jednoznačně. Kdyby jsi se vrátil zpátky, úplně na začátek, šel bys do toho znova, do té muziky, anebo by si třeba, co si vlastně, jaká je tvoje původní profese, co jsi jako vyučený, nebo co máš za školu, nebo co?
2: No, já, jak říkám, já mám základní vzdělání, nejdelší 22 let na 4 třídy, ne, normální 9letku, pak jsem šel, protože jsem samozřejmě nebyl žádnej ani počtář, ani jazykovědec, ani humanista, tak jsem prostě tam byl blbej, že jo, prostě klasicky, tak jsem šel se vyučit mechanikem, a měli strojní mechanikem nebo něco, no prostě všechny ty možný frézy, soustruhy, prostě
1: šroubováky. Jasně, černý řemeslo, takový
2: no,
1: to poctivý
2: takový stejný. Jako lepší, nebo lepší, no prostě toto, no a samozřejmě, jak bych to řekl, vyučil jsem se, dělal jsem v několika firmách, prostě takový malý. Dělal jsem dokonce v Československé televizi ve výzkumném ústavu. To bude zajímavý, to by mohlo být, to by mohlo, nebo takhle. Tam jsem nastoupil do dílny, byla malá dílnička, kde bylo, já nevím, 10 prostě mechaniků, kluků, chlapů, tenkrát chlapů, že jo, prostě dětků, 35-40-letých dětků, páprdové staří. A oni tam dělají nádherné věci, se dělají pro kamery a pro pulty, všechny ty mechanické věci. A tam jsem se, představ si se ptat, zase to má s muzikou společného, protože nejen, že už předtím jsme s klukama, jsme zakládali kapelu někdy v těch 14-15 letech, že jsme začali brnkat. Ale tam jsem se seznámil s Bohoušem Sýkorou. Slavným kytaristou Bohuš Sýkora, který bohužel už taky není mezi námi, tak Bohuš Sýkora hrával v Sepích, že jo, prostě slavný kapely s Jitkou Vrbovou, že jo, prostě tam byla, a s tím jsem se, on tam byl jako vědec, jo. Bohuš byl doktor přírodních věd, ale no a ten mě vlastně potom přitáhl v 80. letech do svý kapely, to bylo taky takový zajímavý Větrolami, kde jsme hráli s Ivanem Prajzlerem a dneska s naším benžistou, který zaskakuje za Jirku Spodního, Honzou Klocperkem, že prostě to bylo nádherný 81 až 84, takovýhle roky. No ale pak jsem nastoupil v 80. letech ještě na Vysokou školu chemicko-technologickou, taky jako technik, jo, který chodil v bílém plášti, to bylo váječný, to katedra potravinářské a konzervárenské technologie, a takže jsem byl blízko k jídlu.
1: To je dobrý vždycky.
2: To je vždycky chytne, dobrý. No. A vlastně tam taková práce byla, no, hele, opravit přístroj. No, když jsem, ona ta oprava spočívala v tom, že když přišel student, že mu nefunguje, tak jsem se nejdřív podíval, jestli ho má strčený do zásuvky.
1: No, jasně, no.
2: Pozor, vypadá to jako absurdní, teď nechci říkat, že studenti byli blbí, ale prostě on je taky ve stresu tohle, tak je, ono mi nefunguje ta vývěva, říkám, no, když si ji nedáte do zásuvky, tak fungovat nebude. Asi nebude. Že? A když se náhodou nějak víc pokazil, tak jsem se podíval, jestli není někde upadlý drát, evidentně, který někam vede, a když ne, tak jsem zavolal do opravy, nebo jsem zařídil opravu toho přístroje. To tak nějak fungovalo. No a jinak to bylo báječný, protože tam byly, že jo, laborantky, který se starali, když jsem přišel po hraní jakoby unavenej ráno do práce, že jo, takže uvařili kafičko, polívčičky, byli báječný. Pak tam byla na co koukat, protože holky tam studovaly hezký, že jo, prostě, takže to už člověka potěší všechno. A Franta Kacapírek, který tam za mnou chodil, říkal, jestli bych šel někdy do práce, tak bych šel sem.
1: No tak a to je přesně ale to, co jsem chtěl jakože se tě zeptat, když by si znovu jako se rozhodoval, hele, co si budeme povídat, ono dneska to řemeslo, jako ono se to zase dostalo někam úplně jinam, jo, a to dneska přijedeš v takovým tom služebním voze, řekneš paninko, no jo, to už nebude Ježiš, funkovat. To je to nejhorší. 5 000 na shledanou, jako.
2: Můj vnuk dělá s klukama, tak mají takovou firmu, nebo dělá u nich jako toto a dělají právě na stavbách, na rodinných domech a tohle. A já říkám, jedině prosím tě neříkej paninko.
1: No.
2: To je nejhorší, když přijde zemeslník a řekne paninko, to není problém, šéfíku.
1: Jo.
2: Tam vždycky pozor.
1: Tam to vypadá úplně.
2: Šéfíčku, nebojte, to bude dobrý. Tahle ta věta, na tu jsem opravdu alergický.
1: Jo, to většinou dobrý není pak. Jako, no.
2: Ne vždycky to dobře dopadlo, takže radši.
1: Jasně.
2: Dobrý. Ano, řemeslo má zlatý dno dneska a zaplať pánbu.
1: Ale stejně by si šel dělat muziku, nebo ne?
2: Asi jo, ano. Já jsem totiž trošku nešikovnej. Trošku dost nešikovnej.
1: Říká řemeslník od černého řemesla Milan Krebec. Kdybyste potřebovali něco svařit a nebo vyměnit zámek, víte kam volat.
3: Léto s Country rádiem.

0: My jdeme pomalu do finále našeho dnešního povídání s Milanem Krpcem, což je jeden z hostů, které jsem si pozval v letošním roce do Srdcem v country. No a Milane, teď už jsme si řekli lecos, bavili jsme se o zelenáčích, bavili jsme se o tvé zajímavé profesi, která zase tak zajímavá nebyla. Zkrátka a dobře, dostali jsme se až do chvíle, kdy tě našim posluchačům popíšeme trošičku pomocí takový mini ankety. No, já ji dávám skoro každému, neboj se toho, je to nic, ale odpovídej prostě jednoslovně.
1: Záludné otázky.
0: No ne, nejsou záludné, jsou úplně normální právě, ale zajímavý je, že možná ten celkový výsledek mnohdy o tom člověku vypoví víc, než nějaký dlouhý povídání, jo? Takže co nás zajímá, tak se budu ptát. Jako. Takže prosím tě, fotbal nebo hokej?
1: Je mi to jedno.
0: Dobře, takže otázka Slávie nebo Sparta trošku padá na neúrodnou půdu.
1: Počkej, Spartan jsem byl, protože jsem byl jednou na fotbale, to nám bylo asi 11, když se postavil nový stadion na Spartě, tak jsme tam byli s kamarádem a proběhli jsme tím, co se tam chodí, turniketem, no to ještě nebyli. Tak jsme tam proběhli zadarmo, protože kamarád začal křičet, pán dává lístek k tomu, co tam stojí, a prošel. A ten kamarád můj, co jsme tam šli, tak říkal, tati, ty jsi nás tady zapomněl. A proběhli jsme kolem toho člověka, který čuměl jako blázen.
0: To jsem byl jenom jednou.
1: Jednou, ale taky, to hrál.
0: Taky mini Spartan takový.
1: Chytal Tonda Kramerius, Jurkanin, Kvašňák, to byla.
0: Pane, na to, že jsi tam byl teda jenom jednou, tak máš docela vědomosti. Má. Takže dobře, takže jasně, takže Spartan. Kočka nebo pes?
1: Pes.
0: Pes, jo. Svíčková nebo smažák?
1: Tak dobře, smažák.
0: Dobře. Kafe hořký nebo sladký?
1: Sladký.
0: Pivo nebo víno?
1: No, pivo, dobře. No, takže. Mm-hmm.
0: Kino nebo divadlo?
1: Divadlo.
0: Knížka nebo film?
1: No, film, no.
0: Mm-hmm. A moře nebo hory?
1: Město nemáš.
0: Nemám. Město moře ku sestavení už došlo.
1: Že on je obojí krásný. No.
0: Je, no.
1: Na hory koukat, u moře
0: ležet. Nejlepší, když jsou ty hory vidět od pláže, vidět, nádhera, jasně.
1: Ne, ono je to krásný.
0: Jo, je to hezký, tak jako tak. No ne, tak to jsou taky otázky samozřejmě, které nic neřeší, ale trošku jako ukazují na to, jak člověk to má. Mimochodem jsme se dostali teda tím pádem do fáze, kdy se tě zeptám, co teda letošní dovolená. Ty už si trošičku naznačil, že už Itálie byla a už jako tolik ne, a že už to je klid, ale takže co, zůstáváš doma na chatičce, anebo přece jenom se někam chystáš?
1: Ne, nechystám se nikam, spíš tu chatu, jako už taky trošku zanedbáváme, jako myslím to ježdění tam, ale spíš na tu chatu a Itálie už ne, no já tam prostě, takhle, já nerad, jak si se ptá, nerad ležím u moře. Jasně. Já tam jdu, vykoupu se, poklábosím, když je s kým teda. To vypadá, že s manželkou, ne, ale manželka, ta je zase opalovací a ležící typ. Tu baví opravdu se takhle jakoby smažit na tom, což to mě nebaví. No a na procházky už se mi tak pomalu chodí, takže samozřejmě to, ale tam už to všechno znám. Jo? A jet někam dál, to zase tam nemám ty kamarády, který když nás odvezli, já nevím, do Verony a do Benátek a tohleto a provázali. Navíc to byly lidi, kteří byli hodně cestovatní, cestovali, byli znalí i jazyku, takže mě prováděli místama, který bych normálně neviděl, tak to mě bavilo, bavilo moc. No. A hory jsou taky hezký, ale tam zase už ty nohy mě bolej. Už je to takový.
0: Rozumím tomu, no tak vychází z toho, že Oleško.
1: Oleško.
0: Dobře, pojďme si na další písničku.

0: Tak adios má Jessica, abych navázal na to, adios Milánku, pomalu se budeme loučit. Závěrečná otázka, tak jako pro každýho, na co se teď nejvíc těšíš, kde tě uvidíme, protože letos jsme naznačili, co připravuješ, ale tak jako teď, no, končí srpen, nebo končí, začíná srpen, ale končí prázdniny pomalu, jakože.
1: No tak, tak to bude na ty Šuňavě, pak myslím nějaký písty u Nymburka, pak měla teď, nevím, nějaký v Praze by měla být, u Hřiněvsi něco v září, nějaký festiválek by měl být. A samozřejmě u té vodárny jsme každý třetí úterý v měsíci těch 17 let. No a pak teda 9.12.
0: Ta knihovna tradiční proslula. Takže ani se tě nebudu ptát, na co se těšíš, protože vím, znám tě, že jsi v tomhletom směru takový workoholik, že prostě už teď na to makáš, takže těšíš se asi na to, jak si na to mákneš, to všechno připravíš.
1: Těším, že to budu mít za sebou. Teda musím ty přípravy.
0: Takhle. Jasně, jasně, jasně. Hele, tak když jsme mluvili o tom, že letos vlastně slavíš tu 70, tak já si myslím, že ať už to bude hlavní téma, anebo podtéma, tak v té knihovně to spolu trošku oslavíme. Já se na to těším. Ať ti celý zbytek roku vychází, hlavně ať si zdravý, ať ti kapela maká, všechno, co je potřeba.
1: Děkuju, děkuju moc všem a samozřejmě i tady posluchačům, ať nám zůstanou v přízni a chodí na nás. A teď jim pošlete písničku, kterou normálně už dlouho neslyšeli a některý naši blázniví fanoušci v uvozovkách blázniví fanoušci mají moc rádi.
0: A to je?
1: To je Honák z Dublinu.
0: Jdem do něj, měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj, díky.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Country Stodola se otevírá v pátek 14. a v sobotu 15. srpna v Radkovicích u Budče. Zahrají tady Duha, Šero, Květinka a Paroháči a začátek je vždy v 19 hodin. 43. ročník Kutnohorské kocápky v Kutné Hoře se koná v sobotu 15. srpna. Sejdeme se v parku pod Vlašským dvorem. Vystoupí tady Vohuba, Daniel Strampoty, Robert Křesťan a Trapeři, Malina Brothers, Brzdaři, Johnny Cash Quintet, Gladly SV a Niagara. Zveme vás na Country Šuňavu 2026, kterou můžete navštívit od pátku 14. až do neděle 16. srpna v Šuňavě na festivalové louce za jezerem. Zajeďte pod Vysoké Tatry na hudební festival toho nejlepšího z československé country, folkové, bluegrassové a tramské hudby. Zahrají Zelenáči, Petr Kocman, Sima Magušinová, Lojzo, Texmeni, Žobráci, Štefan Repka a Gorals, David Benda a mnoho dalších. Součástí programu bude westernová show. Vystoupí taneční skupina Coloredo Žilina, dále vás čeká hudební výuka country tanců, bohatá tombola, program pro děti, jízdy na koních a také festivalový oheň. A ještě poslední kovboj, který se koná v Hostici u Miluny v Hoštici u Volině 14. a 15. srpna a zahrají tam Rostia Fischer a Michal Tučný Revival, Rekonvalescence, Šárka Resková, Tomáš Linka a spousta dalších. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Příjemný pondělní večer s datem 10. srpna vám přeje Petr Kocman. Vítejte ve večerní vysílání Country Rádia. No a vítejte pochopitelně také v pravidelné hodince Country je všechno, co se mi líbí. Přemýšlel jsem, kterou písničkou dneska začít a vzpomněl jsem si na jednu velkou country šlehu, to se jinak říct nedá, kterou jsem slyšel poprvé jako malý kluk a je to písnička, která se jmenuje Boogie and Beethoven. No, už ten název tehdy mě velmi zaujal a když jsem ji pak slyšel, tak jsem byl nadšen, protože to byla v té době velmi moderní country hudba i na poměry ve Spojených státech. Samozřejmě ta písnička je taková symbioza country a rock'n'rollu a je v tom ten Beethoven. No a o tuhle senzaci se tehdy postaral Larry Gatlin se svojí kapelou, se svými bratry Gatlin Brothers. Tak pojďme si na ní zaspomínat. Boogie and Beethoven.

Dnešek byl naprosto podstatný a důležitý den pro velikou country hvězdu Vince Gilla, protože právě 10. srpna roku 1991 byl přijat jako nový člen slavné nashvillské Grand Lapry, což je pro country hudebníka skutečně to nejvyšší ocenění. No, on vlastně ten největší komerční úspěch zaznamenal přibližně v polovině 90. let, ale dodnes má neuvěřitelný kredit, protože je to už opravdu živoucí legenda, muzikant, zpěvák, hlavně famózní kytarista, hráč na mandolínu, kterého si všichni rádi zvou na své projekty a on rád se všemi hraje, protože je to muzikant, kterého baví muzika. Takže tu si zahraje s rockerem, tady si zahraje s jazzovým orchestrem, tady s popovou zpěvačkou. V současné době zpívá, hraje také s kapelou Eagles za Glenna Freya, který bohužel zemřel v roce 2018, čili velmi renesanční osobnost, řekl bych. No a on dokonce samozřejmě mnohokrát zasáhl na hitparádu Billboard, kde měl 65 singlů, což není opravdu málo, 65 je velké číslo. A byly to především ty veliké hity jeho, které v 90. letech zešly z jeho alb, jako například krásná písnička Don't Let Our Love Start Slipping Away nebo One More Last Chance nebo Trying to Get Over You, což bylo mezi lety 92 až 94. No a také vyslal na hit parády svůj obrovský hit, samozřejmě je to autorská píseň a jeden z nejhezčích country love songů, které znám, píseň I Still Believe in You. Tak pojďme Vince Gilla pozdravit k dnešnímu výročí vstupu do Grand Ole Opry právě touhletou nádhernou baladou.

Dneska zažívala v roce 2001 velmi šťastný den členka známého dívčího tria Dixie Chicks, Marti Erwin, protože si vzala v krásném obřadu na Havaji svého manžela Garetha Maguirea, který je v civilu takzvaně katolický učitel a je to také herec, pochází ze severního Irska. A tehdy dokonce postovali spoustu krásných fotografií z Havaje, z té svatby a bylo to opravdu nádherné. Samozřejmě byly tam i její kolegyně z Dixie Chicks. No a já bych tedy na toto výročí rád zaspomínal písničkou od děvčat z Dixie Chicks. Je to skladba, která patří mezi mé nejoblíbenější z jejich repertoáru a ta písně pojednává o tom, jak přišel cowboy, vzal si dívku, uloupil ji z rodného, takzvaně uloupil z rodného hnízda a odvedl si ji sebou, no a dívka s ním samozřejmě ráda šla. Ta písnička se jmenuje Cowboy Take Me Away.

0: Právě dnes, tedy 10. srpna v roce 2009, dostali velikou a nečekanou ránu všichni fanoušci slavného country dua Brooks & Dunn. Pánové totiž ohlásili, že v roce 2010 končí, že se po 20 letech rozchází jejich cesty, že jdou každý zvlášť. Je nutno podotknout, že od roku 1991, kdy podepsali smlouvu s tehdy Arista Records, to byla neskutečná jízda, která trvala opravdu těch 20 let a byl to jeden úspěch za druhým. Oni za tu dobu vydali 10 studiových alb, jedno vánoční, také 3 skvělé kompilace, na kterých vždycky byly nějaké bonusy. Na jedno z nich třeba duet s Billy Gibbonsem z kapely ZZ Top. No a oni také na hitparádu vyslali celkem asi 60 singlů, z nich 20 se dostalo na první místo. No a jinak do hitparády Billboard Hot Country Songs se jim podařilo dostat do toho úplného vrcholu. 19 písní, což je tedy úspěch nevídaný, není to běžná věc, takže všichni fanoušci byli velmi smutní, ale teďka už víme, že to dopadlo dobře, protože pánové se po letech dali dohromady a opět jezdí. Teď v současné době podepsali zase další smlouvu na koncerty v Las Vegas například, takže můžete na ně vyrazit a také byli teďka v březnu v Evropě na festivalu Country to Country. Takže jste měli možnost vidět. No, přemýšlel jsem dlouho, kterou písní bych teďka pány takzvaně pozdravil a pak jsem si řekl, že vyberu skladbu, která patřila samozřejmě také mezi jejich veliké hitparádové kousky a mám pocit, že ji také hrají dnes na koncertech a je to nádherná balada, která se tak trošku vymyká tomu, co oni běžně dělají a jmenuje se Believe.
1: Old man Wrigley lived in that white house down the street where I grew up. Mama used to send me over with things. We struck a friendship up. Spent a few long summers out on his old porch swing. Was in the war, went in the Navy, lost his wife, lost his baby. Broke down and asked him one time, how you keep from going crazy? He said, I'll see my wife and son in just a little while. I asked him what he meant.

Jedním z největších fenoménů na současné country scéně je naprosto bezesporu Luke Combs, který je nejenom zpěvák, ale je také výtečný autor. Ty písničky si skládá sám. Dá se říct, že až na pár výjimek, kdy mu někdo sekundoval, buď to s textem nebo s hudbou, tak je výhradním autorem svého repertoáru, také složil mnoho písní pro hodně svých známých kolegů. No a právě dnes v roce 2022 se na první místo hitparády Hot Country Songs dostala skladba The Kind of Love We Make, což byl druhý single z jeho třetího studiového alba Growing Up. Tak pojďme si tuhletu krásnou písničku teď připomenout.

Dneska slaví 53. narozeniny jedna velmi důležitá dáma ve světě country hudby, a sice Jennifer Hanson. Tahle ta dáma je vynikající zpěvačka, ale hlavně skladatelka, která dokonce tvoří často i skladatelský pár se svým manželem, což je jistý Mark Knopfler, také vynikající skladatel. No a Jennifer Hanson, krom toho, že byla Miss Kalifornie, teda navíc ještě, tak složila písničky třeba Leave the Pieces pro The Wreckers nebo A Different World pro Buckyho Covingtona. Napsala mimochodem také titulní píseň pro film Country Strong, kde hrála Gwyneth Paltrow a Tim McGraw. Ale napsala také nádhernou písničku pro Billyho Carringtona, která se jmenuje Let Me Down Easy. Pro mě osobně je to nejoblíbenější píseň z jeho repertoáru, protože je to veliká pohodovka. Takže pošlu touhletou písní pozdrav dnešní oslavenkyni a její autorce, paní Jennifer Hanson.

Na přelomu 50. a 60. let minulého století samozřejmě existovala v Americe jedna velmi populární televizní show, která se jmenovala Ozark Jubilee, která se vlastně celá motala kolem country hudby a byla mimořádně úspěšná a dokonce tak, že podpořila zájem o country hudbu nejenom v městech, ale i na předměstích. A tenkrát tu show naprosto běžně sledovalo v průměru třeba 9 nebo 10 milionů diváků. No a právě dnes, v roce 1957, v téhleté Ozark Jubilee show vystoupila slavná country zpěvačka Patsy Cline. Byl to její 5. výstup. Celkem jich měla tuším 16. No a právě dnes tam poprvé zaspívala v premiéře svoji novou píseň, která se jmenuje Three Cigarettes in an Ashtray, tedy 3 cigarety v popelníku. A také tam představila single písně Try Again. No a já bych vám tuhletu krásnou píseň o těch 3 cigaretách teď pustil v podání výjimečné zpěvačky, která se jmenuje Tammy Nielsen. Já jsem ji pro sebe objevil relativně nedávno. A ona krom vlastních písniček natočila právě jenom tak pro sebe jako takovou libůsku i tuhletu slavnou píseň od Patsy Cline. Takže touhletou písní zakončím dnešní hodinku. Country je všechno, co se mi líbí. No a budu se na vás těšit pochopitelně po 21. hodině ve večerní vysílání Country Radia. Petr Kocman vám přeje hezký poslech. Tohle je Tammy Nielsen, Three Cigarettes in Ashtray. Vzpomínka na Patsy Cline.

0: And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Je krátce po 21. hodině, posloucháte pondělní večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No a před námi pochopitelně spousta muziky a ať už posloucháte ze svých chat nebo domovů, jiných bytů, chat, chalup, stanů nebo jste někde u vody, jak mi často píšete, tak všude tam vám přeji krásný poslech Country Rádia. A když jsme u toho pondělí, tak já jsem si vzpomněl, že jsem kdysi viděl rozhovor s jedním francouzským podnikatelem, byl to velmi šikovný, cílevědomý a hlavně optimistický pán a oni se ho v tom rozhovoru ptali také na to, jak to má s pondělky, že pondělky bývají většinou neoblíbené, je to vstup do nového týdne, musí se všechno rozjíždět znovu a on na to odpověděl velmi jednoduše právě tím svým optimismem a tou nadějí, tak říkal, ano, dnes je pondělí. Je tedy veliká naděje, že zítra bude úterý, čímž toho novináře naprosto odzbrojil. Takže ano, i my máme dneska naději, že zítra bude úterý, takže všechno zvládneme a doufám, jak už jsem tedy říkal, že Country Radio vám přispěje k vaší dobré náladě. Petr Kocman vám přeje klidný večer.

velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosím ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu

tři města. Sako mám od popílku na kravatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je polik.

tři města. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svatý

Leonardu, když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček.

když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku,

0: Já osobně a se mnou společně i další miliony milovníků kytar a hudby po celém světě dnes vzpomínají nedožité narozeniny pana Leo Fendera. Leo Fender nás opustil v 81 letech, bohužel na Parkinsonovu chorobu. A byl to americký výrobce elektrických kytar a samozřejmě zakladatel známé společnosti Fender Electric Instrument Manufacturing Company, později přejmenované nebo známé jako Fender Musical Instruments Corporation. Také založil později firmu G&L Musical Products, to byly také skvělé kytary, ale zajímavé je, že on byl původně opravářem automobilových rádií. Později se ale začal zajímat o kytary, no a jeho návrhy kytar, baskytar a kytarových zesilovačů z roku 1950 vlastně dominovaly a dominují v hudební scéně i po půl století později. Firma Marshall a mnoho dalších společností na výrobu zesilovačů používají nástroje Fender jako podklady pro své produkty. Dá se vlastně říct, že Fender a Les Paul jsou často označováni za dva vůbec nejvlivnější lidi v oboru vývoje elektrických hudebních nástrojů ve 20. století. Ti kytaristé se vždycky dělí na dva tábory, co se týče Fenderů. Buď jsou to stratokástristi nebo telekástristi, já mám rád obě, ale dá se říct, že od malinka jsem telekástrista, protože kytara Fender Telecaster je typický countryový nástroj. Samozřejmě jsou i další, jsou různé jazzmastery a jaguary, je jich hodně, stejně tak skvělé baskytary, jazz bass nebo precision bass, jsou to naprosto úžasné nástroje. A dá se říct, že do dnešních dnů nikdo nic lepšího nevymyslel, jak vždycky říkám, že ti ostatní přišli až po panu Fenderovi a po Les Paulovi, protože oni to vymysleli tak dokonale, že všichni od nich dodnes vlastně opisují. No, je také nutno podotknout, že pan Leo Fender je samozřejmě členem rock'n'rollové síně slávy díky kytarám, které vymyslel a na které dodnes hrají opravdu miliony muzikantů po celém světě. Já osobně jsem po té kytaře toužil od malinka, dokonce ve škole. Jak jsem byl poblázněný countryman, tak už jako malej jsem si na zadní stranu sešitu, kam si mý spolužáci malovali závodničky a fotbalisty, tak já jsem si tam maloval kytaru Fender Telecaster. Sešit jsem dokonce nedávno našel doma. No, blázen, veliký blázen. Takže na pana Clarence Leonidase Fendera, jak se celým jménem jmenuje, ale všichni mu říkali Leo, rád teďka vzpomenul písní, ve kterému vzdali hold ta největší kytarová telecastrová esa, a to nejenom v country hudbě. Před pár lety totiž slavný countryman, zpěvák a sám famozní kytarista Brad Paisley natočil album s názvem Play, což byly víceméně hlavně tedy instrumentální skladby. No a jednu, kterou tam složil, nazval Cluster Plug. A je to opravdu podsta kytarám Telecaster. No a aby to byla opravdová podsta, tak tam nehraje sám, ale do té písně si pozval další mistry, jako slovutného Jamesa Bartna, který hrával s Elvisem Presleym. Je tam také Vince Gill, Steve Warner, Albert Lee, John Jorgensen, samozřejmě Brent Mason a také Red Wildcard. Takže opravdu naprostá špička, nic lepšího byste nenašli, co se týká kytarové hry na Telecaster. No a před tou samotnou instrumentálkou si ještě poslechněte takový mini příběh, kdy se vnouček ptá dědečka: a dědečku, jak poznám ty jednotlivé hráče v té skladbě? No a on mu teďka diktuje a chlapeček si píše, kdo jak hraje, takže každý z těch kytaristů vám před tou písní zahraje malinkatý úryvek toho, abyste pak ten zvuk mohli rozkódovat a věděli, kdo kterou pasáž hraje. Takže píseň Cluster Plug.
1: Grandfather?
2: Yes, my child.
1: Whom should I listen to? Should I perchance desire to procure the virtuistic ability to chicken pick?
2: Well, youngling, I'm utterly delighted that you inquired. Fetch yon writing apparatus and prepare to inscribe these renowned monikers.
1: Pardon?
2: Just write this down. James Burton. Albert Lee. Red Bunkhart. John Jorgensen. Vince Gill. Steve Warner. And Brent Mason.

0: Dneska by slavila narozeniny jedna z velkých osobností světového významu, pan Herbert Hoover, což byl 31. prezident Spojených států amerických, narodil se 10. srpna roku 1874 a dokonce kdysi navštívil Prahu. Bylo to ráno 4. března roku 1938, kdy dorazil na tehdejší pražské Wilsonovo nádraží vlak, ve kterém přicestoval. A na peroně přivítali zástupci Černínského paláce a tehdejší americký velvyslanec. No a někdejší státník zamířil na Pražský hrad, kde na jeho počest uspořádal prezident Edvard Beneš slavnostní recepci. O den později pak přijal také doktorát z filozofie, a to na půdě Univerzity Karlovy, za civilizační pokrok v technicko-hospodářské oblasti. No, Herbert Clark Hoover se narodil v roce 1874 do prosté kvakerské rodiny v městečku West Branch, což je ve státě Iowa. No a jeho život je učebnicovým příkladem amerického self-made mana, který se vypracoval opravdu z nuly mezi elitu národa. Už od raného dětství se musel vypořádat mimo jiné s těžkou ránou osudu. V 9 letech osiřel a byl vychováván svými příbuznými v Iově a Oregonu. V roce 1891 se zapsal na nově otevřenou Stanfordovou univerzitu v Kalifornii, která mimochodem krásná, byl jsem tam a tam je snad učení jenom radost. Všude, kam se podíváte, je to opravdu nádherné, no jako ostatně všude v Kalifornii. No a o 4 roky později měl v kapse už diplom z geologie. Po absolutoriu pracoval jako baňský inženýr ve Spojených státech, ale také Austrálii, Číně a dokonce i v Rusku. No a Herbert Hoover získal v oboru hornictví mezinárodní uznání, stal se kosmopolitou a jako důlní specialista procestoval svět doslova křížem krážem. Jeho pracovitost a jistá ctižádostivost a také houževnatost mu už před první světovou válkou vynesla pohádkové jmění ve výši 4 milionů dolarů, což tenkrát byly ohromné peníze. Svých obchodních aktivit se ale vzdal a během první světové války se věnoval sociálním otázkám. Organizoval také rozsáhlou potravinářskou a zásobovací pomoc pro hladovějící Evropu a zejména pro Belgii a státy ve střední Evropě. Také v Československu probíhala v poválečné době tzv. Hoorova akce, ze které bylo živeno a šaceno na 200 000 dětí a v roce 1921 se rozhodl vstoupit do politiky. No, v administrativě republikánského prezidenta Warrena Hardinga obsadil post ministra obchodu, no a v roce 1928 vyhrál drtivě volby nad prvním katolickým uchazečem o Bílý dům Al Smithem. Republikán Hoover získal 444 volitelů a jeho demokratický protivník pouhých 87. Tak to byla drtivá porážka. Noviny psaly o novém 31. prezidentovi i v superlativech. Byl označován za 100% Američana s geniálním organizačním talentem, ale o několik měsíců později bylo úplně vše jinak. Dne 24. října roku 1929 propukl na newyorské burze šok. Doslova přes noc spadly ceny drahých papírů na svá minima. Spojené státy zabředli tak do hlubokého ekonomického marazmu, který se šířil po celém světě, no a americkou společnost zaplavila armáda nezaměstnaných, krachovaly bankovní domy, pojišťovny, malé i velké podniky, no a bezradný Hooverův kabinet nenalezl na velkou hospodářskou krizi účinný lék. Kdysi velmi úspěšný podnikatel se doslova přes noc stal neúspěšným politikem. No a přestože se pokusil v roce 1932 opět kandidovat na funkci prezidenta, charismatický demokrat Franklin Delano Roosevelt ho porazil na hlavu. Herbert Hoover se stal následně oponentem Rooseveltova hospodářského programu obnovy, no a po napadení Pearl Harboru odmítal vstup USA do druhé světové války a zemřel v roce 1964 ve stáří 90 let. No, já si myslím, že pokud bychom měli oslavit dnešní nedožité narozeniny tohoto Američana každým coulem, patriota amerického, tak by to měla být píseň, která o tom vlastně všem vypovídá. A je to píseň American Land, kterou samozřejmě znáte i u nás v podání Rangers. A já vám tu písničku teď pustím z živého koncertu. Je to živý záznam z koncertu Bruce Springsteena, tohoto velkého rockového bouřliváka, také patriota. který natočil kdysi nádhernou desku The Seeger Session, kde nahrál písně Pete Seegera a svoji kapelu E Street Band rozšířil o některé nástroje a vtiskl té písni takovou sice moderní podobu, ale s odkazem na ty staré nástroje a na tu starou dobu. Myslím si, že tohle to umí jenom Bruce Springsteen. American Land.
1: Immigrant song for New York City.

Country Rádio. Nejvíc country a české muziky.

Když jsem v úvodu hodiny mluvil o pondělku jako o dni, který není zrovna úplně oblíben, protože je to první den týdne, kdy se všechno rozjíždí a většinou se nikomu nechce do práce po tom víkendu, tak jsem si vzpomněl na jeden krásný bonmot jednoho spisovatele, který na toto téma kdysi řekl: řekněte si, že v týdnu jde po sobě 5 pondělků a o to víc se budete těšit z víkendu, který přijde rovnou po pondělí. Takže i takhle na to můžete. Přeji vám hezký poslech a po 22. hodině se na vás budu opět těšit ve vysílání Country Rádia.

marně jsem se pokoušel svou ženu přesvědčit, že městská záře mě vůbec nebaví. Teď chápu, že bez těch světel snad nedokáže žít.

Naše country kukačka ohlásila před pár minutami 22. hodinu, posloucháte pondělní večerní vysílání Country Rádia. S vámi Petr Kocman, no a před námi pochopitelně spousta krásné muziky. Ale tuto hodinu bych rád začal vzpomínkou na českého krále Jana Lucemburského, který se právě dnes, roku 1296, narodil. A jak praví Zbraslavská kronika, a teď cituji, a požehnal Bůh této hraběnce, že počala a porodila syna svého prvorozeného, který dostal při křtu duchovního znovuzrození jméno Jan. Narodil se ten chlapec Jan léta páně 1296 v den svatého Vavřince mučedníka. Tak tedy praví Zbraslavská kronika. No a abych na něj zazpomínal písní, tak mě napadá krásná skladba, kterou kdysi složil Karel Svoboda. A je to píseň, která se sice hodí spíš k jeho synovi, Karlu IV., ale myslím si, že by z ní byl nadšen taky pochopitelně. Dáme si Valdu Matušku a Do věží.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Na dlaní jednu z tvých řas.

Teď by měli zpozornit zejména všechny ženy, protože právě dnes slaví 66. narozeniny José Antonio Dominguez Bandera, kterého celý svět zná jako Antonia Banderase. Je to nejenom skvělý španělský herec, ale také režisér a filmový producent. On chtěl být původně fotbalistou, ale ve 14 letech si bohužel zlomil nohu, no a k fotbalu už se nevrátil a po několika malých divadelních rolích v 19 odešel do Madridu, tam se živil jako číšník, ale také jako model, protože to byl vždycky krasavec. No a až se dostal do Národního divadla a tam si ho všiml Pedro Almodovar a obsadil ho v roce 1982 do skvělého filmu Labyrint vášní. O 5 let později se pod jeho taktovkou zahrál G ve snímku Zákon touhy a za jejich další počin Ženy na pokraji nervového zhroucení byl dokonce nominován na Oscara. No a pak následoval filmy jako třeba Králové Mamba, Philadelphia, Interview s upírem nebo Desperado, Jedna navíc, hrál také v Evitě, v Zorovi, ve Spy Kids nebo ve skvělém filmu Tenkrát v Mexiku. Byl dokonce také nominován na cenu Tony Award a to v kategorii nejlepší herec v muzikálu a má samozřejmě i svou hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Také si ho jistě pamatujete jako dlouholetého partnera a manžela s americkou herečkou Melanie Griffith, se kterou už jsou tedy rozvedení, ale mají krásnou dceru Stelu. No, Antonio Banderas není jenom herec, ale je také docela slušný zpěvák. Zpíval například v muzikálu Evita, nebo také naspíval písně do filmu Shrek 2, tam zpíval s Eddie Murphym, dokonce byla to píseň Livin' La Vida Loca. A se zpěvačkou Sarah Brightman naspíval dokonce titulní muzikálovou píseň The Phantom of the Opera, tedy Phantom Opery. Já bych teďka ale narozeniny Antonio Banderase rád připomněl písní, kterou nahrál do filmu Desperado, který jsem zmiňoval. A tu písničku natočil se skvělou mexickou kapelou Los Lobos a jmenuje se Canción del Mariachi. Zpívá dnešní oslavenec Antonio Banderas.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

Dneska, tedy 10. srpna, neslaví narozeniny pouze Antonio Banderas, o kterém jsem mluvil v minulém vstupu, ale také slaví 79. narozeniny italský zpěvák Drupy. Ano, to je pán, který je u nás v České republice velmi oblíben, byl oblíben samozřejmě hlavně v Československu už. On narodil se v Pavi v Itálii a dá se říct, že i když on to několikrát popíral, že není typický rockový zpěvák, tak je řazen do kategorie rockerů. On vlastně začal v 60. letech, pochopitelně minulého století, to tedy vystupoval, pravda, s rockovou kapelou, která se jmenovala Le Calamin. No a jeho solová kariéra začala na slavném festivalu v Sanremu v roce 73, kde zaspíval píseň Vado Via, která tehdy u posluchačů zcela propadla. Dokonce, tak jak on to tehdy glosoval, tak říkal, vlastně skončila úplně poslední. No ale za necelé 3 měsíce se píseň umístila, pozor, na 14. místě, a to britské hitparády, takže veliký úspěch. No a pak následovaly další velké hity v roce 74, 75, 76 a tak dále. No a jak už jsem říkal, tak byl populární i v Československu, to bylo koncem 70. let, kdy velmi často koncertoval s Hankou Zagorovou. A dokonce v roce 2007 plánoval s Michalem Davidem autorskou spolupráci na muzikálu Mona Lisa, ke které bohužel ale pro časovou zaneprázdněnost italského hudebníka nedošlo. Ostatně Drupy byl relativně nedávno v Čechách. O tu návštěvu se postaral Leoš Mareš, určitě jste viděli nějaké záznamy. No a já bych tedy k dnešní narozeninám Drupimu rád jednak samozřejmě popřál vše dobré i za vás posluchače Country Rádia, ale vzpomněl bych jeho narozeniny jednou z jeho, řekl bych, nejkrásnějších písní. Tedy rozhodně je to jeden z jeho největších hitů. Takže zpívá dnešní oslavenec, 79. Drupy.

0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček. Country
1: Radio. Irak, Irak, Irak. Kambodža, Vietnam. Přes kopírák. V kabinách transportérů z pancéřů a ocelových plátů je slyšet rytmus

jsou tu už obránci Troje, i občané Sparty. Jen dole obloha svítí a trhá se zem. Padá z toho písek, smrdí z toho síra, už nebeská šatnářka kabáty odebírá, počasí se drží, neprší a neprší. A přicházejí noví, obsazují stoly, sečmaluj z Armstrong, už hraje Hello Dolly, počasí se drží, neprší a neprší. Pak ovace a světla a celý sál se zvedá, když Amadeus Mozart za piano sedá, počasí se drží, neprší a neprší. A z královské lože se zlatými křesly jevišti přichází samotný Elvis Presley, počasí se

Zatímco hrála píseň, tak jsem se probíral ještě dobovými anály a díval jsem se na různé záznamy, co kdo řekl o Janu Lucemburském, který má dneska narozeniny. A našel jsem ještě jeden zápis ze Zbraslavské kroniky, který tedy o Janu Lucemburském nevypovídá zrovna lichotivě. Takže cituji, můj bratr má věk, jest to za sebe mluviti a bojovati. Jan však, můj syn, je velmi útlý chlapec a maličký chlapec. Běda pak zemi, když král její dítě jest. No, tak takhle to zaznamenala Zbraslavská kronika. Tak to byla vzpomínka na Jana Lucemburského, teď už písnička a já se na vás samozřejmě budu i nadále těšit ve večerní vysílání Country Rádia i po 23. hodině. Petr Kocman vám přeje klidný večer.

nedívám se k mihotavým hvězdám. Zavedli mne jinam, než jsem chtěl. Dávno starou cestu domů neznám. Větru už jsem všechno pověděl.

Posloucháte pondělní noční vysílání Country Rádia, je krátce po 23. hodině, s vámi stále až do půlnoci Petr Kocman. No a já bych hnedka v úvodu hodiny rád poblahopřál k dnešnímu svátku všem vavřincům. Opět jsem pátral v paměti, ale žádného vavřince ve svém blízkém okolí nemám. Přesto věřím, že existují, když jsou v kalendáři, takže milí vavřincové, přeji vám vše dobré. No jinak jméno Vavřinec je odvozeno od vavřínu a česká obdoba latinského jména Laurentius. No jiná podoba jména je vavřín a latinské jméno se vykládá jako laurenský, tedy pocházející z Laurenta, což bylo zaniklé město u Říma. No a případně také od Laureatus, tedy vavřínem ověnčený, čili vítězný. Laurus je latinský název vavřínu. A má samozřejmě také ženskou podobu, to je Laura. Já si vzpomínám, že můj tatínek mi vždycky říkal, že byl malej a hrál ve škole, tak když se mu dařilo, tak pan učitel mu v hudebce říkal, tak zahraj něco, laureáte. Tak ano, je to od vavřínu, takže milí vavřincové, přeji vám vše dobré a k dnešnímu svátku vám posílám písničku. A samozřejmě vám všem přeji krásný, klidný pondělní večer.

Dneska jsem přál už několika oslavencům a na jednoho rozhodně nemohu ještě zapomenout, což je skotský zpěvák, flétnista, kytarista a také skladatel, ale především vůdčí osobnost světově proslulé rockové kapely Jethro Tull, Ian Scott Anderson, protože ten se právě dnes v roce 1947 narodil ve Skotsku, ve Spojeném království. No, hudba Iana Andersona a jeho skupiny byla od počátku inspirována hodně starou britskou lidovou hudbou, ale také blues a rockem, a ten originální zvuk a melodicko-harmonické principy kombinují vlastně hard rock s charakteristickými postupy té renesanční lidové hudby a tradicí těch potulných pěvců a bardů té doby, a činí tak tedy hudební výraz kapely i autorových solových projektů zcela nezaměnitelnými. No, kromě tedy úctyhodné dlouhé řady alb vydaných se skupinou, z nich některá si dobila nadšeného přijetí a zůstávají už několik desetiletí velmi populárními, jsou to například Aqualung nebo This is a Break nebo Heavy Horses, a nahrál Anderson též několik solových projektů, nutno podotknout. Jako flétnista je Anderson samouk a jeho styl hraní je, no, řekl bych, velmi expresivní. Používá totiž hodně jazyk, drsnou výslovnost tónu a škálu píšťal a bambusových fléten dokonce. No, Andersonovy písňové texty jsou psány v duchu té tradice folkových písničkářů, ačkoliv některé mají i podobu dlouhých, složitých básní, což je zejména Thick as a Brick a Passion Play. No a často v nich kritizuje absurdní pravidla západní společnosti a toho organizovaného náboženství, to je právě Aqualung. No a jinde je zase inspirován přírodou a mytologií, což je Songs from the Wood. Jistou část svého dětství prožil Anderson v Edinburghu. V roce 59 se pak jeho rodina přestěhovala do Blackpoolu, kde studovala gymnázium, a později také výtvarné umění na Blackpool College of Art. A v roce 1963 založil s několika spolužáky soulovou a bluesovou kapelu, které dali název The Blades. Té tehdy hrál na kytaru a na harmoniku, no a z této kapely se nakonec po několika personálních změnách a změnách názvů stali slavní Jethro Tull. No, v průběhu své kariéry Anderson často měnil i svoji image a jevišní kostýmy, někdy se zjevoval na pódiu v podobě středověkého minstrela, jindy jako v kůži oděný dlouhovlasý rocker nebo bohatý skotský sedlák, pirát nebo astronaut, zkrátka si hodně hrál. No a kromě hudby je tedy velmi úspěšný podnikatel, to je nutno zmínit, protože vlastní i několik lososích farem. No a já bych tedy ty dnešní narozeniny Iana Andersona oslavil jeho písní, kterou zařadil na jedno ze svých solových alb, a ta píseň se jmenuje Calendar Shade. Oh,

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

0: Domnívám se, že teď je ta správná předpůlnoční chvíle na trochu mluveného slova. A tak vlastně i na vaše přání teďka zařadím další část z krásného salonu Fešáků z roku 81, kdy se vrátili z turné po Spojených státech, které podnikly rok předtím v roce 1980. Navštívili tam spoustu míst, hráli na spoustu místech a už jsem vám několik pasáží z tohoto jejich salonu pouštěl a ptali jste se mě, jestli můžu pustit další. Pustím velice rád, takže pojďme se vrátit do roku 1981, v tomhletom konkrétním případě do Klatov, kde tehdy Fešáci měli svůj fešácký salon, své představení. A samozřejmě mluveným slovem provází Petr Novotný.
1: Náš zájezd ze Spojených států začal v Praze na Ruzyňském letišti, kam se s náma přišli rozloučit naši příbuzní, manželky, milenky, děti vlastní i nevlastní, taky početná obec příznivců. Michal Tučný, ten už s náma nejel do státu, ten se přišel taky rozloučit, ten už zkoušel s novou kapelou. A my jsme odletěli do New Yorku ovšem přes Londýn, kde jsme byli 6 hodin v letišní hale, čekali jsme na přípoj další a neflákali jsme se tam, chodili jsme pořád po letišti, protože jsme si říkali, musíme tady okoukat nějaký zajímavosti, třeba jednou přijedeme do Klatov a lidi budou chtít vědět, co jsme viděli v Londýně na letišti. No vidíte, už je to tady. Tak já vám to můžu říct. Nejzajímavější, co na tom letišti bylo, byly telefony. Ty nás fascinovaly, ty telefonní budky. Víte, čím ty telefony byly tak ohromný?
2: Že měli sluchátko.
1: Robert, já to budu vyprávět sám, to bude jednodušší, že jo? Tam, když jste vhodili určitý obnos, tak jste přímým vytočením čísla z té telefonní budky si mohli zavolat do Prahy nebo do Ústí nad Labem, vlastně kamkoliv. My jsme to využili samozřejmě, protože my z těch měst pocházíme, každý zavolal domů, aby byl zajímavý, čím jsme přišli o jediný a vlastně poslední peníze, které jsme dostali jako zálohu na cestu.
2: Jo, ne.
1: Robert, ne. Robert domů nevolal, protože do Budapešti ještě z Londýna není přímý spojení. Ale my ostatní jsme teda byli za chvilku v dost podivné situaci, až jakmile to letadlo odletělo na New York, tak přišla letuška a ptala se nás, jestli bychom chtěli Coca-Colu, whisky anebo pivo. A my, že jo, chtěli lecos. Ale teď jsme nevěděli, a to bylo dost důležité, jestli to je za peníze nebo zadarmo. A teď, jak říkám, tu zálohu od Praho koncertu, tu jsme už roztočili.
2: Jo, ne.
1: Robert ne. Takže jo, my jsme taky pořád říkali, Roberte, hele, prosím tě, šlo by to, že by si třeba, jestli něco objednal k pití, jestli to stojí peníze, ty to zaplatíš. A jestli to je zadarmo, my to aspoň poznáme. A ta Robert, ale frajersky, objednal si Coca-Colu. Přišla letuška, nalila mu kolu, on vytáhl peněženku, říká, kolik to stojí. Letuška říká, pane, to je zadarmo. A my jsme začali objednávat piva všichni.
3: Pojď dvě piva, no, prosím.
2: Všichni si neobjednali pivo. Já jsem si pivo neobjednal. Radši, no jo, no tak co?
1: Řekni, co jsi objednal.
2: Já jsem si objednal whisky and ice.
1: Whisky s ledem, víte, ale poprvé promluvil anglicky v letadle. V životě poprvé. Řekni tu výslovnost, ať je to slyšet.
2: Whisky and ice.
1: Whisky and ice. Řekni, co jsi dostal.
2: No, dostal jsem whisky a zmrzlinu.
1: Jo. Ale to nebylo to nejhorší. Nejhorší bylo, že letuška nám přinesla pivo a whisky a začala nás kasírovat, protože alkoholický nápoje se platí. Coca-Cola je zadarmo. A teď jsme začali říkat, ježi, jděte s tím pryč, mi to nechce. Fuj, to je alkohol, to my nesmíme, nám to nechutná, odneste to teď.
2: Za to doktor zakázal.
1: My to máme zakázáno z lékařských důvodů a tady tenhle, ten dokonce z náboženské, to je Mohameda, a vy se na něj podívejte, odneste to okamžitě, bezpodmínečně pryč. Teď si každý začal vymýšlet nějaký důvody, proč to nechce pít. Ty si myslím, vymyslel nejlepší výmluvu, proč to nemůže. Pít. Co jsi říkal, proč to nechceš?
2: He, děkuju, já nemůžu, já jsem tady autem.
1: Ano, ano. My jsme říkali, jděte s tím pryč a okamžitě nám přineste Coca-Colu. A nejlépe dvě každému. A už jsme to do sebe lili a už další, ty letušky kmitali. A my za chvilku kola, kola, Coca-Cola. No, za chvilku věděla celá posádka letadla, včetně navigátora, že na palubě jsou Češi. Takhle jsme doletěli až do New Yorku, tam jsme byli jenom chvilku. A potom jsme letěli do Ohio, do města Cleveland. Kde, a to jsme měli hroznou radost, tam jsme měli náš první koncert, ale hned ten den, co jsme přiletěli, večer tam měl vystoupení náš vůbec nejoblíbenější zpěvák, kterýho my v této muzice uznáváme, Kris Kristofferson. To my máme hrozně rádi, i jako skladatele, vy ho máte taky rádi, ani o tom nevíte. Ale většina těch písniček, které od nás znáte, myslím ty, které přebíráme teda z Ameriky, tak ty jsou většinou od něj. I dokonce některé naše vlastní skladby, které skládáme sami, jsou od něj.
2: A to je pomluva.
1: To je vážně, třeba Raní ticho, jestli znáte od Pavla Brimera z desky, že jo? Nebo Michal zpíval Slídu, Sunday z hodin závaží, Kdo má rád Pavla Bobka, Čekám na svůj nákladák, Nedělní ráno. To jsou všechno písničky Krise Kristoffersona. No to víte, my jsme ho chtěli vidět osobně, ne koncert, sejít se s ním. My jsme se řítili do šatny k němu, to už není tak jednoduchý, že jo? Tam ve dveřích stál takovej Gorila?
3: Stála gorila.
1: Prosím tě, neopravdu.
3: Gorila stála.
1: No dobře, no. Kdyby tam stála gorila, tak by si zdrhal jiná, kamaráde.
2: No je nech bejt. Třeba kdyby ho viděla, tak by zdrhla ona.
4: Já si myslím, já myslím, že jo.
1: Tam prostě nechtěl nás pustit dovnitř, my jsme tam měli dvě naše desky, Ostro Fešáku a Salon Fešáku, víc nám jich v té době nevyšlo, tak jsme mu to cpali. Říkali jsme, prosím vás, běžte za panem Christophersem, řekněte mu, že tady je československá country skupina, tady, že mu posíláme nepatrný zlomek naší roční produkce. Kdyby byl tak laskav a mohl nás přijmout. No a vidíte, za chvilku se gorila vrátila.
3: Vrátil.
1: Ale prosím tě, už toho nechej. A že pan Christopher se nás očekává. Byl to krásný rozhovor s tím Christophersem. Já ho tady nebudu, vy se chcete dneska bavit a my vás budeme bavit veselýma příhodama, jo? Christopherson na to není nic veselýho, ale pro nás to byl obrovský zážitek. Jako pro celou naši další práci, inspirace do další tvorby. Ohromný člověk, je to příjemný, mladý, ohromně veselý. A i propagačně nám velice pomohl. Chudák, ani to nevěděl, jak nám pomohl při koncertech dalších, protože druhý den se v Ohio všude objevila fotka v novinách, kdy se Christophersen drží naši desku a směje se.
4: Jak drží melon?
1: Radostí!
4: Jo,
1: štěstím, že jí sehnal. V Americe se naše desky těsně špatně schánějí. A on měl radost a povídali jsme si s ním bezvadně. On věděl, kde leží Československo, nemyslete si, to není tak obvyklý. Oni nás umístili někam mezi Zanzibar a Jugoslávii. Věděl všecko, co jen mohl vědět, takový Američan. Věděl, kde leží Praha třeba, Bratislava. Klatovi, myslím, taky věděl, kde leží. Jo, říkal.
2: Jo, určitě.
1: Klatovi, jo? Jo, Klatovi, jo. Taky, no.
2: No přeci, jak říkal. Jak jsme mu říkali, kde hraje, věď, a on říkal, je, vy hrajete v Klatovech taky?
1: No,
2: no. No to je krásný, pozdravujte na Paprdě.
1: No, no.
3: To říkal.
1: Na tak nějak přibližně, no.
4: No, přibližně to říkal.
2: No přibližně, no, hlavně mluvil anglicky.
1: No taky se včera různý, že jo, koho pozdravoval, ale víte, že z těch desek měl ale opravdu radost, co jsme mu dali. To není žádný vtip. On na ně koukal, ničemu nerozuměl, že jo?
4: No,
1: obrázky pěkný, fotky hezký, že jo? Ty tam jazyk, který mu nerozuměl. Ale tomu slovu Christopherson, který se na té desce párkrát objevuje jako autor hudby, tomu rozuměl moc dobře. A opravdu říkal, dokonce byl dojatý, on to hned pochopil, říká, vy zpíváte moje písničky. To řekl několikrát úplně dojatě. Fakt. Říkal, vy opravdu zpíváte moje písničky?
4: No a hned taky jako říkal, jestli by třeba nemohl zpívat nějaký naše.

Ještě než odbije půlnoc a já se s vámi rozloučím, mám pro vás pár historických nahlédnutí. Jsou to události, které jsou spjaty právě s dnešním datem, tedy 10. srpnem. Roku 1292 král Václav II. Založil na Zbraslavi klášter cisterciáků. Roku 1872 Národní listy uveřejnili anonymní článek se skandálním odhalením literáta Karla Sabiny, co by udavače, spolupracovníka rakouské tajné policie, a označili ho za zrádce národa. Roku 1909 při koupání v řece Zdobnici postihla malíře Antonína Slavíčka mrtvice. Ani po dlouhé rekonvalescenci nemohl používat pravou ruku a s levou se mu malovat nedařilo. Rok po mrtvici se ze zoufalství zastřelil. Roku 1946 sloučením několika desítek nedávno znárodněných podniků a provozoven elektrotechnického zaměření byl založen národní podnik Tesla se sídlem ve Strašnicích. Fungovat bude až do 90. let 20. století. No a roku 1821, právě 10. srpna, se stát Missouri stal 24. státem Spojených států amerických. To bylo tedy pár nahlédnutí do historie. Já vám moc krát děkuji za vaše maily, SMSky, které jste mi posílali během vysílání. Jsem rád, že vás muzika potěšila a bude těšit i nadále, protože Country Radio pro vás vysílá 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Mějte se moc hezky, přeji vám zítra úspěšný den, teď dobrou noc a zítra se naslyšenou s vámi těší Petr Kocman.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu Country Time. Čas pro americkou country music.

Vítejte u sledování pořadu Country Time. První polovina je věnována aktuálním i historickým americkým country hitparádám. V druhé polovině se seznámíme s jednou countryovou legendou. Bude to Kris Kristofferson. Pořadem vás provede jeho autor Miloš Keller. Začali jsme aktuálním pátým místem americké country hitparády. Je na něm novinka, přišel s ní Bailey Zimmerman a jmenuje se Chevy Silverado. Bailey se narodil v roce 2000 ve státě Illinois, debutoval albem Religiously, vydaném v roce 2023, další pak měl v roce 2025, ze kterého je i tato písnička. Má na svém kontě i několik výtržností, které končily pokutou, náhradou škody a veřejnou omluvou. Ta zatím posledního stála na konci letošního května $16,000 a byla za škody v kasínu, které navštívil. A pojďme za místem čtvrtým. Novinka z minulého týdne, Luke Combs, Be By You.

Doznělo místo třetí Ella Langley a Morgan Wallen Can You Love Anymore? A máme před sebou dvě nejvyšší místa americké country hit parády. Druhý je Morgan Wallen Don't We a pak zazní vítěz tohoto týdne. Je stejný jako minule Jason Aldean Don't Tell On Me.

To bylo aktuální první místo americké country hit parády. A kdo byl na vrcholu americké country hit parády touto dobou v minulosti? Jedním z hitů roku 1976 byl song Good Hearted Woman v podání dvojice Willie Nelson a Waylon Jennings. Hit měl v roce 1976 i Tom T. Hall, Faster Horses, a hit měl i Johnny Cash, One Piece at a Time. Všechny tři písně známe i v několika českých verzích do dneška.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Time legenda.

A jsme v druhé polovině pořadu Vyhrazené legendám. Dnešní legenda ovlivnila řadu interpretů nejen svými písničkami, a to nejen jako interpret, ale zejména jako autor. Řadu jeho písní proslavili totiž jeho kolegové. Ovlivnila hudbu ale i svým přístupem uměleckým k hudbě a filozofickým k životu. Dá se říci, že formovala jeden proud country hudby a country života. A nezůstala bez vlivu i na zbytek světa. Dnešní legendou je Kris Kristofferson.

0: Kris Kristofferson se narodil 22. června 1936 v texaském městečku Brownsville. Jeho otec byl důstojníkem amerického letectva s hodností generálmajora. Tak se rodina často stěhovala z místa na místo podle toho, kam byl Krisův otec zrovna převelen. Jejich konečným cílem se stalo kalifornské městečko San Mateo, ve kterém také Kris navštěvoval střední školu a po jejíž ukončení začal studovat literaturu na vysoké škole v Ponomě, to je v Kalifornii. V roce 1958 získal Kris za vynikající studijní výsledky Rhodesovo stipendium na Oxfordské univerzitě v Anglii, kde dále pokračoval ve studiu literatury a zároveň zde pod pseudonymem Kris Carson začal psát své první písně a povídky. Po odchodu z univerzity podepsal vstup do americké armády. V této době začal také Kris Kristofferson zpívat. V roce 1965 byl s hodností kapitána vyřazen z aktivní vojenské služby a dál ho lákala dráha skladatele countryových písní. A tak se Kris rozhodl přestěhovat do Nashvillu.
1: Posloucháte Country Time. Amerika na vlnách Country Radio.

V Nashvilleu zakotvil Kris Kristofferson jako vrátný a uklízeč ve studiích společnosti CBS Records a v tomto zaměstnání ho zastihl jeho první úspěch. Rock'n'rollová legenda, zpěvák Jerry Lewis, se totiž rozhodla nahrát jednu z Kristoffersonových písní s názvem Once More Is Feeling. V této době získal Kris také dalšího nadšeného zastánce své tvorby v podobě legendárního countrymana Johnnyho Cashe. A byl to právě Cash, kdo přemluvil Rogera Millera, aby do svého repertoáru zařadil nahrávku pozdějšího Kristoffersonova megahitu Me and Bobby McGee. O další nahrávku klasické Kristoffersonovy skladby se zasloužil samotný Johnny Cash, když v roce 1970 natočil single Sunday Morning Coming Down. V tom též roce se Kris objevil na popovém festivalu Isle of Wight a country zpěvačka Sammy Smithová vzala útokem hitparády s nahrávkou jedné z nejlepších Kristoffersonových písní Help Me Make It Through the Night, kterou v české verzi pod názvem Sunday z hodin závaží proslavili později fešáci.

Já ještě doplním, že v roce 1985 se Kris Kristofferson zúčastnil společného psaneckého projektu Highwaymen čtveřice Cash, Nelson, Jennings, Kristofferson. Titulní píseň tohoto projektu dostala Krisovo jméno opět na vrchol country hit parády a začal se angažovat i politicky. Většinu těchto údajů jsem čerpal také z internetového magazínu Countryworld.cz. Kris Kristofferson zemřel 28. září 2024. Dnešní vydání Country Timeu připravil a komentář přečetl Miloš Keller, pořad zaznamenal a smontoval Kuba Jiroušek. Oba se těšíme na slyšenou opět ve středu v 19 hodin nebo v repríze v úterý hned po půlnoci.

představte si, že je neděle, sedáte s kávičkou k nedělní chvilce poezie. Ozývá se známá znělka. Přednáší recitátor, který kouří 120 klejek denně. Petr Bezruč, Ostrava. Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem. Sto roků kopal. Sto roků kopal jsem. Za sto let v rameni Petr Bezruč, Ostrava. Stol,

Strava. Sto roku však těžil mlčel jsem. Sto roku kopal jsem. Za sto let pramení bez masé. Svaly mi v železo zůlí. Chléb s uhlím beru si do prahy. Z roboty jdu a botu. Přijdu na jistrmý palác. Přijdu na jistrmý palác. Kurík, že po mně to dostane dneska.

život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát za tajemství.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rup a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu či hopem, vždycky chcem být jedním.

Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

jednou zmizím na pořád z těch zdí. Jeden mým kam a všechny ty, co měl jsem rád, zase někde